město na vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad. A tu noc

mrak těch bran, mizel v dálce

0: Dnes se společně v pořadu Na cestě opět vrátíme do Mohelnice na loňský Folkfest a bude to už 15. pokračování a bude poslední. Jak jsem slíbila, zvu vás ke společné návštěvě koncertu kapely Druhá tráva s Robertem Křesťanem, který zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Úsměv

0: kytaru Radek Hávka. Na bicí Martin Novák. Na basu Tomáš Liška. A na banjo Luboš Malina. Teď zrovna na mandolínu.
1: A náš zpěvák a skladatel Robert Křesťan.
2: Posloucháme záznam vystoupení druhé trávy s Robertem Křesťanem. Nahrávka se mi natolik líbila, že jsem do pořadu Na cestě zařadila celý koncert, který je autentický, skladby znějí trochu jinak než na albech, mají svou neopakovatelnou atmosféru. Robert už představil jednotlivé muzikanty druhé trávy. Já bych chtěla ještě vyzdvihnout taky dvorního zvukaře druhé trávy Chryse Schuta, který doplňuje muziku různými efekty a dotváří tak atmosféru. A vřele doporučuji návštěvu některého z koncertů druhé trávy doplněného videomapingem, který vytváří Linda Arbanová.
0: Odpočiň se, Sáro, obrat list.

0: wieku mocka.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Děkuji mockrát.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam koncertu Druhé trávy, kde už o 15. návrat na loňský 6. ročník Mohelnického folkloru.

0: 15. pokračování poslechu záznamu Českého rozhlasu Olomouc 6. ročníku Mohelnického folkfestu v pořadu Na cestě posloucháme dnes koncert druhé trávy. A protože 7. ročník se rychle blíží, vězte, že na Roberta Křesťana a druhou trávu se můžete těšit i letos. Měli by na folkfestu vystoupit v sobotu 29. srpna večer, vlastně už tradičně. A doufám, že zahrají i něco z připravovaného nového alba Memphis, natočeného přímo v Americe.
1: Kdybys mě zabila,

jazykem rana nebo vidíš, jako bys tu byla. Nekonečný palindrom, kdybys mě zabila, tak vážně nevím, co ti vadí, ty volská jsi byla. S hlasem pevným, jako zvon, jako bys cítila, že se ti v srdci rýjí hadit.

Jesenko spanila, ale silná jako hrad, je to snad postela, nebo vavřín v květináči, nikdy si nebyla.

mě zabila. Se srdcem proměněným v kámen, sekerou do týla. A já bych běžel smrti vstříc, krajková mantila. By se ti svezla z holých ramen, krásná jí zběsila.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se teď rozloučíme s druhou trávou z koncertu, který odehrála na loňském Mohelnickém folkfestu. A od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil... A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano, dlouhý a měl vlas, krásný hudebník. Dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takovej fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona o té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena řekla, on je takový dědek. 45
0: no,
1: let.
0: Tak to jsme ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali, ne.
0: Doufejme, že se na nás nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda. Vypadá je to přirozeně, přirozeně, že ano.
1: Ne,
0: nebudem to dobarvovat, dolepovat ne, a to... čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: A je to, mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo krásný. To má za vánoční film,
1: ano.
0: A někde to dávají po celý rok průběžně všechny kanály televizní.
1: Ano.
0: Tak tolik o Ondřeji Brouskovi. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, to jsou fenky, a on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tý mý do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve, no, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní, no a teďkom byla neděle, já veterina, je, Slušovice, naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No, tak dopadlo to dobře.
0: Bylo to drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo to teda drama hrozný. Ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbila nějak ta jedna z nich.
1: Nelíbila se mu.
0: Vybral si tu druhou.
1: Tak, takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli ještě ze synem. Se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousalý pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak...
1: Stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v Humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu... Petr Novotný, Novoty, žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma žena a lednička, to se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. manželky nás dovedou vytočit, jo? U ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v té ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo? Já třeba si kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo? Tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... A já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor. Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplej vzduch a teď jako když pak ji zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, že si to domluvili. Se, že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumět jak na televizi, rozumím? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah k ledničce než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojuhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení ohně. Já k ní mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom jej trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní čas...

0: František nebyl.
1: Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: V dnešní humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás, pánové, oba zdravím, volil bych Ačko. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
5: Vážně? Černé svědomí. No, ale tak hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne.

0: Tanda Zeník vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
1: No vidíme,
2: ano,
1: kdo
2: děkujeme.
1: Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
2: Haló, haló.
3: Dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
1: Dobrý den.
3: Dobrá volba oboje, ale aby zkusil pana Nepila.
1: Máme zapsáno, Pavle. Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
3: Cestuju pořád.
1: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry. Mějte se.
2: Na shledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, ještě jednou zdravíme. Dobrý den.
4: Dobrý den, já bych sem chtěl pana Nepila.
2: Máme to zapsané.
1: A kdo? Kdo volá?
4: Petr ze Štětí.
1: Dobře, Petře.
2: Zdravíme do Štětí.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
2: Ano.
5: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si pro chlazený pivo.
1: No tak to je taky řešení.
2: To je ale perfektní řešení.
1: Každému, co je hojest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Poustevna, prosil bych pana Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
2: Nepil.

0: narodí a dříve než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak, sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane? Přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se meskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou prosím ještě nejsnesitelnější z lidí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfektní. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici mladšího bráchy.
3: Ano.
2: Jak
3: moje
2: to
3: sestra
2: vypadalo?
3: Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk a já si pamatuju v zimě, my jsme bydleli v Dejvicích a naši říkali, tak vem tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuci. Jako
2: ti z Jojo Bandu, připomínám.
3: Ano, ano, z Jojo Bandu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaní, ale pak... protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásný sáňkování.
2: Nakonec to bylo lepší než tou
3: no,
2: segrou,
3: právě
2: tamhle
3: se
2: někde pubertální. Vlastně. Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Nepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B číslo číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova. Jedna z hvězd je s námi ve studiu, Otakar Brousek.
2: No,
1: těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
3: Miloslav z Karviné, dobrý den, pane
2: Brousku. Den.
3: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
2: Ano.
1: Mějte se tam v Karviné, jak zpívali bratři Tesaříci,
2: když
1: jsme
2: ano.
1: U nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne, Magdalena z Radce a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno
2: máme
1: a děkujeme.
2: Zapsáno, děkujem.
1: Tak, dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
5: Karel no. Mojkovič, zdravím vás, Pavle, i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás, zapsáno.
2: Máme. Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty. Že
2: pro anekdot.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
2: My to slyšíme,
1: my
2: že
1: víme,
2: nás
1: že tam
2: slyšíte.
1: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne. Další, prosím.
7: Dobrý, já vás zdravím. Martin Zrňovská.
1: Mm-hmm.
7: Dejte prosím vás Bčko.
1: Bčko, anekdoty.
2: Bčko,
1: tak zdravíme,
2: samozřejmě.
1: Martina.
7: Anekdoty, ne?
2: Ano.
1: No, tuž dáme.
2: Tak. Dáme anekdoty.
1: Protože to vyšlo v součtu. Silvestr 2012 si připomeneme, jak se bavili lidé v Českém rozhlase. Ještě momentík. Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
8: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorista a komik Jarda Štercl a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Neckama a SNB. Žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
9: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
10: Ne.
9: Vepřové zadarmo.
8: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byli za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází. A ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
10: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slezl z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil, má nějaké to kilo navíc, koníkovi ubývá sil, je nouze o seno, o oves, koník už je starší a těžko se mu dýchá. A tak šli spolu vedle bričky a povídali si o tehdejších nepříznivých poměrech. A tak se pomalinku dokodrcali k Národnímu domu, kde zastavili. Drožkář uctivě smekl klobouk a povídá, tak vašnosto, jsme tady, dostanu tu slíbenou zlatku. Eduard Bass se usmívá, podává drožkáři peníze a povídá, no, pane otče, Že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu zlatku. Ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme se oslyšeli
2: no,
1: teď.
2: Perfektně.
1: No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeněkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
2: Já bych anekdoty klidně.
1: Zůstal by.
2: Já bych zůstal.
1: Nás v rozhlase.
2: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká, tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne, všechno je jinak.
1: Mm-hmm.
2: A je to pravda.
1: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
2: Jo?
1: S Václavem Vidrou.
2: Je, s Vaškem, no jo.
1: Vaším,
2: no, tak Vašek jich zná hodně.
1: Tak jsme navázali volně.
2: Ano.
1: Přátelé, výběr je dán. Anekdoty nebo Jiří Krampol. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B číslo 90 01 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku. Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Broušku?
3: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea, napsal celou, jakoby ty...
2: je to, co je teď ten velkofilm?
3: Jako je ten velkofilm, tak on, Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odysea. Tak teď vyšla Odysea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní o odcházení ze života spíš, tak by se to dalo říct. Taková vážná, no Němec,
2: no ale nevážná. Vrátíme se k té Odysee, ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska.
3: Ano.
2: A jeho příběhy Odysee.
3: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně
2: jím
3: přepsal.
2: Jím namluvené, pane tak, přesný. Přesně. Dobře. Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás, dobré odpoledne.
4: Haló.
2: Dobrý den.
4: Tady je Vlastina Sklnová.
2: Ano.
4: A prosím vás, aby Ačko.
2: Výborně. Děkujeme pěkně.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
5: Dobrý den, pánové. Tady František Helbenblatomov. Zdravím vás oba.
2: Dobrý taky. Den.
5: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal. Ano. Ale anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
2: Děkujeme, díky, šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
3: Já velmi děkuji.
6: Mája, moc pěkně vás zdravím, máme vás moc rádi a já tedy pro ty anekdoty bych ráda.
2: Dobře, hezky to říkáte všechno, děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
2: Děkuji. A
7: já bych hlasoval pro pana Krampola.
2: Máme zapsáno a děkujeme
7: pěkně. Když jsme u těch, anekdot, má jedna krátká roztomilá.
3: Ano.
7: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novin na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka okolo něj po chvilce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co, dědo, zase na Facebooku?
2: No jo, ano. Doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
8: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
9: Jo.
8: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, prosím vás, máte říčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojel, bohužel, jenom desítku. A jak měli desítku, tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodský a pověl, a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel, jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, kde si sednou vedle, ten první se rozčílí a přijde k němu a půjde: já, ty si jsem nedělat srandu? A on půjde: tebe ne, z něho.
9: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek. Můžu?
8: Ano, prosím.
9: To takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost a kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu. Zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
10: Já si vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
8: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá: chobotnici. A ona povídá: není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. A ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždí má kohouta a pod druhým paždí má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne: je, vy mě chcete znásilnit? On povídá: bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, vždyť bych ani nemohl. A ona povídá: já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V dnešní humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botyči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak, recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se leda co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnohaleté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop, hop, trop, art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divnej čert, potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout během vystupování, hostování v humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Sběrný dvůr v Újezdci bude mít novou zpevněnou plochu pro uskladnění dřevního odpadu. Na skatepark v Luhačovicích dohlíží městské kamery. Francouzský producent elektřiny EDF investuje kvůli suchu přes 9 miliard eur do modernizace elektráren. Dnes bude v regionu zataženo, postupně slunečno. Nejvyšší teploty až 28 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmáková. Dobré ráno. Sběrný dvůr v místní části Uherského Brodu Újezdci bude mít novou zpevněnou plochu pro uskladnění větví a dalšího dřevního odpadu. Částečně betonový a asfaltový povrch nahradí dosavadní, nevyhovující hliněný podklad. Podrobnosti přidává místostarosta města Miroslav Polášek z ODS.
2: Zpevněná plocha bude sloužit k skladování větví, jak od našich technických služeb, to znamená od městské zeleně, tak i od jednotlivých občanů, kteří zde můžou bezplatně tady ten odpad ukládat, protože podle odpadového zákona se nesmí tyto větve pálit. Takže jednou za čas se podrtí na štěpku.
0: Luhačovice pokračují v rozšiřování městského kamerového systému. Od srpna nově dohlíží 2 bezpečnostní kamery na areál skateparku v ulici Zahradní čtvrť. Nezávislý starosta města Marian Ležák Českému rozhlasu řekl, že město v příštím roce navíc plánuje další kamery u dětského hřiště poblíž kostela svaté rodiny a v ulici Nádražní u dopravního terminálu.
3: Na pořízení nového kamerového bodu, včetně kamerového systému se záznamem, elektrického připojení a instalace stožáru, město Luhačovice vynaložilo ze svého rozpočtu celkem 66 000 korun. Nové kamery na skateparku pomohou chránit veřejný pořádek, předcházet vandalismu i lépe chránit městský majetek.
0: Francouzská energetická společnost EDF investuje přes 9 miliard eur do modernizace svých elektráren. To je více než 220 miliard korun. Společnost elektrárny chce během příštích 15 let lépe připravit na dopady klimatické změny. Klíčový dodavatel elektřiny musel v minulosti opakovaně omezovat výrobu některých jaderných bloků kvůli vedrům a nízkým průtokům řek.
4: Kvůli suchu a vysokým teplotám řek musí EDF stále častěji omezovat výkon jaderných elektráren. Během červnových a červencových veder odstavila 3 z 57 reaktorů a u dalších 9 snížila výkon. Voda z řek totiž pomáhá odvádět přebytečné teplo z elektráren a příliš teplou vodu není možné kvůli ochraně životního prostředí vypouštět zpátky. EDF proto plánuje například nové chladící systémy. Ty mají vodu před návratem do řek ochladit. Modernizovat chce také vodní elektrárny, aby dokázali fungovat i při nižších průtocích. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové na úvod 3. předkola Evropské ligy podlehli doma tureckému Beşiktaş'i Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání 3. předkola konferenční ligy lotyšský celek RFS Riga 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, místy ještě slabý déšť. V průběhu dne budou srážky ubývat a postupně čekejte polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 18 až 21 stupni a nejvyšší teploty naměříme 23 až 28 stupňů a vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už začíná ranní vysílání s Markétou Janíkovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Páteční ráno je jedinečné, na tom se nejspíš shodneme. Ať vás týden vystavil jakkoliv těžkým zkouškám, v pátek ten pracovní maraton nakonec doběhne a dnešek v práci zvládnete, i kdyby to mělo být na jeden nádech a pod vodou. No a navíc máte páteční parťáky. To jsme my. Ke vstávání přidáváme nejen všechno důležité, ale hlavně pohodu a dobrou náladu. A ta se sejde každé ráno, nejen to páteční. Příjemné probouzení do pátku 7. srpna přeji za celý ranní tým Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

tu byla jak relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Dospíval právě Jaromír Nohavica, dobré ráno, z Českého rozhlasu Zlín v 5 hodin a 11 minut. Společně vstáváme do 7. srpnového dne. No a jaký byl a jaký bude, na to je chvilka teď. 219. den letošního roku, to je ten, který spolu společně startujeme. Svátek dnes mají Lady, jméno je slovanského původu, protože staré české slovo Lada znamenalo pana nebo také dívka a případně se tedy jméno dnešních oslavenkyň vykládá jako ladná, milá či milovaná. V mytologii šlo tak o bohyni krásy a lásky. No a jak dnešek tedy v historii vypadal? 7. srpna v církevním kalendáři dnes

0: brněnského rozhlasu, ale srdce diváků si získal hlavně filmovými rolemi. Jeho životním krédem bylo smích je kořením života a dokud se člověk dovede smát, je živ. A až se začnou všichni lidé na sebe usmívat a přestanou si kopat jámy, pak bude na světě blaze. A ještě jednou 7. srpen v historii. Roku 1876 se narodila Mata Hari. Její jméno se dá malajsky přeložit jako oko nového svítání, tedy slunce. Pravým jménem to byla ale Margareta Gertrudia Zellerová, která se narodila v Nizozemsku. Nizozemská orientální tanečnice, která se v průběhu první světové války stala agentkou Německa a Francie, prezentovala se fiktivním životním příběhem, a tedy, že to byly zajímavé peripety. Vystupovala v cirkusech, pózovala malířům, byla milenkou mnoha slavných mužů, ale především proslula jako tanečnice exotických tanců. Její konec byl ovšem neslavný. Soud, který se konal za zavřenými dveřmi, ji obvinil ze smrti 50 tisíců vojáků a tehdy odsoudil k smrti. Teploty dnes konečně pod 30, zatím doznívající déšť. No a jaký bude dnešek, to si povíme podrobněji po písničce.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: Príjemná vypalovačka, vzpomínka na jeden z největších hitů rockerky Suzy Quatro. No a stále posloucháte ranní Český rozhlas Zlín, 6:03.
1: Počasí.
0: A páteční ráno začneme pohledem na meteostanice ve Zlínském kraji. Teploty jsou na mnoha z nich nad 20. Noc tedy i dnes byla na mnoha místech v kraji tropická, i když nestoupaly příliš nad 20. Pojďme pěkně po pořadě. Kroměříž má aktuálně 21 stupňů Celsia, stejně tak Staré Město i Holešov. Bystřice pod Hostýnem hlásí 20. Kateřinice Ojičná 18 stupňů, stejně tak Maruška, Hostýnské Vrchy. 20 stupňů mají meteostanice na Hošťálkové, ve Zlíně, ve Vizovicích, Pojkovicích a 20 je aktuálně i v Luhačovicích, stejně tak ve Štítne nad Vláří a 20 stupňů má i Valašské Meziříčí. Ve Strání je 19, ve Vsetíně také 19, Valašská Senice má jednu z nejnižších hodnot v kraji, to je teď 18 stupňů Celsia. V Rožnově pod Radhoštěm je 20, Velké Karlovice mají 18 a stejně tak v Horní Bečvě je 18. Máme za sebou noc, kterou provázela velká oblačnost. V průběhu noci byly v kraji nejen přehánky, ale i bouřky, výjimečně i s intenzivnějšími srážkami. No a lokálně ještě přetrvávala extrémní zátěž teplem. To se dnes malinko zlepší. Dnes nás čeká totiž pokles teplot a postupně z toho deštivého rána slunečno. Ráno a dopoledne bude ještě oblačno až zataženo. Na některých místech v kraji se ještě bude vyskytovat občasný slabý dešť. V průběhu dne ale srážky budou ustávat a oblačnost se dnes bude pak zmenšovat na polojasno. Teploty, to je to, co nás zajímá nejvíc, mezi 24 až 27 stupni, no a na Valašsku lokálně jen kolem 23 stupňů. Doprovázet je bude jen mírný severovýchodní až severní vítr, no a rozptylové podmínky zpočátku většinou dobré, přes den pak velmi dobré. Co dnešek přinese, co se týká biozátěže, tak tedy teploty do 27 stupňů přinesou biozátěž na většině míst v kraji na dvojce, no a sever kraje, to znamená Vsetínsko, oblast Rožnova a taky Valašského Meziříčí. Tam by dnes měla být biozátěž jen mírná, tedy na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Modře rámovaná obálka, bíle vyvedený titul a fotografie z našeho regionu. Časopis Malovaný kraj vychází co 2 měsíce a už 80 let připomíná, jak pestrobarevné je Slovácko. Články píší místní historikové, folkloristé, literáti i pracovníci v kultuře. Co vypovídá o našem kraji a jeho tradicích? Reportáž cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny si můžete poslechnout už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Budíček teď měla kapela Elán, páteční ráno s Českým rozhlasem Zlín už ukouslo skoro půl hodinu a do půl šesté ještě spolu stihneme zjistit, jak vznikaly skály na našem území.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou Pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adržpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Na několika místech ve Valašském Meziříčí se postupně objeví nové odpadkové koše. Radnice jich nechá nainstalovat celkem 100 za bezmála 600 tisíc korun. Prvními místy s novými koši jsou parky Abácie a Botanika a ulice Králova a 1. máje. Pátek a sobotu jsou oslavy 100. výročí včelařského spolku Slavičín na Zlínsku. Ten připravil pro návštěvníky výstavu včelařských potřeb, ochutnávku letošního medu a hudební program. Páteční program se bude konat od 16 hodin v ulici K Hájenkám, kde proběhne i slavnostní otevření včelí stezky. V sobotu od 15. hodiny bude program pokračovat na louce u Sokolovny. Prodeje nových aut se letos od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových, další 1/5 měla pohon na naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává v Česku Škoda, následuje Volkswagen a Hyundai. Veřejnost se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb ve Strašnickém krematoriu bude mít se souhlasem rodiny se státními poctami. Rozhodla o tom vláda. Součástí obřadu bude státní hymna, 3 čestné salvy i účast představitelů státu. Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, místy ještě slabý déšť. V průběhu dne budou srážky ubývat a postupně čekejte polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 18 až 21 stupni a nejvyšší teploty naměříme 23 až 27 stupňů. Vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Baťovské principy na ministerstvu veřejných prací. I takové novinky zaváděl v úřadu Dominik Čipera, politik a starosta Zlína. Tento týden jsme si připomněli 133 let od jeho narození a tak si ho připomeneme i v našem vysílání. Teď 6:30, ale začneme písničkou. První tóny už patří slavné Koleji Yesterday a Michalu Prokopovi.

0: Petr Kotval, a také náš rozhlasový kolega Standa Hložek. Dospívali v raním českém rozhlase Zlín teď 4 minutky před 6:15. No a jenom připomenu, že se Standou se můžete opět potkat už tuto neděli v premiérovém pořadu Strom lásky mý. To bude v neděli po 17. hodině. V pondělí to bylo 133 let, co se narodil Dominik Čipera. Politik, starosta Zlína, ale také druhý nejvýše postavený člověk, který byl v Baťově firmě. Zasloužil se například o rozvoj dálniční a silniční dopravy, no a jaký byl jeho život, to přiblížila redaktorce Petře Kopáskové, historička ze Zlínského muzea Jihovýchodní Moravy, Hana Kuslová.
1: Dominik Čipera byl nejbližší spolupracovník Tomáše Bati, byl prokuristou firmy, což znamená, že byl vlastně druhým mužem té firmy. Byl po smrti Tomáše Bati lokálním politikem, to znamená starostou města Zlína, a pak v protektorátní vládě byl ministrem veřejných prací od roku 1939 do roku 1942.
2: Dominik Čipera se narodil v Praze. Jak se dostal sem do Zlína?
1: Tak já to trošičku jenom okomentuju. Narodil se v Praze 3. srpna 1893. Vystudoval Československou obchodní akademii a pracoval v Pražské úvěrní bance. V roce 1917 byl poslán jako vedoucí účtárny do pobočky Pražské úvěrní banky ve Lvově. A tady se seznámil s Boženou Klauzovou, což byla nevlastní neteř Tomáše Bati. Po tom seznámení se začal zajímat o Zlín a v roce 1919 1. listopadu ve Zlíně nastoupil a v únoru 1920 se s Boženou Klausovou oženil a měli spolu 2 syny, Pavla a Jana.
2: Tady ta otázka už souvisí s předchozím. Jak se dostal Dominik Čipera k Baťům a co tam dělal?
1: Když se seznámil s Tomášem Baťou, tak ten i hned rozeznal jeho vynikající finanční předpoklady. A Dominik Čipera měl na starosti finanční a účetnické záležitosti, ale jak už to ve firmě Baťa u vedoucích představitelů platilo, musel v podstatě se orientovat ve všem.
2: Vy jste zmiňovala, že Dominik Čipera byl mimo jiné starostou města Zlína. Jaké bylo jeho další politické působení?
1: Tak on nahradil po tragické smrti Tomáše Baťu v čele městské radnice zlínské. Vzhledem k tomu, že firma Baťa velice stála o zlepšení dopravní situace Československé republiky, tak nastoupil jako ministr veřejných prací. Jeho životopisci popisují, že vlastně na tom ministerstvu prací v podstatě provedl revoluci, protože tam zavedl baťovské metody, například i píchačky u vchodu, takže si myslím, že úředníci z toho museli být ze začátku konsternováni. Nicméně se mu opravdu podařilo zahájit stavbu dálnice, zahájit přípravy na stavbu železničního spojení Moravy se Slovenskem, ale v roce 1942 tedy tohoto působení zanechal, vrátil se do Zlína a po roce 1945 už byla úplně jiná situace.
2: Jaký byl osud Dominika Čipery, tedy po válce?
1: Byl hned v roce 1945 v červnu zatčen. Ve vězení se jeho stav hodně zhoršil, takže byl v srpnu propuštěn do Baťovy nemocnice. No a pak byl souzen Národním soudem. Ovšem byl osvobozen, potom byl znovu souzen v prosinci 1948 mimořádným lidovým soudem v Uherském Hradišti. Tam už byl odsouzen tedy. No a on potom viděl, že to pro něj špatně dopadne v každém případě, takže se mu podařilo i s rodinou opustit Československo. Dominik Čipera se v Londýně připojil k Tomáši Baťovi mladšímu a pro něj pracoval až do své smrti v roce 1963. To už bylo Baťovské centrum v Kanadě, takže zemřel v Kanadě, kde je i pohřben.
0: O Dominiku Čiperovi od jehož narození tento týden uplynulo 133 let si redaktorka Petra Kopásková povídala s historičkou Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně Hanou Kuslovou.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Do ouška vám páteční ráno zpříjemnil Valdemar Matuška. Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín. No a před chviličkou se rozednilo. Sluníčko vyšlo minutku před 17:30.
1: Počasí.
0: A to, že ho nevidíte, to je díky velké oblačnosti, která provází dnešní ráno. No možná ještě přidám podrobnosti k tomu východu slunce. Minutku před 17:30 vyšlo, zapadne 10 minut před 20:30 a znamená to, že dnešek bude na Zlínsku mít délku zhruba 14 hodin a 50 minut. Přidám ještě další čísla aktuální teploty na meteostanicích. Někde jsou teploty už tropické, tedy noc byla tropická nad 20. Nejvyšší hodnoty 21 stupňů mají v Kroměříži, Starém Městě a Holešově. Pod 20, konkrétně 18, je v Kateřinicích Ojčné, hlásí je také Maruška Hostýnské Vrchy, Valašská Senice a nebo Velké Karlovice. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Na některých místech se ještě po páteční ráno i dopoledne může vyskytovat občasný slabší déšť. V průběhu pátku ale budou srážky v kraji ustávat a oblačnost se postupně zmenší na polojasno. Teploty, ty nás zajímají a dnes nás asi potěší. Ta maxima budou mezi 24 až 27 stupni, no a na Valašsku lokálně dokonce jen kolem 23 stupňů. A to taky přinese rozptyl v biozátěži. Na většině území Zlínského kraje to dnes bude střední stupeň, tedy dvojka, a na severu kraje, tedy Rožnovsko, Valašsko, Meziříčsko a také Vsetínsko, tam bude hodnota nejnižší, tedy jednička. Ať je na jedničku i pátek, dobře. Ráno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

se v nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Marek Ztracený dospíval teď 6 minut do 6. No a nabídnu jednu ochutnávku toho, co je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nachystáno. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. A tak se obou rovnou ptám, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Děkujeme za přivítání.
2: A přejeme všem krásný a zdravý den.
1: Tentokrát budeme znovu mluvit o ztrátě čichu, tedy o tom, když najednou zjistíte, že ráno necítíte omamnou vůni kávy, při vaření vás nepotěší vůně cibulky nebo masa.
2: Možná se vám stává, že se čich zeslabil nebo vytratil úplně. Něco není v pořádku a vy jste z toho nesví.
1: Pak se to dnešní povídání v naší poradně bude týkat právě vás. Zvolili jsme téma, které tu už před časem bylo, ale nestihli jsme odpovědět na všechny vaše dotazy.
2: Tak to dnes napravíme. Stačí poslouchat po 13. hodině naše vysílání a pořád vesele a zdravě a dozvíte se vše o ztrátě čichu.
1: A nezapomeňte, že náš pořad je i na internetu na stránce www.veseleazdravie.cz a jsme taky na Facebooku.
2: Tam najdete moje tipy, rady, povídání a odkazy na už odvysílané díly. Staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne u tématu ztráta čichu a co s tím.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hasiči budou při demolici vyhořelé 34. budovy ve Zlíně spolupracovat s demoliční firmou, aby zajistili podklady pro znalecké posudky. Modernizace dětského zdravotního střediska ve Starém Městě na Uherskohradišťsku vyjde na 10 milionů korun. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje téměř 80% Čechů. Dnes bude v regionu zataženo, postupně slunečno, nejvyšší teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Hasiči budou při demolici vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně spolupracovat s demoliční firmou. Při rozebírání torza totiž potřebují zajistit části konstrukce, které poslouží ke znaleckým posudkům při vyšetřování příčiny požáru. 25-denní lhůta pro odstranění nejnebezpečnější části budovy začala běžet včerejším převzetím staveniště demoliční firmou, pokračuje náměstek ředitele krajských hasičů Zdeněk Otrusina.
2: Budou se dělat různé znalecké posudky a pro ty posudky potřebujeme ještě třeba i části některé těch konstrukcí stavebních, takže třeba kousky sloupů budeme potřebovat.
0: Ve Starém Městě na Uherskohradišťsku opravují dětské zdravotní středisko. Řemeslníci kompletně zrenovují interiéry budovy, včetně kanalizace, vodovodu nebo rozvodu elektřiny. Podrobnosti přidává starosta města Martin Zábranský z Hnutí STAN.
3: Ta stavba je zateplená, nové okna a tak dál. Nicméně tím, že to bylo postavené v 80. letech, tak samozřejmě veškerá infrastruktura, která je vevnitř, už neodpovídala nějakým standardům, takže chceme prostě opravdu zlepšit to prostředí jak pro lékaře, zdravotnický personál, tak samozřejmě pro pacienty, pro klienty, kteří tam přijdou.
0: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje téměř 80% Čechů. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Opatření častěji podporují rodiče než lidé bez dětí. Zákaz by podle vládního návrhu měl platit od září příštího roku. Je Mezinárodní den piva. Vědci stále hledají nové receptury na jeho vaření. Například experti na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vymýšlí pivo z čistě bezlepkových surovin. Základem bude rýžový slad.
4: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen.
5: Z neloupané osivové rýže zkouší vědci udělat slad, základ k výrobě piva. Vybrali si ji, protože je zcela bezlepková, vysvětluje Alena Osvaldová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
4: Opravdu nehrozí, že by tam ten lepek byl.
5: Bezlepková piva na českém trhu existují, většina z nich je ale z ječného sladu a pivovary pak musí obsah lepku snížit pod zákonný limit. Tahle fáze by u rýžového piva nebyla potřeba. Chystaná jedenáctka ale bude mít podle vědců zřejmě méně výraznou chuť než běžné ležáky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, místy jen slabý déšť. V průběhu dne budou srážky ubývat a postupně čekejte polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 18 až 21 stupni a nejvyšší teploty naměříme 23 až 27 stupňů. Vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na požár domu a garáže v ulici Bartošova v Napajedlích. Na místě jsou záchranné složky. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Markétě Janíkové.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dnešek, pátek 7. srpna, zachytíme už na startu. Ať si ho společně uděláme co nejpříjemnější. A jestli jsme to první, na co po ránu myslíte a co vám dělá radost, těší nás to dvojnásob. 6:05, zdravím za celý ranní tým Českého rozhlasu Zlín a příjemné vstávání. Teď i s hlasem Věry Špinarové. Je s vámi Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Věra Špinarová dospívala právě 8 minut po 6. a do 7. srpnového dne společně vstáváme s ranním Českým rozhlasem Zlín, kde se také tomu dnešnímu dni pořádně podíváme na zoubek. Roku 1560, právě 7. srpna, se narodila Alžběta Bátoryová, známá jako Čachtická paní. Ta měla údajně na svědomí životy několika desítek až stovek mladých dívek. Přesný počet jejich obětí ale není znám. Ani to, zda se opravdu dopustila všech zločinů, které jsou jí historicky přisuzovány. Jisté je, že její rod proslul prudkostí a krutostí za hrůzné činy spáchané na jejím zámku ve slovenských Čachticích a na jiných panstvích. Bylo několik jejich spolupracovníků odsouzeno a popraveno. Ona sama zemřela ve 54 letech v domácím vězení na Hradě v Čachticích. Rok 1983. Tak, představte si, že teprve v tomto roce, ve 83. právě 7. srpna bylo v Helsinkách zahájeno první oficiální mistrovství světa v atletice. No a ročník 2001, 7. srpen, to je tedy zlínský rodák, atlet Tomáš Dvořák, když už jsme u atletiky. Po třetí se v roce 2001 Tomáš Dvořák stal mistrem světa v 10 boji. Poprvé na mistrovství světa v roce 1997, po druhé v roce 1999. 2002, 7. srpen, tehdy začaly mohutné záplavy. Do 17. srpna postihly přes třetinu republiky, včetně části Jižní Moravy. Ale nejhorší byla situace přeci jen v jižních a středních Čechách. O život v roce 2002 při záplavách přišlo 17 lidí a škody tehdy dosáhly téměř 80 miliard korun. Teď přidám ještě pozvánku na další ranní téma. Ve zlínských ulicích řídí trolejbus. Ve Slušovickém kostele předčítá z Bible. Řidič dopravní společnosti Zlín Otrokovice Pavel Genzer letos přijal jáhenské svěcení a připravuje se na kněžskou službu. Jeho příběh uslyšíte už za moment.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: Ještě před několika lety seděl Pavel Genzer ze Zlína pouze za volantem trolejbusu. Letos v červnu ale přijal jáhenské svěcení a vedle práce řidiče se věnuje také službě v katolické církvi. Zatím obě tyto profese kombinuje, když brigádně dělá řidiče a současně vykonává praxi ve farnosti ve Slušovicích. Jestli je to takto udržitelné i do budoucna, uslyšíte v následující reportáži.
1: Příští zastávka Věžové domy. Zastávka na znamení.
2: Ozývá se z reproduktoru autobusu s číslem 31, který ve Zlíně pendluje mezi Mladcovou a Jaroslavicemi. Řídí ho 31-letý řidič Pavel Genzer.
3: Zastavím. Od dětství jsem se zajímal o tu městskou dopravu a o trolejbusy zvláště, takže jsem se rozhodl, že půjdu pracovat do dopravního podniku jako řidič.
2: Do něj nastoupil v roce 2017 a od té doby si vyzkoušel pracovat jako řidič i technik jízdních řádů. Po 4 letech se ale rozhodl studovat katolickou teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.
3: Abych pravdu řekl, do manželství mě to nikdy moc netáhlo, takže jsem spíš viděl svou cestu v nějakém tom zasvěceném životě, řekněme v klášteře, případně jako kněz.
2: V červnu letošního roku přijal jáhenské svěcení. Řidičem městské dopravy je dnes už jen brigádně tak, aby stíhal i pastorační praxi ve farnosti ve Slušovicích. V pozici jáhena zůstane 2 roky. Poté by měl přijmout kněžské svěcení, po kterém by měl nastoupit do některé z farností olomoucké arcidiecézy jako kaplan, čili jako pomocník faráře. Co to bude obnášet, sám upřesňuje.
3: Všechno možné od výuky náboženství přes nějaké duchovní doprovázení lidí. Příprava kázání tam určitě zabere hodně času.
2: Se zlínskými trolejbusy se ale úplně rozloučit nechce. Pokud mu to kněžská služba dovolí, rád by si pár směn ponechal.
3: Třeba aspoň v době dovolené si vzít 1-2 směny. Taky záleží, jak mi vstříc vyjde dopravní podnik tady ve Zlíně.
4: Naše vozidla řídí či řídili například na vedlejší pracovní poměr právníci i další profese.
2: Říká mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
4: Dá se říci, že my těmto zaměstnancům vychází stříc, protože i další pracovník na vedlejší pracovní poměr je pro nás velmi důležitý.
2: Trolejbus tak Pavlu Genzerovi zřejmě jen tak konečnou zastávku neohlásí. Pokud bude chtít a mít chuť, svou duchovní činnost si s řízením bude moct kombinovat. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Další ranní písnička zněla Českým rozhlasem Zlín 9 minut před 6:30 a teď už zdravím do Brna, do Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, přeju panu Mojmíru Martanovi, hezký den.
1: Pěkné ráno.
0: A zastavme se chvilku u toho rána a ranních teplot. Jak to vypadá ve Zlínském kraji chvilku před 6:30?
1: Tak oblačnosti nad Zlínským krajem je stále hodně. Srážky ve formě slabého deště se ale už vyskytují jen na malé části kraje. No a teploměry ukazují hodnoty od 17 do 21 stupňů.
0: Jaký nás čeká pátek 7. srpna?
1: Tak pátek přinese ráno a dopoledne ještě spíše oblačno až zataženo a zejména na Valašsku se na některých místech ještě může vyskytovat občasný slabší déšť. V průběhu dne ale budou srážky ustávat a oblačnost se bude zmenšovat na polojasno, k večeru i skoro jasno. Později večer ale začne od jihozápadu přibývat průsvitná oblačnost. 24 až 27 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, na Valašsku trošku chladněji, lokálně kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný severovýchodní až severní vítr, nejvíce by mělo foukat na západě kraje, na Kroměřížsku.
0: Je dnes v platnosti nějaká výstraha pro Zlínský kraj?
1: Tak co se výstrahy týče, tak platí ještě výstraha na zátěž teplem a také na riziko požárů.
0: Nicméně potvrzeno to máme, teploty by dnes neměly přesáhnout 30. Pojďme se podívat do historie. Jaká byla?
1: V historii bylo nejtepleji v roce 1933 ve Zdonkách na Kroměřížsku, a to 37 stupňů. Nejnižší teplotu jsme 7. srpna naměřili na stanici Horní Bečva v roce 1987, a to 2,2 stupně Celsia nad nulou.
0: Máme před sebou víkend, pojďme tedy prosím plánovat a poprosím vás o krátký výhled.
1: Víkend přinese jasnou, maximálně polojasnou oblohu. V sobotu ráno, zejména na severu kraje, se mohou objevit údolní mlhy. Teploty budou v noci podstatně nižší než v minulých dnech. Konkrétně ta noc na sobotu přinese teploty 15 až 11, v údolích až 8 stupňů. Co se týče teplot v odpoledních hodinách, tak ty by se měly zastavit nejvýše na 24 až 27 stupních. Na jihozápadě kraje může být lokálně o až 29 stupňů. No a neděle, ta bude také slunečná, ráno 16 až 12, v údolích kolem 10 stupňů. Odpolední teploty ale už budou stoupat na 29 až 33 stupňů.
0: Ale přeci jen jste nás potěšil, konečně se v noci vyspíme díky nižším teplotám. Poprosím ještě o poslední číslo, a to dnešní biozátěž.
1: Tak platí pro většinu kraje dvojka střední zátěž, pro Vsetínsko, kde bude o něco chladněji, jednička zátěž mírná.
0: Díky za všechny podrobnosti, brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Osamělost, nedostatek peněz nebo důvěra v neznámé lidi. To všechno jsou situace, které mohou do života seniorů přinést různá rizika. Jak jim předcházet a na koho se obrátit, poradí zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 7. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
3: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
3: U zpráv vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Lékaři urologického oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně mají nový holmiový laser za více než 8 milionů korun. Přístroj denně využívají k drcení močových kamenů, především však při operacích nezhoubně zvětšené prostaty. Právě u těchto výkonů umožňuje moderní technologie postupně nahrazovat klasické otevřené operace šetrnějšími zákroky. V Napajedlích na Zlínsku začíná dnes 26. ročník folklorního festivalu Moravské chodníčky. Ten propojuje tři národopisné oblasti – Hanou, Slovácko a Valašsko. Napajedla leží právě na jejich pomyslném rozhraní. Páteční program na nádvoří Nového kláštera zahájí tradiční setkání pěveckých sborů. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem. Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozornil ředitel vinařství Šatou Valtice David Šťastný. Jako burčák se smí prodávat jen nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina ze zahraničí, musí mít označení částečně skvašený hroznový mošt. Cena za litr je stejná jako loni, od 80 do 100 korun. Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, místy ještě slabý déšť. V průběhu dne budou srážky ubývat a postupně čekejte polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 17 až 21 stupni a nejvyšší teploty naměříme 23 až 27 stupňů. Vítr bude mírný.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Dvě osobní auta se srazila v ulici generála Klapálka ve Vsetíně. A pozor si dejte na požár domu a garáže v ulici Bartušova v Napajedlích. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Barbora Hejtmánková.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 60 let tento týden uplynulo od vydání legendárního alba kapely Beatles, od alba Revolver, tak to byl rok 1966 a přitom je to stále nepřekonatelná muzika. No a já teď 6:53 posílám solovku, solový hit jednoho ze členů Beatles a sice písničku George Harrisona. Dobré ráno.

býval Petr Kolář, přidám i aktuální čas 5 minut před 6:45. A to je čas na ochutnávku dnešních témat Českého rozhlasu Zlín, která připravují naši redaktoři a zpravodajové na pátek 7. srpna. Déle než se plánovalo, bude trvat příprava stavby vodní nádrže v Blachovice na Zlínsku. Asi 6miliardový projekt brzdí chyba v dokumentu EIA. S podrobnostmi se přihlásí do vysílání reportér David Jabůrek 10 minut před 7:30. Osamělost, nedostatek peněz nebo důvěra v neznámé lidi, to všechno jsou situace, které do života seniorů přinášejí různá rizika. A jak jim tedy předcházet a na koho se obrátit, to vám poradíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už dnes dopoledne. Poradna se sociální pracovnicí ze zlínské neziskové organizace Romodrom Adélou Suhradovou začne hned po zprávách v 11 hodin dopoledne a moderovat bude Kristýna Fuchsová. No a přidám i naše nejbližší téma. Na Moravě přibývá dudků chocholatých, ochranáři jim pomáhají speciálními hnízdními budkami, dudníky. Letos v nich dudci vyvedli rekordní počet mláďat a v reportáži se za nimi podíváme už chvilku před 7:00. Teď to ale bereme směr Valašské Meziříčí za kapelou Mňága a Žďorb.

0: Neuvěřitelných 40 let oslaví už příští rok valašsko-meziříčská kapela Mňága a Žďorb. Vznikly skutečně v červnu roku 1987. No a já hned přidám i další čísla, a to podrobnosti k dnešku.
1: Počasí.
0: Nejprve meteostanice ve Zlínském kraji, tam se částečně teploty pohybují už nad 20, stejně jako i noc byla na některých místech v kraji ještě tropická. 21 stupňů má například Kroměříž a Holešov, to jsou nejvyšší hodnoty v kraji, no a ty nejnižší naopak, to je 17 stupňů ve Valašské Senici nebo 18 na Marušce v Honstýnských vrších a také na meteostanici v Horní Bečvě. Dnes nás čeká pokles teplot, což je příjemná zpráva. Ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo a zejména na Valašsku se na některých místech ještě bude vyskytovat občasný slabý déšť. V průběhu dne budou srážky ustávat, oblačnost se bude zmenšovat na polojasno, večer i skoro jasno, ale později opět bude oblačnosti přibývat. Teploty odpoledne 24 až 27 stupňů Celsia, na Valašsku lokálně kolem 23 stupňů, no a ten dnešní rozptyl teplot přinese také rozptyl v biozátěži. Na většině území Zlínského kraje dnes platí ještě střední stupeň, tedy dvojka, ale na severu kraje Rožnovsko, Valašsko, Meziříčsko a Vsetínsko, tam je stupeň nejnižší, tedy na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Výrazná chocholka, dlouhý zahnutý zobák a černobíle pruhovaná křídla. Dudek chocholatý patří k nejnápadnějším ptákům české přírody. Je ale silně ohrožený. Aby se mu u nás dobře žilo, připravují mu ochranáři na Jižní Moravě speciální hnízdní budky, dudníky. Letos v nich dudci vyvedli rekordní počet mláďat.
1: Na chvíli jsme za dudník schovali diktafon. Zachytil, jak dudci krmí mláďata. Pak budku s ornitologem Liborem Opluštilem z Českého svazu ochránců přírody otevíráme.
2: Tak a tady jsou mladí dudci. Jsou kolik? Čtyři jsou? Čtyři. Tak. Ti mají mezi 15 a 20 dny.
1: Ukazuje malá ptáčata a některá bere do rukou.
2: Tady se vlastně vytváří ta chocholka, mají to takové dvouřadé. U těch mláďat vidíte, že to je dvouřadé, ale u dospěláku to je v podstatě jako slité do jednoho, takže ta chocholka je prostě potom krásně dořad. Jsou to teďka takový pankáčci.
1: Dudek chocholatý patří do kategorie silně ohrožených druhů.
2: Ve spoustě rčení prostě se u nás dudek objevuje, to znamená, že v té naší slovesnosti a vůbec jako v té historii dudek existoval a vždycky byl blízko lidem a vždycky nějakým způsobem k němu lidi se jako měli spí jako dudek, že jo, prostě a tak dále. Myslím si, že dudek nespí úplně jako výrazně jinak než všichni ostatní ptáci. Vůbec nevím, z čeho to vzniklo.
1: Říká Libor Opluštil. Dudci přitom z české krajiny skoro vymizeli. Aby jim pomohli s hnízděním, vytvořili pro ně ornitologové speciální dudníky. Letos navíc někteří dudci zahnízdili i dvakrát, což dřív nebylo běžné.
2: Letos zahnízdilo 21 párů dudků v prvním hnízdění. A k tomu přidali ještě 9 dalších druhých hnízdění vlastně teďka v průběhu pozdního léta. Dohromady v tom prvním a druhém hnízdění, tak je to přes 85 ptáků mladých, kteří jsou vyvedení. A ještě někteří z nich ještě určitě přibydou. V loni vyvedli bylo 14 hnízdění a bylo jich zhruba něco přes 50. Takže každý rok to v podstatě narůstá.
1: Podobný záchranný program organizuje Zoo Brno. I tam potvrzují rekordní počet hnízdění dudků. Upřesňuje mluvčí brněnské zoologické zahrady Jan Bedřich.
3: A my máme velkou radost, že právě v budkách se uhnízdilo 10 párů a tento rok vyvedlo 47 mláďat, nejméně 47 mláďat, což je, když to porovnám s jinými roky, tak třeba s loňským rokem je to o 11 jedinců více. A jenom pro vaši představu, mezi lety 2017 až 2025 těch mláďat už vedli více než 100, což je poměrně citelný zásah do naší přírody a samozřejmě příznivý.
1: Zoologická zahrada se ve volné přírodě věnuje v záchranných programech taky sýčkům obecným a v poslední době vypustila do krajiny taky několik kriticky ohrožených syslů obecných. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Sběrný dvůr v Újezdci bude mít novou zpevněnou plochu pro uskladnění dřevního odpadu. Na skatepark v Luhačovicích nově dohlíží městské kamery. Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách. Dnes bude v regionu zataženo, postupně oblačno. Nejvyšší teploty až 27 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Sběrný dvůr v místní části Uherského Brodu Újezdci bude mít novou zpevněnou plochu pro uskladnění větví a dalšího dřevního odpadu. Částečně betonový a asfaltový povrch nahradí dosavadní nevyhovující hliněný podklad. Podrobnosti přidává místostarosta města Miroslav Polášek z ODS.
2: Zpevněná plocha bude sloužit k skladování větví, jak od našich technických služeb, to znamená od městské zeleně, tak i od jednotlivých občanů, kteří zde můžou bezplatně tady ten odpad ukládat, protože podle odpadového zákona se nesmí tyto větve pálit. Takže jednou za čas se podrtí na štěpku.
0: Luhačovice pokračují v rozšiřování městského kamerového systému. Od srpna nově dohlíží dvě bezpečnostní kamery na areál skateparku v ulici Zahradní čtvrť. Nezávislý starosta města Marian Ležák Českému rozhlasu řekl, že město v příštím roce navíc plánuje další kamery u dětského hřiště poblíž kostela svaté rodiny a v ulici Nádražní u dopravního terminálu.
3: Na pořízení nového kamerového bodu, včetně kamerového systému se záznamem, elektrického připojení a instalace stožáru, město Luhačovice vynaložilo ze svého rozpočtu celkem 66 000 korun. Nové kamery na skateparku pomohou chránit veřejný pořádek, předcházet vandalismu i lépe chránit městský majetek.
0: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje skoro 80% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Zúčastnilo se ho začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Opatření například více podporují rodiče než bezdětní. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Proti jsou zejména mladí a studenti. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
0: Zákaz telefonů na školách podpořila vláda před necelými 3 týdny. Začít platit by měl od začátku příštího roku. Obvodní soud pro Prahu 2 odškodnil muže, který měl před 21 lety zdědit dům na okraji Prahy. Notářka ale tehdy závěť přehlédla. Muž požadoval 18 milionů, soud mu přiznal jen 600 tisíc. Vyplývá to z rozsudku, který má Český rozhlas k dispozici. Muž se v červenci proti verdiktu odvolal k nejvyššímu soudu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, místy ještě slabý déšť. V průběhu dne budou srážky ubývat a postupně čekejte polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 18 až 21 stupni a nejvyšší teploty naměříme 23 až 27 stupňů. Vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ulice Bartošova v Napajedlích je kvůli požáru domu uzavřena do 10 hodin. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje vysílání s Markétou Janíkovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ani dnes při pátku nevynechám příležitost udělat vám po ránu radost. Teď třeba hezkou knížkou z nakladatelství Kazda, dnes románem o lásce Pařížské noci. No a kdo bude mít poctivou nefalšovanou výhodu? Určitě ten, kdo zavolá. Protože štěstí se prostě musí pokoušet. Je to další kolo soutěže Jak se u nás mluví. A připraveno je nejen slovo, dnes znivnice na Uhersko-Brodsku, ale i nápověda. Nažhavená už je i studiová linka 221 555 210, chybíte jenom vy. Ještě jednou číslo pro nesmělé 221 555 210. Těším se na vás, dobré ráno, Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín.
6: Český rozhlas Zlín.

0: s Martou a Tenou jsme nakousli další ranní hodinu dnešního Dobrého rána s Českým rozhlasem Zlín. Je téměř 8 minut po 7. No a já už zdravím do Rakové, to je tady u Vizovic a mám tam paní Lidušku na drátě. Stále mám, dobré ráno.
1: Ano, dobré ráno, zdravím rádio.
0: My taky moc zdravíme. Nejdřív důležitá otázka, už jste zvládla posnídat?
1: No právě teď jsem poslední sousto polkla.
0: Jaj.
1: No, jen to vyšlo akorát.
0: No tak to je důležité se před soutěží posilnit a prozradíte, co to bylo dobrého.
1: Měla jsem kakao, to už jsem dlouho neměla a buchtím makové.
0: Panečko, vy jste si dneska dopřávala. Tak já vám budu přát i to, ať si pochutnáte na další soutěži a ať to vyjde, moc držím pěsti, tak můžeme jít na soutěžní otázku.
1: Ano.
0: Dobře, jdeme na to. Dnes zamíříme k nářečí do Nivnice na Uherskobrodsku. Nahlédneme na nářeční slovíčko tam a slovo pro nás vybral pan Karel. Pouštím otázku.
2: Máme v Nivnici také slovo znátřit. Používá se dokonce i ještě dnes. A tak se vás ptám, jestli pak víte, co to slovo znamená.
0: Tak my jsme na jiném kousku kraje, než jste vy právě teď. A já zopakuju slovo znátřit. Říká vám to něco, paní Lidušku?
1: Znátřit?
0: Z a teď je tam to ň, znátřit.
1: Jo, tak to jsem v životě nečula.
0: Ale vy mi věříte, že mám i nápovědu, že? Tak to zkusíme tipnout. Dobře, takže co by mohlo znamenat něco nebo někoho znátřit? Za A zničit, za B změkčit mačkáním, anebo za C zahlédnout. Buď zničit, změkčit mačkáním, to je Bčko, anebo za C zahlédnout. Co vy na to?
1: Znátřit.
0: Znátřit.
1: No já bych řekla to Cko.
0: Řekla byste jako, že někoho zkouknete, zahlédnete, uvidíte a že to by tak v Nivnici mohli říct, že jste ho znátřila. No, tak uvidíme. Teď už se zeptám pana Karla, ten nám slůvko vybral, co v Nivnici znátřit opravdu znamená.
2: Znátřit se u nás říká zahlédnout nebo spatřit. Když jsme byli mladí před vojnou a znátřili jsme nějakou šikovnou robku, to víte, že to s náma pohnulo.
1: Bingo.
0: Tak ještě mám pro vás potlesk. No, pan Karel nám to vysvětlil a myslím, že tohle už si budeme opravdu pamatovat. A vy jste měla...
1: Já pocházím z Valašska. Z Karolinky, tam jsem se narodila, takže to je úplně odlišný. Jako.
0: Je to pravda, je to pravda, ale je tam taky krásně takové parádní místo našeho kraje. Paní Liduško, vy jste dneska měla kliku, tak toho využijte, přemýšlejte o losu třeba, nebo o něčem dalším. Hlavně o losu, víte, měla jste kliku ve hře, tak možná to bude pokračovat. Jo. No a vydržte mi na telefon.
1: To nevím, pochybuju, já nemám moc štěstí ve hře.
0: Dneska jste ho měla.
1: Já štěstí v manželství, jsem si našla muže opravdu na celý život. Byli jsme spolu 43 roku a z něho byl ten nešťastný covid.
0: Ale dneska jste měla i to štěstí ve hře, paní Liduško, a tak teď, než pošlu písničku, poprosím vás, ať mi vydržíte na telefonu, ať si napíšu jméno a adresu. Mějte se krásně, naslyšenou a ráda jsem vás poznala.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: Zhudebněná báseň Jana Skácela, Modlitba za vodu, zněla ranním Českým rozhlasem Zlín a byla to další hudební vzpruha o 7:45.
1: Počasí.
0: Nejprve se podíváme na meteo stanice ve Zlínském kraji. Máme aktuální teploty krátce po 7 a mnoho se toho nezměnilo. Na některých stanicích přetrvaly noční teploty, znamená to tedy tropickou noc nad 20. Aktuálně 21 stupňů Celsia je v Kroměříži, Starém Městě a nebo třeba Holešově a jsou to nejvyšší hodnoty v kraji. Ty nejnižší jsou na 18 stupních ve Valašské Senici a v Kateřinicích u Jičné. Maruška Hostinské vrchy hlásí teď jen 17. A teploty dnes nevystoupají nad 30, to je určitě ta nejlepší zpráva. Ráno a dopoledne většinou oblačné až zatažené, zejména na Valašsku, na některých místech ještě bude přetrvávat občasný slabý déšť. A v průběhu dne pak budou srážky ustávat, oblačnost se bude zmenšovat a odpoledne a k večeru by mohlo být až polojasno. K večeru i skoro jasno v některých místech v kraji. Později večer ale od jeho západu bude oblačnosti opět přibývat. A teď ty aktuální teploty 24 až 27 stupňů, na Valašsku lokálně jen kolem 23. To znamená také rozptyl v biozátěži. Ve většině míst Zlínského kraje dnes bude na dvojce, tedy na středním stupni, no a na severu kraje Rožnovsko, Valašsko, Meziříčsko a Vsetínsko, tam bude biozátěž nejnižší, tedy na stupni číslo 1. Sobota bude také pod 30, teploty by se měly pohybovat jenom do 27 stupňů, podobně jako dnes, no ale neděle tam už by opět měly vystoupat nad 30 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Modře rámovaná obálka, bíle vyvedený titul a fotografie z našeho regionu. Časopis Malovaný kraj vychází co 2 měsíce a už 80 let připomíná, jak pestrobarevné je Slovácko. Články píší místní historikové, folkloristé, literáti i pracovníci v kultuře. Co vypovídá o našem kraji a jeho tradicích? Reportáž cyklu Českého rozhlasu Zlín Kořeny si můžete poslechnout už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: 8 minut před půl osmou, stále páteční Český rozhlas ze Zlína, otevíráme další dnešní téma. Přípravy na stavbu velké vodní nádrže Vlachovice na Zlínsku se protáhnou. Ministerstvo životního prostředí totiž vrátilo povodí Moravy k doplnění klíčovou dokumentaci EIA, tedy dokument o vlivu stavby na životní prostředí. Český rozhlas to zjistil z úřední desky ministerstva. A podrobnosti teď s reportérem Davidem Jabůrkem proberu v ranním vysílání. Proč tedy, Davide, ministerstvo dokumentaci vrátilo?
1: Dobré ráno, na vině je chybějící podklad k dokumentaci týkající se vlivů stavby na veřejné zdraví. Zpracovávala jej externí firma, kterou si najalo Povodí Moravy jakožto investor celého projektu. Podle mluvčí Povodí Jany Kučerové sice vlivy na veřejné zdraví byly v dokumentaci EIA řešené, ale samostatný podkladový posudek chyběl.
0: Jak na to tedy Povodí Moravy reaguje?
1: Nadšené z toho není, situace totiž, jak si zmínila v úvodu, znamená prodloužení příprav. Povodí Moravy se podle Kučerové snažilo takové situaci předejít a už před 3 lety, kdy se vlivy projektu na životní prostředí začaly řešit, využilo takzvaného institutu předběžného projednání. Jeho cílem je zajistit, aby předkládaná dokumentace EIA splňovala veškeré požadavky. Podle Kučerové se přitom v celém řízení za téměř 3 roky nikdo neozval, že by v dokumentaci něco chybělo a požadavek na doplnění samostatného posudku vzešel až nyní. Povodí ho má každopádně připravené, říká Kučerová.
2: Doplnění posudku a drobná úprava dokumentace EIA je již zpracována a k zaslání požadovaného doplnění na Ministerstvo životního prostředí dojde do konce tohoto týdne. Toto doplnění nemá vliv na hodnocení záměru, je však bohužel nutné k doplněné dokumentaci EIA opakovat některé zákonné postupy, jež časovou náročnost jsme obtížně schopni odhadnout.
1: Doplnění dokumentace podle Kučerové nemá věcné dopady a vyloučí také riziko možného budoucího zpochybnění formální správnosti procesu EIA.
0: Davide, doplni ještě, jak moc se přípravy zdrží. To tady zatím není jasné, ale s čím počítal původní harmonogram?
1: Povodí Moravy mělo v plánu kolem poloviny letošního roku získat razítko na dokumentaci EIA, které je zásadní pro podání žádosti na stavební povolení. Tu pak chtělo odeslat do konce letošního roku. Harmonogram počítal se získáním povolení v příštím roce a zahájením stavebních prací kolem roku 2029. Podle plánu pak měla být přehrada hotová nejpozději v roce 2035.
0: Připomeň prosím ještě i detaily projektu vodní nádrže Vlachovice.
1: Má jít o obří strategickou nádrž u Vlachovic na Zlínsku, která bude sloužit jako zdroj pitné vody pro Zlínský kraj. Zároveň má zadržovat vodu z krajiny a pomáhat tak chránit okolní obce před povodněmi. Podle odhadů má vyjít na zhruba 6 miliard korun.
0: Dodává reportér David Javůrek. Řeč byla o vodní nádrži Vlachovice. Přípravy na její stavbu se kvůli chybějícímu podkladu v dokumentaci na zjišťování vlivů životního prostředí protáhnou. Davide, díky za podrobnosti, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Dětské zdravotní středisko ve Starém Městě na Uherskohradišťsku prochází modernizací za 10 milionů korun. Budova z 80. let minulého století byla ve špatném stavu. Řemeslníci proto kompletně zrenovují interiéry budovy. Dvě dětské lékařky, zubařka, dentální hygienistka a masérka momentálně působí v náhradních prostorách. Práce za 10 milionů korun by měly být hotové do konce října. V pátek a v sobotu jsou oslavy stého výročí včelařského spolku Slavičín na Zlínsku. Ten připravil pro návštěvníky výstavu včelařských potřeb, ochutnávku letošního medu a hudební program. Dnešní program se bude konat od 16 hodin v ulici K Hájenkám, kde proběhne i slavnostní otevření včelí stezky. V sobotu od 15 hodin bude program pokračovat na louce u Sokolovny. Prodej nových aut v Česku letos dál roste. Od začátku roku do konce července se prodalo téměř 150 tisíc vozů, meziročně asi o 4,5% více. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Podle svazu by navíc měl růst pokračovat i v dalších měsících. Soud v americkém Novém Mexiku nařídil firmě Meta zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za újmy, které působí mladým lidem. Společnost taky musí změnit způsob fungování svých platform, třeba Facebooku nebo Instagramu. Má například omezit funkce, které vyvolávají závislost, nebo zlepšit ověřování věku uživatelů. Meta uvedla, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Dodala, že pracuje na odstranění závadného obsahu ve svých platformách. Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, místy ještě slabý déšť. V průběhu dne budou srážky ubývat a postupně čekejte polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 18 až 21 stupni a nejvyšší teploty naměříme 23 až 27 stupňů. Vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ulice Bartošova v Napajedlích je uzavřena do 10. hodiny kvůli požáru domu. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkně to utíká. Vstáváme spolu do pátku 7. srpna, téměř 3 minuty po 7:30 a na start pátečního dne i dál přidáme všechno důležité pro vaše pohodové ráno. Za pár minut i několik tipů na dnešní akce. Teď zpívá Marie Rotrová a příjemný poslech i dál.

0: quem me lasca o braço.
1: Zpíval Pavel Bobek a čas v raním Českém rozhlase Zlín za 5:45. Tedy čas na tipy na dnešní páteční akce. Celostátní prodejní výstava pro všechny zahradníky a zahrádkáře na výstavišti v Kroměříži. To je Floria léto 2026, která se uskuteční už ode dneška do neděle. Čeká vás unikátní expozice tisíců květin inspirovaná slavnými obrazy. V Kroměříži na výstavišti se Floria koná v čase od 9 do 16 hodin. Slovenská hudba a tanec zaplní ode dneška do neděle dřevěné městečko Valašského muzea v přírodě, kde se odehraje už 27. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v České republice Janošíkův dukát. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet soutěž ve stloukání másla, školu hry na pastýřské hudební nástroje nebo školu tanců z klenovce. A atmosféru festivalu doplní i jarmark lidových řemesel. Začíná se dnes od 15 hodin. V areálu Kamínka v Roštíně u Kroměříže se dnes a zítra uskuteční další ročník hudebního festivalu Kamínka Camp. Dvoudenní program nabízí vystoupení předních českých a slovenských rockových, punkových a metalových interpretů. Dnešní program začíná už popoledni a vystoupí například legendární Turbo, to bude 16:45, po nich Valda Gang a nebo večer Škvor. Páteční večer nabídne také možnost vydat se na koncert skupiny Fleret, oblíbená regionální kapela, dvorní to kapela Valašského království, vystoupí v amfiteátru u Karlovského muzea ve Velkých Karlovicích, začátek je v 19 hodin. No a v Napajedlích na Zlínsku se dnes a zítra koná i folklorní festival Moravské chodníčky, na něm vystoupí několik folklorních souborů z Hané, Valašska i Slovácka a nebude chybět ani výuka lidových tanců ze Slovácka. Podrobnosti o folklorním festivalu Moravské chodníčky uslyšíte v našem vysílání i dnes o 10:30 dopoledne, kdy se s místními pořadateli telefonicky spojíme. A víc si najdete také v kulturních tipech na našich webových stránkách.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Creedence Clearwater Revival, to byla další legenda, která zněla raním Českým rozhlasem Zlín a dohráli právě o 7:45.
1: Počasí.
0: Učí se ho zůstanu, nejprve aktuální ranní teploty, ty se v kraji teď pohybují mezi 21 až 18 stupni Celsia. Zatím nejtepleji mají v Kroměříži, Starém Městě a také Holešově, to je ta 21. Naopak nejchladnější místa pod 20 jsou Valašská Senice, tam je 18, Kateřinice Ojičná 18 stupňů Celsia a 19 mají ve Vsetíně nebo ve Valašském Meziříčí. Dnešek zůstane chladnější, než byly poslední dny, a to je ta nejlepší zpráva. Ráno a dopoledne oblačné až zatažené a na Valašsku se ještě na některých místech může vyskytovat občasný slabší déšť. V průběhu dne ale srážky budou ustávat a zmenšovat se oblačnost, k večeru bude i skoro jasno, později večer ale opět od jihozápadu bude oblačnosti přibývat. Odpolední maxima 24 až 27 stupňů, na Valašsku lokálně kolem 23. Rozptylové podmínky zpočátku většinou dobré, přes den potom velmi dobré a rozptyl bude také mezi biozátěží. Většina kraje bude po celý den na hodnotě 2, tedy na středním stupni zátěže, a chladnější Valašsko, Valašsko-Meziříčsko, Rožnovsko a také Vsetínsko. Tam by pro dnešek měla být biozátěž na nejmírnějším stupni, tedy na jedničce. A když nahlédneme na víkend, zítřejší den bude podobný dnešku a především, a to je dobrá zpráva, chladnější, teploty tu budou také jen do 27 stupňů Celsia, jen na jeho západě kraje, lokálně až 29 stupňů Celsia, a 30 se opět vrátí v neděli. No a nahlédneme i dál. Už za pár minut se ve vysílání přesvědčíme, že se při rozhlasové talkshow Desítka Pavla Horváta v Zubří na Valašsku diváci včera večer skvěle bavili.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Oblíbená fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta opět zamířila ze sportovního studia Českého rozhlasu přímo mezi posluchače. Tentokrát k nám na Valašsko do Zubří. Hosty byli mistr Evropy z roku 1976 a střelec slavné rozhodující penalty Antonín Panenka a kapitán stříbrného týmu z evropského šampionátu v roce 1996 Miroslav Kadlec.
1: Za pár desítek minut začne Desítka Pavla Horváta v Zubří. Schází se na těšení diváci, jedním z nich je pan Ondra. Na kterého z hostů se nejvíce těšíte a proč?
2: Asi na pana Panenku, je to legenda českého fotbalu.
3: V jakém duchu se program ponese, naznačil hned v úvodu Pavel Horvát svou reakcí na slova Miroslava Kadlece.
4: Já jsem takzvaně poloviční Valach. Moje matka pocházela z Velkých Karlovic.
5: Mně taky lidi říkají, že jsem poloviční kůň, ale asi ne kvůli tomu, že jsem tady odsaď, no.
3: Potom už fotbalové legendy bavili publikum svými historkami a odpovídali na divácké dotazy. Miroslav Kadlec zavzpomínal, jak díky fotbalovým funkcionářům nemusel na základní vojenskou službu.
4: Řekli, povolovací rozkaz vrátíš, jsi přijatý na Vysokou školu báňskou ekonomickou. Prostě běž tam na ty zkoušky, sedni si, maluj si tam.
3: Někteří návštěvníci seděli v hledišti v dresech pražských Bohemians a ti se pochopitelně nejvíce těšili na vyprávění Antonína Panenky.
6: Co mě trošku potom zarazilo, že ten brankář Majer se mnou 35 let nemluvil, ale pak jsme se potkali a on už byl normální, tak já jsem polizila z toho, že už je tak starý, že to zapomněl, jak to bylo.
3: Na závěr legendární fotbalisté rozdávali autogramy a fotili se s dlouhou řadou zájemců.
7: Bylo to parádní, lidi příjemní.
5: Si myslím, že to bylo jedno z nejlepších reagujících publikum.
3: Hodnotili vydařený večer Miroslav Kadlec a Pavel Horvát. Tomáš Perutka, Český rozhlas.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2, ve které z kajuce ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Povodí Moravy musí doplnit dokumentaci pro stavbu přehrady Vlachovice. V Napédlí začíná festival Moravské chodníčky. Kvůli nedostatkům v aplikaci Jenda mohou znevýhodnění lidé přijít o bydlení. Dnes bude v regionu zataženo, postupně oblačno, nejvyšší teploty až 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Přípravy na výstavbu velké vodní nádrže Vlachovice na Zlínsku za téměř 6 miliard korun se protáhnou. Ministerstvo životního prostředí vrátilo povodí Moravy k doplnění klíčovou dokumentaci, tedy dokument o vlivu stavby na životní prostředí. Chyběl v něm podkladový posudek týkající se vlivu stavby na veřejné zdraví. Mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová uvedla, že jde sice o formální záležitost, ta je ale nešťastná z hlediska harmonogramu příprav stavby.
4: Doplnění posudku a drobná úprava dokumentace EIA je již zpracována a k zaslání požadovaného doplnění na Ministerstvo životního prostředí dojde do konce tohoto týdne. Toto doplnění nemá vliv na hodnocení záměru, je však bohužel nutné k doplněné dokumentaci EIA opakovat některé zákonné postupy, jež časovou náročnost jsme obtížně schopni odhadnout.
2: Povodí Moravy plánovalo do konce letošního roku zažádat o stavební povolení. Práce chtělo zahájit do konce roku 2029. V Napédlích na Zlínsku začíná dnes 26. ročník folklorního festivalu Moravské chodníčky. Ten propojuje tři národopisné oblasti, Hanou, Slovácko a Valašsko, a Napédla leží právě na jejich pomyslném rozhraní. Páteční program na nádvoří Nového kláštera zahájí tradiční setkání pěveckých sborů, které je každý rok tematicky laděné, vysvětluje mluvčí města Petra Števková.
5: Letošním tématem společného zpívání budou koně. Sobotní program přinese vystoupení folklorních souborů ze Slovácka, Valašska a Hané, doprovodné aktivity pro děti i dospělé a po skončení odpoledního dění tradiční besedu u cymbálu s cymbálovou muzikou Rováš.
2: Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem.
6: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
7: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
8: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
7: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizaci je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zavířová Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: Milan Knížák bude mít dnes pohřeb se státními poctami. Poslední rozloučení začne v 11 hodin ve Strašnickém krematoriu v Praze a kromě rodiny se ho zúčastní také politici a další veřejní činitelé. Na pohřbu zazní hymna a taky tři čestné salvy. Vláda o této formě pohřbu rozhodla se souhlasem Knížákovy rodiny.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, místy ještě slabý déšť. V průběhu dne budou srážky ubývat a postupně čekejte polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 18 až 21 stupni a nejvyšší teploty naměříme 23 až 27 stupňů. Vítr bude slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dvě osobní auta se srazila v Biskupicích na Zlínsku. Jezděte opatrně. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje Dobré ráno s Markétou Janíkovou.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: I dál se spolu ladíme do pátku 7. srpna, co chystáme do další ranní hodiny. Ve Zlínských ulicích řídí trolejbus, ve Slušovickém kostele předčítá z Bible. Řidič dopravní společnosti Zlín Otrokovice Pavel Genzer letos přijal jáhenské svěcení a připravuje se na kněžskou službu. Jeho příběh uslyšíte už za chvíli. Tak ať to dnes šlape stejně jako reggae rytmus kapely Jojo Band, která právě začíná hrát. 5 minut po 8. Dobré ráno.

0: Ještě před několika lety seděl Pavel Genzer ze Zlína pouze za volantem trolejbusu. Letos v červnu ale přijal jáhenské svěcení. A právě práce řidiče, která ho nenaplňovala celkově, se vedle ní věnuje také službě v katolické církvi. Zatím obě tyto profese kombinuje. Když brigádně dělal řidiče, současně vykonával praxi ve farnosti ve Slušovicích. Jestli je to takto ale udržitelné i do budoucna, uslyšíte v následující reportáži.
1: Příští zastávka, Věžové domy. Zastávka na znamení.
2: Ozývá se z reproduktoru autobusu s číslem 31, který ve Zlíně pendluje mezi Mladcovou a Jaroslavicemi. Řídí ho 31-letý řidič Pavel Genzer.
1: Zastavíme.
3: Od dětství jsem se zajímal o tu městskou dopravu a o trolejbusy zvláště, takže jsem se rozhodl, že půjdu pracovat do dopravního podniku jako řidič.
2: Do něj nastoupil v roce 2017 a od té doby si vyzkoušel pracovat jako řidič i technik jízdních řádů. Po 4 letech se ale rozhodl studovat katolickou teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.
3: Abych pravdu řekl, do manželství mě to nikdy moc netáhlo, takže jsem spíš viděl svou cestu v nějakém tom zasvěceném životě, řekněme v klášteře, případně jako kněz.
2: V červnu letošního roku přijal jáhenské svěcení. Řidičem městské dopravy je dnes už jen brigádně tak, aby stíhal i pastorační praxi ve farnosti ve Slušovicích. Pozici jáhena zůstane 2 roky. Poté by měl přijmout kněžské svěcení, po kterém by měl nastoupit do některé z farností olomoucké arcidiecézy jako kaplan, čili jako pomocník faráře. Co to bude obnášet, sám upřesňuje.
3: Všechno možné od výuky náboženství přes nějaké duchovní doprovázení lidí. Příprava kázání tam určitě zabere hodně času.
2: Se zlínskými trolejbusy se ale úplně rozloučit nechce. Pokud mu to kněžská služba dovolí, rád by si pár směn ponechal.
3: Třeba aspoň v době dovolené si vzít 1-2 směny, taky záleží, jak mi vstříc vyjde dopravní podnik tady ve Zlíně.
4: Naše vozidla řídí či řídili například na vedlejší pracovní poměr právníci i další profese.
2: Říká mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
4: Dá se říci, že my těmto zaměstnancům vychází stříc, protože i další pracovník na vedlejší pracovní poměr je pro nás velmi důležitý.
2: Trolejbus tak Pavlu Genzerovi zřejmě jen tak konečnou zastávku neohlásí. Pokud bude chtít a mít chuť, svou duchovní činnost si s řízením bude moct kombinovat. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: zjišťovala v Českém hydrometeorologickém ústavu Brno, jaké budou další hodiny. A meteorolog Mojmír Martan má teď podrobnosti o tom, co přinese 7. srpnový den.
1: Tak pátek přinese ráno a dopoledne ještě spíše oblačno až zataženo a zejména na Valašsku se na některých místech ještě může vyskytovat občasný slabší déšť. V průběhu dne ale budou srážky ustávat a oblačnost se bude zmenšovat na polojasno, k večeru i skoro jasno. Později večer ale začne od jeho západu přibývat průsvitná oblačnost. 24 až 27 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, na Valašsku trošku chladněji, lokálně kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný severovýchodní až severní vítr, nejvíce by mělo foukat na západě kraje, na Kroměřížsku.
0: Je dnes v platnosti nějaká výstraha pro Zlínský kraj?
1: Tak co se výstrahy týče, tak platí ještě výstraha na zátěž teplem a také na riziko požárů.
0: Nicméně potvrzeno to máme, teploty by dnes neměly přesáhnout 30. Pojďme se podívat do historie, jaká byla?
1: V historii bylo nejtepleji v roce 1933 ve Zdonkách na Kroměřížsku a to 37 stupňů. Nejnižší teplotu jsme 7. srpna naměřili na stanici Horní Bečva v roce 1987 a to 2,2 stupně Celsia nad nulou.
0: Máme před sebou víkend, pojďme tedy prosím plánovat a poprosím vás o krátký výhled.
1: Víkend přinese jasnou, maximálně polojasnou oblohu. V sobotu ráno, zejména na severu kraje, se mohou objevit údolní mlhy. Teploty budou v noci podstatně nižší než v minulých dnech. Konkrétně ta noc na sobotu přinese teploty 15 až 11, v údolích až 8 stupňů. Co se týče teplot v odpoledních hodinách, tak ty by se měly zastavit nejvýše na 24 až 27 stupních. Na jihozápadě kraje může být lokálně o až 29 stupňů. No a neděle ta bude také slunečná, ráno 16 až 12, v údolích kolem 10 stupňů. Odpolední teploty ale už budou stoupat na 29 až 33 stupňů.
0: Ale přeci jen jste nás potěšil, konečně se v noci vyspíme díky nižším teplotám. Poprosím ještě o poslední číslo a to dnešní biozátěž.
1: Tak platí pro většinu kraje dvojka střední zátěž, pro Vsetínsko, kde bude o něco chladněji, jednička zátěž mírná.
0: Díky za všechny podrobnosti, brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Osamělost, nedostatek peněz nebo důvěra v neznámé lidi. To všechno jsou situace, které mohou do života seniorů přinést různá rizika. Jak jim předcházet a na koho se obrátit, poradí zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 7. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín, v něm i kapela Sebastian a ještě jeden tip na výlet stihneme do 8:30. Věděli byste, kde v našem kraji hledat naučnou stezku Rudolfa Haši? Tak to prozradí v dnešním tipu na výlet Arnošt Lukeš ze spolku Valkyen Touring Team a k mikrofonu Českého rozhlasu Zlín ho teď pozval kolega Pavel Vacek.
1: Naše další cesta ve vysílání Českého rozhlasu Zlín bude mířit do Kunovic. Tady je ale potřeba zbystřit. Pravidelní posluchači vědí, že při zmínkách o městech a obcích je zasazujeme i do příslušné lokality ve vysílání. Konkrétně u Kunovic je to vyloženě žádoucí, protože stejnojmenná sídla najdeme jen v rámci našeho kraje rovnou dvě. S orientací i s výletem nám teď poradí Arnošt Lukeš. Pěkný den.
2: Hezký den vám i posluchačům. Já jsem taky znal Kunovice pouze na Slovácku, nedaleko Uherského Hradiště. Když jsem slyšel o naučné stezce profesora Rudolfa Haši, nemohli se mi v katastru Kunovic najít. Jsou totiž v našem kraji další Kunovice, v okrese Vsetín, na železniční trati Bystřice pod Hostýnem Valašské Meziříčí. Tam se narodil 1. dubna 1881 Rudolf Haša. Byl významnou osobností lesnického oboru i celé Vysoké školy zemědělské v Brně, dnes Mendelovy univerzity. Práce pro školu i školní statek se stala hlavním smyslem i náplní jeho života. Dosáhl cíle, o který usiloval, pozvednutí vysoké školy a jejího školního statku na nejvyšší úroveň. Dožil se 82 let a v rodné obci zemřel.
1: A je dobře, že je tam Rudolf Haša připomínán i prostřednictvím naučné stezky, kterou nás dnes hodláte provést, že, pane Lukeši?
2: Ano, naučná stezka je pojmenována po něm a má 12 zastavení. Byla vybudována v roce 2010, seznamuje návštěvníky z obcí Kunovice a ležící na úpatí Hostinských vrchů. Stezka začíná u vlakového nádraží Kunovice Loučka, kde roste památný dub letní, vysoký přes 20 metrů s obvodem kmene téměř 3 metry. Naučná stezka pokračuje přes obec Kunovice. U kaple svaté Anny bych doporučil stezku opustit a vydat se k severu na rozhlednu. Obecní rozhledna byla zpřístupněna v červnu roku 2021 u nového vodojemu v nadmořské výšce 347 metrů. Na vyhlídkovou plošinu 14 metrů nad terénem vede 42 schodů. Vstup je volný. Z rozhledny se naskytne krásný pohled na Hostýnské i Oderské vrchy a na Beskydy. Stavba je zděná. Od naučené stezky je vzdálena asi 500 metrů, ale zacházka se určitě vyplatí. Vrátíme se zpět do obce na naučnou stezku. Půjdeme kolem kaple Nejsvětějšího srdce Páně. Na konci zástavby se dostaneme do Lipové aleje a cestičko mezi zemědělskými plochami k rybníku a mokřadu. Následuje strmý výstup na vrchol Kunovické hůrky. Na vrcholku v nadmořské výšce 570 metrů se nachází rozhledna, z níž se naskytá krásný výhled na malebné panorama. Rozhledna je středem naučné stezky a taky bodem nejvyšším. Trasa pokračuje loukami a pastvinami do místa zaniklé středověké vsi Polomsko. Zde se traduje původ vesnice Kunovice. Lesní cesta vede k poslednímu zastavení k myslivecké chatě. Jednotlivá zastavení nám přiblíží nejen historii obce, ale také nás seznamují s lesem, rostlinami, zvířaty, v něm žijícími a krásnou studánkou. Absolvováním stezky se dostaneme k výchozímu bodu na nádraží. Délka naučné stezky je 9 km. Pokud si prodloužíme výšlap k rozhledně u vodojemu, zaokrouhlíme si výlet na rovných 10 km. Typ je vhodný jak pro menší děti, tak i pro starší turisty.
1: Tak si naplánujte třeba přímo rodinný výlet. Jak jsme slyšeli od pana Lukeše, naučná stezka profesora Rudolfa Haši v Kunovicích na Vsetínsku k tomu přímo vybízí. Přejeme příjemnou cestu a spoustu zážitků.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Hasiči budou při demolici vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně spolupracovat s demoliční firmou. Při rozebírání torza totiž potřebují zajistit části konstrukce, které poslouží ke znaleckým posudkům při vyšetřování příčiny požáru. 25-denní lhůta pro odstranění nejnebezpečnější části budovy začala běžet včerejším převzetím stanoviště demoliční firmou. Na několika místech ve Valašském Meziříčí se postupně objeví nové odpadkové koše. Radnice jich nechá nainstalovat celkem 100 za bezmála 600 tisíc korun. Prvními místy s novými koši jsou parky Abácie a Botanika a ulice Králova a 1. máje. Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický ukaz bude příští středu, tedy 12. srpna, viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýrazněji pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren. Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznu, které sklidili na začátku týdne. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozornil ředitel vinařství Šatou Valtice David Šťastný. Jako burčák se smí prodávat jen nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina ze zahraničí, musí mít označení částečně zkvašený hroznový mošt. Cena za litr je stejná jako loni, od 80 do 100 korun. Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, místy ještě slabý déšť. V průběhu dne budou srážky ubývat a postupně čekejte polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 18 až 22 stupni a nejvyšší naměříme 23 až 27 stupňů. Vítr bude mírný.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se projíždí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Šťastnou cestu vám přeje Barbora Hitmánková.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: I další ranní půl hodinu, 3 minuty po 8:30, začneme jedním nestárnoucím hitem. Přesně takhle si zatančil Pavol Hamel, představte si, už před 50 lety, v roce 1975.

0: Petr Mok vám teď zpíval do pátečního rána s Českým rozhlasem Zlín a dospíval 9 minut po půl deváté. Hvězdy stále zářící, i ty pozapomenuté, vybírá do svého lahutkářství Českého rozhlasu Zlín kolega Petr Uhřík. Tak koho pak připomene dnes?
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dvojčata v muzice nebo obecně v zábavním průmyslu nejsou zase až tak neobvyklou záležitostí, jak by se mohlo zdát. Za všechny dnes připomenu skotské lehce rockové duo The Proclaimers. Než se stali hodně slavní, docela jim pomohlo turné se skupinou House Martins a jenom pro doplnění pohybujeme se v půlce 80. let. Pustíme si písničku až z druhého alba, což znamená, že půjdeme do roku 88. To mělo úspěch u fanoušků i kritiků. Časopis Rolling Stone ho označil za nádherně bezelstný poklad, tak to něžně. Následující léto vystoupili Proclaimers na prestižním festivalu v Glastonbury, no a tam už jim aplaudovalo 65 tisíc diváků. V refrénu písničky se dozvíme toto. Ale šel bych 500 mil... A šel bych dalších 500, jenom abych tím byl mužem, který ušel 1000 mil, abych padl u tvých dveří. Takže je to jasné vyznání lásky s kytarou v ruce.

0: Do mozaiky dnešního dne přidám ještě podrobnosti o počasí, a to 2 minuty před 8:45.
1: Počasí.
0: Zranního vysílání Českého rozhlasu Zlín už víte, že některé teploty dnes v noci byly ještě stále tropické, tropická noc je nad 20, no a na těch místech, kde bylo nad 20 v noci, se drží stejná teplota i teď. V tuto chvíli mají nad 20 Kroměříž, Staré Město, Holešov a také Bystřice pod Hostýnem, nad 20 mají meteostanice i ve Zlíně, Vizovicích, v Luhačovicích a ve Strání. Ostatní meteostanice mají buď kolem přímo 20 stupňů Celsia, anebo lehce pod. Nejchladněji teď hlásí Maruška v Hostýnských Vrších, kde je jen 16 stupňů Celsia. Ráno dopoledne ještě bude den oblačný až zatažený a zejména na Valašsku se na některých místech ještě může vyskytovat občasný slabší déšť. V průběhu dne ale budou srážky ustupovat a oblačnost se bude zmenšovat. Postupně bude polojasno, k večeru i skoro jasno, ale večer pak později začne od jeho západu opět oblačnosti přibývat. Teploty konečně tento týden pod 30 v rozmezí 24 až 27 stupňů, na Valašsku lokálně kolem 23 stupňů. Tam to přinese také ještě sníženou biozátěž, protože Vsetínsko, Rožnovsko a také Valmesko bude mít dnes biozátěž na jedničce, tedy na nejnižším stupni. Většina Zlínského kraje ovšem bude na dvojce, tedy na středním stupni biozátěže. No a rozptylové podmínky přinese jen mírný vítr, zpočátku většinou dobré, přes den pak velmi dobré. Pokud nahlédneme na víkend, také sobota bude s teplotami pod 30, bude to den, který bude především slunečný, jasný až polojasný, teploty maximálně na 27 a na jeho západě kraje lokálně až 29 stupňů Celsia. No a v neděli se opět vrátí tropické teploty, v kraji bude nad 30, nejvyšší denní maxima, alespoň zatím podle předpovědi 29 až 33 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Ať už to šlo jako po másle, nebo to na konci pracovního týdne trochu dřelo, 10 minut před 9 jsme se protančili pátečním ránem s datem 7. srpen. A to je den, kdy v roce 2006 David Čech jako první český plavec překonal průliv La Manche oběma směry. Kdyby byl jen prvním českým plavcem, David s perfektním příjmením Čech byl totiž zároveň prvním suchozemcem a teprve 16. plavcem na světě, kterému se podařilo kanál přeplavat v obou směrech non-stop. Časem 19 hodin a 54 minut. No, musela to být strašná makačka. A tak jako připomínku i na rozloučenou posílám slavný hit, aby vítěz bere všechno a ať se vám dnes daří. No a budíček mám zase zítra, tak naslyšenou.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Urologům ve zlínské nemocnici pomáhá holmiový laser. Sběrný dvůr v Újezdci bude mít novou plochu pro uskladnění dřevěného odpadu. Lidé a firmy letos v Česku kupují více nových aut než loni. Dnes bude v regionu zataženo, nejvyšší teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Lékaři urologického oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně mají nový holmiový laser za více než 8 milionů korun. Přístroj využívají k drcení močových kamenů, především však při operacích nezhoubně zvětšené prostaty. Právě u těchto výkonů umožňuje moderní technologie postupně nahrazovat otevřené operace šetrnějšími zákroky, pokračuje mluvčí nemocnice Dana Lipovská.
2: Operace holmiovým laserem je minimálně invazivní metodou s obrovským benefitem pro pacienty. Přináší menší bolestivost, kratší dobu zavedeného močového katetru i snížení výskytu komplikací hojení rány. Zkracuje se také doba hospitalizace.
0: Sběrný dvůr v místní části Uherského Brodu Újezdci bude mít novou zpevněnou plochu pro uskladnění větví a dalšího dřevního odpadu. Částečně betonový a asfaltový povrch nahradí dosavadní hliněný podklad. Podrobnosti přidává místostarosta města Miroslav Polášek z ODS.
3: Zpevněná plocha bude sloužit k skladování větví, jak od našich technických služeb, to znamená od městské zeleně, tak i od jednotlivých občanů, kteří zde můžou bezplatně tady ten odpad ukládat, protože podle odpadového zákona se nesmí tyto větve pálit. Takže jednou za čas se podrtí na štěpku.
0: 78% lidí v Česku souhlasí se zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Ukázal to průzkum Medianu pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Plošný zákaz mobilů v červenci podpořila vláda. Dotazování si od opatření slibují zvýšení soustředění žáků na výuku nebo zlepšení jejich vztahů, komentuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: 3/4 respondentů souhlasí, že zákaz mobilních telefonů přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky a podobné procento se domnívá, že zákaz přispěje ke zlepšení psychické pohody dětí. S tím ale nesouhlasí téměř polovina mladých lidí ve věku 18 až 25 let.
0: Vládní návrh teď posoudí parlament a prezident. V případě přijetí začne platit v září příštího roku. Lidé a firmy letos v Česku kupují více nových aut než loni. Za prvních 7 měsíců jejich prodeje stouply o 4,5%. Rostly všechny kategorie, včetně elektromobilů a plug-in hybridů. Červenec byl sice meziročně slabší. Podle svazu dovozců automobilů to ale ovlivnila mimořádně vysoká loňská srovnávací základna.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, místy ještě slabý déšť. V průběhu dne budou srážky ubývat a postupně čekejte polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 18 až 22 stupni a nejvyšší naměříme 23 až 27 stupňů. Vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: 3 osobní auta havarovala v ulici Mostecká ve Zlíně. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Nežízni a nebuď hlady. Svátek dneska slaví Lady. Tak se vrhni po hlavě do přípravy k oslavě. Že Lada víc ocení třeba něco ke čtení? I já trefím choutky její, mám dárek, co všichni chtějí. Hraje sám, ne na klíček, velký náklad písníček. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 7. srpna roku 2026. Máme léto. No a dneska jsem se díval do kalendáře a svátek mají lady. Takže všem ladám, laduškám, nebo jak jim říkáte, děvčatům, ženám, které se honosí tímto křestním jménem. Já jsem znal jednu ladu, ale tu jsem neznal osobně, s tou jsem se setkal jenom v pohádce Princezna se zlatou hvězdou na čele. Tak. No a já už tady mám přáníčka z webového formuláře. To první zní takto. Chtěla bych dnes zahrát, tedy nechat zahrát písničku od Babiho Daňka a Radůzy Loch Lomond pro děvčata na šicí dílnu H3 servisu, poděkovat Broničce, že za mě zastupuje v práci, když mám dovolenou, zdravím i Zuzanku a naší další spolupracovníci Adélce chci popřát brzké uzdravení. S pozdravem a přáním hezkého dne všem posluchačům vašeho krásného pořadu Mirka Polášková. Paní Mirko, já vám děkuji, děkuji za všechny v naší produkci, no a samozřejmě vaše přáníčko splním, ale mám tady další přáníčko a to se týká trošku vás, paní Mirko Polášková. Zní takto. Prosíme, zahrajte nějakou hezkou country písničku, pokud možno od Nedvědů nebo Babiho Daňka, pro paní Mirku Poláškovou. Jen tak pro radost a ať si užívá dovolenou. Moc děkuji kolegyně z H3 servisu. No tak, děvčata, to víte, že vám splním přáníčko. No a ještě tady mám z mailové adresy a to zní takto. Moc vás prosím, zahrajte všem, kdo připravují folklorní festival teď o víkendu v Miloticích. Nejtěžší práci v těchto vedrech dělají obecní zaměstnanci, ale na zkouškách makají také muzikanti, zpěváci a tanečníci. Mě zmiňovat nemusíte, já netrpím, jsem právě v chladném sklepě a chystám víno na tu slávu. Děkuji předem, vím jistě, že je to všecky potěší. Jara Grufík. Milý Jardo, vy jste si to uměl vybrat. No jistě, ve sklípku tam je paráda, co? No jo. Takže to víte, že rád splním přáníčko. Takže, moji milí, podtrženo, sečteno, přáníčka byla vyslovena. Děvčata z H3 servisu vybrali písničku, takže už je tady Babi Daněk, Radůza a Loch Lomond.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: a pověřili tím Vladimíra Vavřína Žílu, absolventa Vídeňské pivovarské akademie. No tak to se musí nechat. Oni věděli, od koho se to mají naučit. Ústav funguje dodnes. Sídlí v Husovicích v Mostecké ulici a dělá tam pořád to též. Hodnotí kvalitu ječmene a sladu. Takže než se z ječmene stane pivo, projde určitě přes Brno. A já když si vzpomenu na pivo, tak samozřejmě si taky vzpomenu na svoji chmelovou brigádu, když jsme s gymnáziem v Uherském Hradišti byli na brigádě, na chmelové brigádě. Ta vesnice se jmenovala Žabokliky a byla kousek od Žadce. No a vy všichni víte, že, nebo co sbíráte ten chmel, tak víte, že on se sbírá do takových nádob, které se nazývají věrtel. No a my jsme to měli tak, že vždycky ke konci té směny, vždycky, když jste takhle natrhali jeden věrtel, šili jste ho vysypat, tak jsme dostali žeton. A na konci směny přišla paní a teď jsme jí předali ty žetony a ona do takové soupisky sepsala, kolikže těch věrtelů jste za tu směnu natrhali. A za odměnu, nevím, kolik jich mělo být, jestli 12 nebo 15 těch věrtelů, tak pak jsme mohli večer do města Žadce si tam zajít třeba do kina nebo na diskotéku a podobně. Jenže nazbírat těch 12 či 15 věrtelů, to nebylo jen tak. Děvčata byla pracovitá, ale my kluci, my jsme to flákali, jsme se chodívali tam schovávat za ten chmel, jak visel, a tam jsme si pokuřovali a lenošili jsme a lelkovali. No ale jeden můj spolužák si všimnul, že na těch listech toho chmele se plazí takové zelené housenky, takové chlupaté, a tak se kroutí a tak jednou řekl, hele, když s ním housenku dá někdo věrtel, no tak to byla výzva. No tak samozřejmě okamžitě jsme naběhli a říkal, já ti ten věrtel dám. No a on jí teda sněd a do rána byl dobrý. Byl zdravý, nic se mu nestalo. A tak se z toho stal fenomén. A teď jsme se předháněli. Hele, s ním housenku dáš věrtel, no tak můžu, nebudu to natahovat, přiznám se vám, že za ty 3 týdny jsem snědl dobrých takových 15, možná 17 housenek. A měl jsem strach, co to udělá, ale ono prej, to není tak až jako škodlivý, protože ona je plná bílkovin a těch proteinů a pro lidský organismus to není až takovej zmar. Akorát, než jsme se to naučili, ona se musí, promiňte, asi se vám navaluje žaludek, víte, u radiopřijímačů, ale ona se musí pěkně rozkousnout, aby byl klid, ale jakmile ji nezasáhnete přesně a ona se vám v té puse trošku začne plazit, tak ty chloupky vás strašně lechtají v hrtanu. No a tož tak, no. Takže přátelé, moje vzpomínka na pivo je taková úsměvná a musím se vám přiznat, že pivo mám rád. Tož tak a už vám hraju klasickou písničku o pivě, Svou lásku jsem rozdal.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tak to bylo úžasné pěvecké duo Simon & Garfunkel a já už pro vás mám páteční indicii pro tento týden poslední do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, zpívá Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a další řada operních umělců. Tak, páteční indicie tedy zní: někdo za život nezvládne ani jedno manželství, jiný jedno či dvě. Já jich stihla 8 se 7 muži. O kom to celý týden mluvíme? Opakuji páteční indicii. Někdo za život nezvládne ani jedno manželství, jiný jedno či dvě. Já jich stihla 8 se 7 muži. O kom to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie, těšíme se, jak to dopadne zítra v sobotu a už vám pouštím Sambu.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Dívám se na hodiny, no máme 2 minutky po 9:30, dnes rovněž budou srdcovky o 15 minut kratší, protože stále probíhá letní soutěž Zámecké léto. Tak mám tady 3 přáníčka ke splnění, pojďme na to. První z webového formuláře a zní takto. Dnes je tomu rovných 55 let, co jsme měli svatbu já, Hela a moje sestra Pavla. Děkujeme za písničku. Křivánkovi z Říčan u Brna a manželé Holých z Nových Bránic. Tož, milé manželské páry, to víte, že rád splním vaše přáníčka. A ještě vám přeji dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Mám tady další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o zahrání písně My dva a čas s Ivetou Simonovou a Milanem Chladilem. A to dnes 7. srpna. Mé přítelkyni Marii jen tak pro radost. Že jsme. Děkuji, Svaťa. Milý Svaťo, i vaše přáníčko rád splním. To víte, že jo. A do třetice ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Prosím vás, zdvořili o zahrání písně pro manžele Jiřinku a Jošku Hanuzovi z Radějova. Jako mladí spolu chodili 5 let, později měli svatbu a měli 3 dcery. Dnes jsou manželé 55 roků. Hodně zdraví, štěstí a dlouhé žití jim přeji všechny 3 dcery z manželi, 4 vnuci a 4 vnučky. Prostě celá početná rodina. Mají rádi píseň od skupiny ABBA. O zahrání bychom prosili 14. srpna v pátek. Děkuji, celá rodina.
0: Tak má drahá, rád splním taky vaše přáníčko, ovšem nebude ta písnička, co jste si přála, jelikož už písničku vybral Svaťa, takže bude to My dva a čas a Iveta Simonová a Milan Chladil.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky, páteční srdcovky s datem 7. srpna pomaly Lilinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji páteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Někdo za život nezvládne ani jedno manželství, jiný jedno či dvě. Já jich stihla 8 se 7 muži. O kom to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie a už se těším na zítřek, jak to všechno dopadne. Moji milí, pomalinku se loučím, jak už jsem říkal, a rád splním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, ale jak já říkám, musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Pokud se vám nechce psát, můžete mi to namluvit svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamníky vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, musíte mi to dát, prosím, vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, zprodukovat, zařadit do playlistu a taky do scénáře. Tak. No a teď už za chvilku ve 9:45 předám slovo kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi, moji milí posluchači, se budu těšit zítra v sobotu po 11. hodině. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Zámecké léto.
1: Pěkný pátek, hezký den vám přeje Pavel Kudrna od mikrofonu. 7. srpna už máme, no a my budeme uzavírat už 6. týden našeho zámeckého léta. Pak nám zbývají ještě 3, takže pokud chcete soutěžit, tak to už trošku finišuje, tak už se snažte, a vy mi se snažíte, dovolat se není vůbec jednoduché. No, musím říct, že dnes nás čeká také losování, tady ano, trošku prohrávnuty naše losovací míčky a řadu posluchačů, včerejší posluchač soutěžící pan Jan z Krásenska pobavil, protože já jsem řekl, je čtvrtek, přiřazuji vám 4, no on by si raději přál 3, to by musel ale soutěžit vlastně ve středu. Přišlo mi to trochu jako na vysoké škole, když dívky dostali 2 nebo 3. Můžeme na zkoušku ještě jednou, a my, pánové, jsme byli šťastní za 3. No, za 4 už ne. Tak, pan Jan má 4 z Krásenska, paní Jana z České Kamenice 3, paní Lucie z Brna 2 a pan Jiří z Nedamova má 1. Kdo dostane 5, to je u nás dobré ocenění, tak to se teprve rozhodne. Záleží, jak budete soutěžit, jaký budete mít vlastně, nebo jaké budete mít štěstí při tom volání. Musíte být prostě 3. Ale dobře poslouchejte i následující povídání. Kam nás dnes, na jaký zámek nás František Kinský pozve?
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom v 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho. Je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
3: Podstatně lépe.
4: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice. Můžeme. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
3: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů, Rozana de Montfort.
5: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thunhohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
3: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
4: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: A my můžeme teda dovnitř.
4: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
3: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
4: A těch kusů je tady požehnaně.
3: Těch kusů je tady skoro 7 000. Jeden krásnější než druhý.
4: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
6: Ano, pojďte.
5: Ten rondel je zde.
4: Čili místnost s kulatými zdmi.
5: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den a byl to ideální čtecí salonek.
3: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři, byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
4: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
4: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
5: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily. A můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník a nebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
3: A tady máme hudební salon.
4: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
3: ano.
4: Neladí, opravdu neladí.
3: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvici, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Krásný závěr návštěvy, popíjejí pálenku a šňupou tabák, tak v tomhle vedru rozhodně nějaké popíjení nedoporučujeme, protože to by nemuselo dopadnout dobře. Tak doufám, že dobře dopadne to naše soutěžení, protože teď přichází váš čas, takže 731 800 900, už žhavte. Já jenom řeknu, že hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, no a dnes se také rozhodne, kdo z výherců tohoto týdne získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Jestli jste připraveni, já rovněž, tak se můžeme dát do soutěžení.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Je ta Bartošová nekonečná, já myslím, že to jsou nekonečné vteřiny teď pro naše soutěžící, volající, dovolám se, když už se dovolám, budu třetí, nebudu třetí, no je to trošku dramatické, ale to přeci patří k tomu soutěžení, když se pak losuje. Vzpomenete na malé televizní sázení, nemáte se, jak se vytahovali ty uši z té hlavy, taky drama, odškrtávali jste si, mám, nemám, těsně vedle, vždycky to bylo těsně vedle. Tak teď doufám, že paní Pavlína z Jílového u Prahy se trefí do černého. Paní Pavlíno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jste soutěživý typ?
1: No, jsem.
0: A sázíte třeba nějakou loterii?
1: No, někdy.
0: A vyhráváte?
1: Málo kdy.
0: A plánujete, kdybyste vyhrála, co by bylo kdyby?
1: Asi bych to rozdala.
0: Já se stavím do řady, jo? Kdybyste náhodou vyhrála nějakých 200 milionů, stavím se do řady, prosím vás, vzpomeňte.
1: Ježiši, co bych s tím dělala?
0: Ježiši, abych věděl, já nechápu, jak se někdo může zbláznit z toho, že vyhrál, že potřebuje psychologa, já tomu nerozumím. Ale rozumím tomu, že vyhrajete zámecký cestovatelský balíček, z toho se nezblázníte, pak už se můžete malinko zbláznit z té soukromé prohlídky, protože tu nemá každý, no a na konci prázdnin pak vylosujeme tři výherce, kteří získají víkendový pobyt na zámku a to si myslím, že je luxusní cena. Tak paní Pavlíno, dáme se do soutěžení, abych to nepřeskočil a rovnou nelosoval. Tak, otázka zní, pojďme zvážnit. Kolik oken má kruhová místnost neboli rondel na zámku Bílovec? Za A1, za B4, za C8.
1: Za B.
0: Je to přesně tak, je to za B a paní Pavlíno, máte pětku, dávám vám pětku, to je výborná známka u nás ještě taky v Rusku, ale to bych nerad zdůrazňoval. Takže pojďme na to. Pavlíno, s vámi se rozloučím, mějte se hezky, zdravím do Jílového u Prahy, naslyšenou.
1: Já taky. A můžu ještě něco říct?
0: Rychle, ale prosím pěkně.
1: Mám dneska narozeniny. Ježíš. Mi radost.
0: No tak to gratuluju, to je výborná zpráva. Děkuju. Mějte se moc pěkně a užijte si to, oslavte to a nerozdejte všechno. Naschledanou. No a já budu teď tedy losovat, zanořím ruku tady do toho našeho losovacího osudí a já už to vím a vy to nevíte a už to taky víte. Vyhrává číslo 1. Pan Jiří, a jestli si dobře pamatuju, tak to je penzion, kde nás pondělí poslouchali, myslím, že i v úterý, a gratulujeme do Nedamova. No, rád bych pogratuloval vám všem dalším, ale bohužel samozřejmě výherce může být vždycky jenom jeden v tom týdnu, ale příští týden rozjedeme další kolo, začínáme v pondělí. Nezapomeňte, že taky o víkendu budete moci navštívit zámky, v sobotu Karlovu korunu v Chlumci nad Cidlinou, no a v neděli zámek Malečno a v pondělí se pak sejdeme. Napište si do diáře nebo dejte si do mobilu v 9.45. Hezký pátek a hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Povodí Moravy musí doplnit dokumentaci pro stavbu přehrady Vlachovice. Modernizace dětského zdravotního střediska ve Starém Městě na Uherskohradišťsku vyjde na 10 milionů korun. Vědci z Vysoké školy chemicko-technologické se snaží uvařit zcela bezlepkové pivo. Dnes bude v regionu zataženo, postupně oblačno, teploty až 27 stupňů. Dopolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Přípravy na výstavbu velké vodní nádrže Vlachovice na Zlínsku za téměř 6 miliard korun se protáhnou. Ministerstvo životního prostředí vrátilo povodí Moravy k doplnění klíčovou dokumentaci EIA, tedy dokument o vlivu stavby na životní prostředí. Chyběl v něm totiž podkladový posudek týkající se vlivu stavby na veřejné zdraví. Mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová uvedla, že jde sice o formální záležitost, ta je ale nešťastná z hlediska harmonogramu příprav stavby.
2: Doplnění posudku a drobná úprava dokumentace EIA je již zpracována a k zaslání požadovaného doplnění na Ministerstvo životního prostředí dojde do konce tohoto týdne. Toto doplnění nemá vliv na hodnocení záměru, je však bohužel nutné k doplněné dokumentaci EIA opakovat některé zákonné postupy, jež časovou náročnost jsme obtížně schopni odhadnout.
0: Ve Starém Městě na Uherskohradišťsku opravují dětské zdravotní středisko. Řemeslníci kompletně zrenovují interiéry budovy, včetně kanalizace, vodovodu nebo rozvodu elektřiny. Podrobnosti přidává starosta města Martin Zábranský z hnutí STAN.
3: Ta stavba je zateplená, nové okna a tak dál. Nicméně tím, že to bylo postavené v 80. letech, tak samozřejmě veškerá infrastruktura, která je vevnitř, už neodpovídala nějakým standardům, takže chceme prostě opravdu zlepšit to prostředí jak pro lékaře, zdravotnický personál, tak samozřejmě pro pacienty, pro klienty, kteří tam přijdou.
0: Je Mezinárodní den piva. Vědci stále hledají nové receptury na jeho vaření. Například experti na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vymýšlí pivo z čistě bezlepkových surovin. Základem bude rýžový slad.
4: Vypadá jinak, než se zvyklý z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen.
5: Z neloupané osivové rýže zkouší vědci udělat slad, základ k výrobě piva. Vybrali si ji, protože je zcela bezlepková, vysvětluje Alena Osvaldová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
4: Opravdu nehrozí, že by tam ten lepek byl.
5: Bezlepková piva na českém trhu existují, většina z nich je ale z ječného sladu a pivovary pak musí obsah lepku snížit pod zákonný limit. Tahle fáze by u rýžového piva nebyla potřeba. Chystaná jedenáctka ale bude mít podle vědců zřejmě méně výraznou chuť než běžné ležáky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
0: Veřejnost se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb ve Strašnickém krematoriu bude mít se souhlasem rodiny se státními poctami. Rozhodla o tom vláda. Součástí obřadu bude státní hymna, 3 čestné salvy i účast představitelů státu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, místy ještě slabý déšť. V průběhu dne budou srážky ubývat a postupně čekejte polojasno. Nejvyšší teploty naměříme 23 až 27 stupňů a vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: 3 osobní auta se srazila v ulici Mostecká ve Vsetíně. Pro požár rodinného domu je uzavřena ulice Bartošova v Napajedlích na Zlínsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré dopoledne s Kristýnou Fuchsovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné dopoledne u poslechu Českého rozhlasu Zlín, a to v pátek 7. srpna. Těším se na společný čas. Přesně před 20 lety první Čech přeplaval kanál La Manche v obou směrech. Byl to v té době 20-letý David Čech a z posledních dní se zdá, že tato voda mezi Británií a Francií Čechy přímo láká. 29. července jej totiž přeplavala i Abedžali Bernardová ze Zlína ve stylu prsa jako teprve pátá žena v historii. A to ve věku 49 let. Za mě je to inspirující příběh například i o tom, že plavání není jen pro dvacátníky. Může nám například pomoct shodit všechno, co jsme nabrali při ochutnávání soutěžních receptů pochoutkového roku, které vám každý týden na Českém rozhlase Zlín představujeme. Dnes to budou masové taštičky. Do té doby ještě zaspívá Pavel Novák nebo Hana Zagorová s Petrem Reskem. Příjemný poslech.

0: Letošek je už 10. pochoutkovým rokem a proto spolu s vámi posluchači hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. A my si je připomínáme týden co týden. Už je ale nedělají oni sami výherci, ale všech 36 jich připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to budou taštičky z tvarohového těsta plněné masem a klobásou od Rudolfa Cibulky z Šošůvky v Moravském Krasu. Nejlepší recept roku 2023. A tentokrát je připraví šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal navštívil Romana doma a těšil se na další vaření.
1: Překvapivě.
2: Většinou se ty taštičky dělají z bramborového těsta, ale tady je navíc tvaroh. To je ta změna, kvůli které recept asi taky vyhrál.
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. Jo, to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. Já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to.
2: Změny Roman Paulus udělal i u obyčejného špenátu. Přidal tam kromě jiného i jeden velký stroužek česneku. Opravdu jeden velký.
1: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
3: To je nějaký geneticky upravený.
1: To znáš druhá, ano. To neznáš, Patriku.
2: No a pak samozřejmě hodně, ale hodně smetany.
1: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másla není nikdy dost.
2: Taky už se těšíte, jak to uděláte a až to ochutnáte.
1: Jo, ty jdeš do té největší, jo? Jako.
3: Do stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
2: Nezapomeňte, v neděli se to všichni hezky naučíme a kuchařem a vedoucím kurzu bude Roman Paulus.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v pořadu Pochoutkový rok v neděli po 10. hodině. Ale recept michelinského šéfkuchaře Romana Pauluse najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní tvarohové taštičky s mletým masem od Rudolfa Cibulky z Šošůvky v Moravském Krasu budou s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
5: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate and today his honor has been restored.

0: I o víkendu pro vás máme prázdninové vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka. V sobotu se můžete od 17. těšit na výjimečného hudebníka a hrdého syna Ondřeje Brzobohatého, který také zavzpomíná na svého tatínka, jinak též hrdého valacha Radoslava Brzobohatého. A v neděli hodinu předpolednem vám dobrou náladu vyčaruje oblíbená herečka Simona Stašová. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
2: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
1: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
2: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
1: Strom lásky mý.
2: Pavel Mašek
1: a Standa Hložek.

0: Dobroukali jsme si píseň Petry Černocké a teď si poslechněte o tom, jak vznikaly skály v Česku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adržpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Kroje, tance a muzika ze všech koutů Zlínského kraje se dnes a zítra představí v Napajedlích na Zlínsku. O tradičním festivalu Moravské chodníčky uslyšíte více po písni Pavla Dobeše.

0: Napajedla na Zlínsku ožijí od tomto víkendu folklorem z celého kraje. Na nádvoří nového kláštera totiž dnes začne tradiční festival Moravské chodníčky. Jaké soubory svede dohromady a co dalšího 26. ročník akce nabídne, nám teď řekne mluvčí pořádajícího klubu kultury Napajedla Kateřina Tilšrová, kterou zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače Českého rozhlasu Zlín.
0: Napajedla leží na pomezí Slovácka, Valašska a Hané. Jak se právě toto propojení tří národopisných oblastí promítá do programu festivalu?
1: Ano, právě tady u nás leží ty hranice a festival Moravské chodníčky vznikl z chuti lidí propojit cesty, tedy ty pomyslné chodníčky těchto tří národopisných oblastí. Právě tedy jsem do Napajedel, do místa, kde ty hranice lidi nerozdělují, ale naopak spojují. No a právě proto se v programu vlastně vystupují každoročně a setkávají se v ty folklorní soubory z těchto všech tří oblastí.
0: Festival začne dnes večer setkáním mužských a ženských pěveckých sborů. Kdo na něm vystoupí a nese dnešní večer nějaké téma?
1: Ano, dnešní zpívání ponese téma koně a lidové písně na toto téma nacvičili a zaspívají ženské sbory Babčice a Sem tam sbor, pak tady budeme mít a mužský sbor z Kudlovic, mužáky ze Zlína, chlapčiska ze Spytinova a samozřejmě nebudou chybět napajedelské sbory. Jeden bude mužský sbor z folklorního souboru Pozdní sběr a druhý mužský sbor vyšel ze souboru Radovan.
0: Sobota pak nabídne vystoupení folklorních souborů i doprovodný program, tak na co se mohou návštěvníci těšit?
1: No, kromě toho hlavního programu, tedy vystoupení těch folklorních souborů Slovácka, Valašska a Hané, se mohou návštěvníci těšit na výuku lidových tanců ze Slovácka nebo taky společné zpívání v přilehlé klášterní kapli. A během dne se mohou pobavit focením v tematickém fotokoutku, kde budeme mít na zapůjčení jednodušší kroje. Děti se mohou projít bosonohým chodníčkem anebo se zabavit při kreativním tematickém tvoření. No a v neposlední řadě bude připravena výstava o historii festivalu i těch našich napajedelských folklorních souborů.
0: Budou i letos tradiční večerní besedy u cymbálu?
1: Ano, určitě, to nesmí nikdy chybět. V ten sobotní večer bude právě tradičně patřit besedě u cymbálu a tentokrát se zlínskou cymbálovou muzikou Rováž.
0: Pojďme na závěr připomenout, kdy a kam mohou lidé na festival Moravské chodníčky přijít.
1: Takže Moravské chodníčky začínají dnešním večerem, kdy od 20 hodin právě vypukne setkání ženských a mužských pěveckých sborů. Pokračovat budeme vystoupením folklorních souborů zítra, tedy v sobotu 8. srpna, a to od 16 hodin. A oba dny se program uskuteční tady na nádvoří nového kláštera v Napajedlích. Chtěla bych posluchače pozvat na naše webové stránky kknapajedla.cz, kde se dozví veškeré informace i podrobný program.
0: To byla mluvčí napajedelského klubu kultury Kateřina Tilšerová. Díky za pozvání na festival Moravské chodníčky a ať se akce podaří a naslyšenou.
1: Moc vám děkujeme, těšíme se na všechny návštěvníky a naslyšenou.
0: Já ještě připomenu, že tipy na další víkendové akce najdete pravidelně i na webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Přírodní lufa si poradí s nádobími i péčí o pokožku. Tohoto šikovného pomocníka do kuchyně i koupelny představí už za chvíli naše babské rady. Teď je ještě Petr Spálený.

0: Babské rady.
1: Oblíbenou alternativou houbičky na nádobí je přírodní lufa. Jde o druh dýně, která se suší a která po namočení změkne. Její jedinečná textura a savost činí z lufy vynikající čistící nástroj na nádobí i tělo. Na první dotek vás překvapí její tvrdost. Nelekejte se, tak to má být. Když ji následně vložíte pod tekoucí vodu, tak po několika sekundách změkne a je připravena k použití. Stačí kapka saponátu a můžete začít mít i velmi špinavé nádobí. Díky porovitému povrchu lufa zvládne i připálenou vrstvu na dně hrnce. Navíc se v ní nedrží nepříjemný zápach jako v běžné houbičce na nádobí. Oceňovaná je i jako pomocník pro pleť. Slouží jako oblíbený a účinný tělový peeling, umí odstranit odumřelé buňky a regeneruje pokožku, proto se vyplatí mít ji nejenom v kuchyni, ale i v koupelně. Budete překvapeni, jak dlouho lufa vydrží. Je biologicky rozložitelná a po opotřebení ji můžete vyhodit do bioodpadu nebo dát na kompost.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Krásná kolombína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece rub a líc, a ten kousek nebe je jen malovaný.

lásky na tvém čele rychle skryje šminka. Věro ti přece nestárnou. Pak zvonek smíchu v sále najednou zacinká a tvoje oči omládnou. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece hrub a líc. A ten kousek nebe je jen malovaný.

Stále už se zhaslo, jen na reflektory svítí. Komedie právě začíná. Krásná Kolumbína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece hrub a líc. I ten kousek nebe, ač je malovaný,

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Co nejvíce ohrožuje seniory v Česku? Odpovědi na tuto otázku mě budou zajímat v sociální poradně, která nás čeká už po 11. hodině. Ptát se budu zlínské sociální pracovnice Adély Suhradové z neziskové organizace Romodrom. Do té doby nás ještě čeká kapela Škvor, Elton John a zprávy v celou s Barborou Hejtmánkovou. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: písničky, které si zaspíváte.
1: Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Demolice budovy 34 ve Zlíně začala. Urologům ve zlínské nemocnici pomáhá nový holmiový laser. V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Dnes bude oblačno až polojasno, maximální teploty až 27 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Demoliční firma dnes dopoledne začala bourat vyhořelou budovu v někdejším továrním areálu ve Zlíně. Zničený 11-podlažní objekt si od jeho majitele, společnosti Cream, převzala ve čtvrtek. K bourání využívá především přibližně 100 tun vážící demoliční bagr. Zničenou budovu bude od zhora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. Cílem je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od chvíle, kdy objekt převzala. Lékaři urologického oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně mají nový holmiový laser za více než 8 milionů korun. Přístroj denně využívají k drcení močových kamenů, především však při operacích nezhoubně zvětšené prostaty. Právě u těchto výkonů umožňuje moderní technologie postupně nahrazovat klasické otevřené operace šetrnějšími zákroky, pokračuje mluvčí nemocnice Dana Lipovská.
2: Operace holmiovým laserem je minimálně invazivní metodou s obrovským benefitem pro pacienty. Přináší menší bolestivost, kratší dobu zavedeného močového katetru i snížení výskytu komplikací hojení rány. Zkracuje se také doba hospitalizace.
0: Do českých lékáren míří téměř 6 tisíc balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
3: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
0: Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Ten očekává, že se jich v Česku sklidí necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, o necelých 17% méně než loni. Řepky se sklidí o pětinu méně, zhruba 800 tisíc tun. Nedostatek obilovin v Česku nehrozí díky vyšším zásobám z loňské sklizně.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno, postupně čekejte polojasno. Nejvyšší teploty naměříme 23 až 27 stupňů a vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Porouchané vozidlo stojí na D55 na 25. kilometru u Tlumačova směrem na Otrokovice. Osobní auto havarovalo na silnici 495 u Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku. Pozor na pneumatiku na silnici 1/50 u Starého Města u Zadní Morávky, také na Uherskohradišťsku. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín nyní navazuje Dobré dopoledne s Kristýnou Fuchsovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Osamělost, nedostatek peněz nebo důvěra v neznámé lidi. To všechno jsou situace, které mohou do života seniorů přinést různá rizika. Jak jim předcházet a na koho se obrátit s radou, poradí zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
5: Dobré dopoledne přeji.
4: Pokud máte vy, posluchači, vlastní otázky k tématu, napište nám je na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo si zapište telefonní číslo 221 555 210. Poradnou vás provede Kristýna Fuchsová a začne už po písničce. Zůstaňte s námi.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Právě začíná jeho páteční poradna. Hostem je zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Dnešním tématem budou ohrožení seniori. Na vlastní otázky se ptejte i vy, a to na mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo nám zavolejte na číslo 221 555 210. Paní Suhradová, když se řekne ohrožený senior, co si pod tím máme představit?
1: Tak když se řekne ohrožený senior, tak se tím obvykle myslí starší člověk, který se nachází v nějaké situaci, kde už je zvýšené riziko, že nebude schopen si samostatně zajistit své životní potřeby, nebo bude vystaven nějakému sociálnímu vyloučení, zneužívání nebo nějakému způsobu zanedbávání, a nejde přitom pouze ale o věk, ale jsou i rozhodující ty okolnosti kolem a v kterých těch senior vlastně žije.
0: S jakými problémy nebo riziky se dnes a seniori podle vašich zkušeností setkávají nejčastěji?
1: Tak může to být nějaký druh sociální izolace, samozřejmě zhoršený zdravotní stav, závislost i na pomoci druhých, to jde v ruku v ruce s nějakým onemocněním a se stoupajícím věkem. Můžou to být i finanční problémy, nevhodnost bydlení, neschopnost se třeba i orientovat v tom systému pomoci, a jsou tam i rizika zneužívání.
0: Jaké životní změny bývají právě nejrizikovější? Je to odchod do důchodu, ztráta partnera nebo třeba zhoršení zdraví? Jak to vidíte?
1: Ano, i to, co jste vyjmenovala, tyhle životní situace patří mezi ty rizikové faktory, a mezi ty nejrizikovější změny patří, teda jak už jsem říkala, odchod do důchodu, úmrtí partnera nebo blízké osoby, zhoršení toho samotného zdravotního stavu, ztráta bydlení nebo finanční problémy, ale i odchod třeba dětí z domácnosti nebo omezení nějakých těch rodinných kontaktů, a nebo i třeba nutnost pečovat do toho nemocného partnera, to se nám taky třeba celý život nedělo, najednou je to tady, tak je to pro ty seniory náročné. Důležité je také zdůraznit, že to největší riziko nepředstavuje většinou ta jedna změna, ale kombinace těch změn. Tak například senior odejde do důchodu, krátce potom ovdoví a následně se u něj objeví zhoršené zdravotní komplikace. Takový souběh událostí opravdu zvyšuje to riziko třeba té osamělosti, zhoršení psychického stavu, ale i teda těch finančních obtíží, když na tyhle věci všechny zůstane sám.
0: Dá se poznat, že se senior dostává do situace, kterou už sám nezvládá zvenku od lidí, kteří jsou mimo?
1: Dá se to poznat tak, že třeba už tam vidíme nějakou zanedbanou péči samu o sebe nebo o domácnost, nebo ten senior je takový zmatený víc, začíná zapomínat, nebo může i třeba výrazně omezit kontakt s okolím, to, na co byli ti z toho okolí zvyklí, najednou se začíná jako stahovat a už ho není tolik vidět. Můžou to být i třeba nějaké častější pády nebo nějaká zhoršená pohyblivost a i třeba výkyvy nálad. Takže důležité je ale si uvědomit, že třeba počáteční příznaky nemusí ještě znamenat nějaký jako úplně závažný problém, ale pokud se to stupňuje, zhoršuje nebo nabaluje na sebe, tak tam už by člověk měl mít jako zdvižený prst a trošku ten majáček zapnutý.
0: A co mohou udělat třeba sousedé nebo známí nebo rodina, kteří si něčeho takového všimnou?
1: Tak když to vezmeme z pohledu té sociální práce, tak je důležité tyto změny zachytit včas a nabídnout podporu dřív, než se z nich vlastně stane ten vážný problém. Pro nás je důležitá ta prevence, než po tom, co následuje ta péče. Včasná pomoc, ať už formou třeba sociálního poradenství nebo nějakých terénních služeb, domácí péče, anebo i třeba podpory samotné rodiny, může významně přispět k tomu, aby vlastně ten senior mohl žít co nejdéle a co nejbezpečněji v tom svém přirozeném prostředí.
0: Říká zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Na otázky o ohrožení seniorů se ptejte na mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Jsme tu pro vás.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je Adéla Suhradová, vedoucí zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Tématem naší poradny jsou rizika pro seniory. S vlastními dotazy k tématu se na nás obracejte na mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji, 221 555 210. Paní Suhradová, jakou roli hraje osamělost? Může zvýšit riziko, že člověk například naletí podvodníkům nebo se dostane do nevýhodné situace?
1: Tak senior, který je dlouhodobě osamělý, skutečně může být náchylnější k tomu, že uvěří člověku, který mu nabídne pomoc a poskytne nějaký zájem o něho. Toto bohužel právě využívají ti podvodníci, jak jste říkala, ať už při nějakým podomním prodeji, telefonických či internetových podvodech, nebo při snaze získat přístup k jeho finančním prostředkům či osobním údajům. Důležité je ale zdůraznit, že to není otázka důvěřivosti, ale přirozené lidské potřeby kontaktu a nějaké blízkosti.
0: Jaké triky tady takový podvodníci používají nejčastěji?
1: Tak můžou to být falešní bankéři, falešní policisté, internetové telefonické nějaké podvody, i investiční nějaké záměry, ale můžou to být taky podobní prodejci a často se také nestydí vystupovat jako falešný vnuk nebo vnučka.
0: Po telefonu?
1: Po telefonu.
0: A podobní prodejci, to je ještě aktuální? Já už jsem se s tím dlouho nesetkala.
1: Je pravda, že v posledních letech jsou tam víc zastoupené ty telefonické a ty internetové, protože prostě jim to generuje větší příjmy a je to daleko rychlejší.
0: I starší generace už je online prakticky.
1: Ano, přesně tak.
0: Setkáváme se tedy více s podvody po telefonu, na internetu nebo při osobním kontaktu. Co podle vás je to nejzávažnější?
1: No, za mě to nejzávažnější, že jsou velmi opravdu časté ty případy, kdy se ten pachatel vydává opravdu třeba za pracovníka banky, policistů nebo dokonce člena rodiny a seniorovi tvrdí, že ty jeho peníze jsou opravdu v ohrožení, anebo že nějaký blízký člověk je v ohrožení a nutně potřebuje tu finanční pomoc. Takže cílem je vyvolat stres a přimět ho k rychlému rozhodnutí. To tam vidím jako to největší riziko, že opravdu toho seniora začnou tlačit nějaké časové

0: tých doručovacích a státních institucí, takže těch nástrah na tom internetu je velmi mnoho, už se nemusíme bavit jenom o seniorech, můžeme to zobecnit na celou populaci, ale samozřejmě na ty seniory, jak už jsme si říkali, čím vším můžou být ohroženi, oni cílí jako skutečně nejvíc.
1: A jak by měl tady senior reagovat, když mu někdo nabízí výhodnou investici, půjčku, nebo chce okamžitě zaplatit peníze a vydává se třeba za toho rodinného příslušníka?
0: Tak tam bych doporučila opravdu se zastavit, dát si čas. Opravdu nevěří těm nabídkám, které znějí až příliš dobře, nebo naopak jako snově. A nikdy neposílat zprávy na základě telefonátu, nikdy neposílat peníze jen na základě jako telefonátu nebo nějaké zprávy. Neříkat nikomu citlivé údaje, ať už jsou to vstupy do bankovnictví, piny, tady tyhle věci, to opravdu nikomu nezdělovat a ověřit si, s kým člověk jedná nebo s někým nezávislým se jako poradit nebo zpátky kontaktovat tu svoji banku. Opravdu fakt se zastavit a prověřit si, nic nehoří natolik, aby se to nedalo během pár minut prověřit.
1: Takže i když se někdo vydává za rodinného příslušníka a třeba tvrdí, že má jiné telefonní číslo najednou, tak je dobré si to ověřit.
0: Ano, určitě, určitě, v každém případě.
1: Existuje nějaké jednoduché pravidlo, které by si měl v těchto případech každý i člověk zapamatovat?
0: Tak je základní pravidlo je opravdu jednoduché. Zastavit se, nenechat se tlačit do nějakého ultrarychlého rozhodnutí a vše si ověřit. Zavolat, jak už jsme se bavili, příbuznému, bance, příslušné instituci. Tohle všechno opravdu může zabrat jenom pár minut, ale naopak to může uchránit i celoživotní úspory v mnoha případech.
1: Takže když člověk cítí nějaký tlak, tak je to varovný signál, pozor, pozor, to bych neměl v takových případech cítit a raději si to ověřit.
0: Přesně tak.
1: Říká zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Vlastní otázky na ní pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou 221 555 210.
2: Zdravý chrup není důležitý jen u lidí, ale také u našich čtyřnohých mazlíčků. Jak pečovat o zuby psů a koček a kdy je čas navštívit veterináře? O tom si budeme povídat s veterinářem Petrem Veselským z Frištáku na Zlínsku. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se uslyšíme 10. srpna a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s veterinářem Petrem Veselským i s vámi se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín.

0: Ohrožení seniorů, to je téma dnešní poradny Českého rozhlasu Zlín. Dnes se zlínskou sociální pracovnicí Adélou Suhradovou z neziskové organizace Romodrom. Své otázky pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Finanční tíseň může člověka dostat do složité situace. S čím za vámi seniori nejčastěji přicházejí, nebo co víte, že je takový nejčastější problém?
1: No, tak seniori se na nás nejčastěji obracejí ve chvíli, kdy už mají pocit, že tu svoji situaci sami nezvládají. Velmi často jde o kombinaci několika problémů, například nízkého důchodu, rostoucích nákladů na bydlení, zhoršeného zdravotního stavu a už i pocitu osamělosti. Často řešíme problémy s úhradou bydlení a energií, to řešíme opravdu nejčastěji. Pro mnoho seniorů představuje i vlastně to menší zdražení těch nákladů opravdu výrazný zásah do toho rozpočtu. Proto společně často ověřujeme, zda mají nárok na nějakou formu státní podpory a častým tématem jsou také majetkové a rodinné záležitosti, například darování nemovitosti dětem, zřízení věcného břemene, závěť, dědické smlouvy a podobně. Takže nejde jen o finance, ty jsou teda u nás nejvíc zastoupené, ale řešíme i tady tyhle majetkové věci. A i ti seniori často potřebují pomoc v orientaci jenom toho systému těch sociálních dávek. Celý život pracovali, chodili do práce, peníze jim stačily. Teďka ta souhra těch okolností, jak už jsme si to tady vyjmenovávalo, je dostane do situace, kdy fakt jim ty finance schází, tak až v tomhle třeba věku a v tomhle období se poprvé setkávají s nějakým pojmem sociálních dávek, nebo například jsme schopni je podpořit i při komunikaci s úřady, poskytnout jim doprovod, podpořit je při tom jednání. Ale mnohdy jindy i stačí, když si s někým jenom třeba sednou a mohou tu situaci v klidu projít a dozvědí se, jaké mají možnosti. My jim dáme takový rozcestník a potom už je to pro ně daleko přijatelnější.
0: Máme tady prvního volající do dnešní poradny. Dobrý den, jaký máte dotaz?
2: Dobrý den, já vám jenom chci říct, co se nám stalo před 14 dny. Zavolala policie, že náš syn zranil a zabil jako při autonehodě 17-letého chlapce. A já jsem se pomalu zhroutila z toho, to je jasné, a i manžel. A tak jsme, tak ale chtěli po nás, jako že je na služebně a že chcou 500 tisíc jako kauci. Naštěstí se mi řekla, ať mi dají hlas toho syna, co dělá, že ne, že plače a že má, že je v šoku a tak. Takže jsem říkal, dejte mi ho k telefonu. Takže jsem poznala, že to vlastně není můj syn. Já říkám, to není můj syn. A zkusila jsem druhý telefon, zavolala jsem snaše a říkala, ne, ten je doma a hledí na fotbal. Takže jsme byli šťastní, ale to víte, my staří lidi, už jsme dvě noci nespali kvůli tomu, protože jsme byli úplně z toho vyřízení. Takže říkám, ať dávají lidi pozor na toto, protože to je opravdu hrozné, tak strašit staré lidi a god, když je to syn nebo dcera nebo nějaké příbuzenstvo.
0: My vám moc děkujeme za tuto zkušenost. Musím říct, že nám oběma tady spadla brada s paní Suhradovou, protože takový případ jsme ani jedna asi neslyšeli. Takže to může být dobré poučení i pro naše posluchače zase o nějakém dalším triku.
1: Určitě. A sami jsme slyšeli, že opravdu ti podvodníci se nebojí použít ty nejcitlivější témata a použít osoby, které jsou našemu životu jako nejblíž. A musím teda vyzdvihnout reakci posluchačky, protože se zachovala naprosto skvěle, naprosto perfektně.
0: Ověřovat informace vždycky.
1: Ověřovat informace, takže jednak si opravdu ověřili, mohli být klidnější a ušetřili si 500 000.
0: Tak moc děkujeme za tento příspěvek do naší naší poradny. My už tuto sekci vystřídáme písní, jenom připomenu, že mým hostem dnešního dopoledního vysílání je sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. A právě po písničce Marie Rotrové budete mít ještě poslední možnost napsat své dotazy a paní Suhradová na ně odpoví. A mailová adresa zní studio.zlin@rozhlas.cz nebo nám můžete přímo zavolat na číslo 221 555 210.
3: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Jsme zpět s páteční poradnou. Dnes mluvíme o nejčastějších ohrožení seniorů. Hostem je zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Své dotazy pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo máte poslední možnost nám zavolat na číslo 221 555 210. Ještě jednou telefonní číslo 221 555 210. Říkali jsme si, že finanční problémy můžou být jedním z nejčastějších problémů seniorů, které potom můžou řešit například půjčkou. Jak poznat rozdíl mezi běžnou a nebezpečnou půjčkou?
1: Tak poznat ten rozdíl mezi bezpečnou a nějakým způsobem rizikovou půjčkou nemusí být vždy úplně jednoduché. Obecně ale platí, že vlastně ten seriózní poskytovatel dává svému klientovi dostatek času na rozmyšlenou, všemu srozumitelně vysvětlí, netlačí ho do okamžitého podpisu smlouvy a současně by si ale ti lidé, kteří si tu půjčku chtějí vzít, dneska míříme teda na seniory, měli položit několik základních otázek. Opravdu tu půjčku potřebuji, budu ji schopen pravidelně splácet i za několik měsíců. Zda rozumím všem podmínkám té smlouvy, protože se nám často stává, že smlouvě rozumí a pak ji společně procházíme, když už je teda podepsaná, všechno běží a už to není tak jednoduché to celé zastavit, že tam opravdu jsou formulace, které jsou těžko pochopitelné i pro dospělého vzdělaného člověka, natož tak pro nějakého osamělejšího seniora, který mu se v tom hůř čte, většinou i tady tyhle informace bývají velmi malým písmem, takže člověku dá i zabrat, aby se v tom jako vyznala, přečetl to. A důležité je ale si připomenout, že nejbezpečnější půjčka je ta, kterou si člověk bere až poté, co zná všechna ta rizika. A jistotu, že to zvládne splácet. Pokud někdo slibuje peníze bez nějakého prověřování, bez vysvětlování podmínek, anebo tvrdí, že to nějak vždycky dopadne, tak tady je opravdu na místě zvýšená opatrnost.
0: Posuneme se ještě trochu dál v ohroženích seniorů. Stává se, že je zneužívají i vlastní příbuzní?
1: Ano, bohužel i s takovými případy se setkáváme. Přestože ale většina rodin, opravdu důležité říct je, že se o své starší příbuzné peče s respektem a zodpovědně, tak opravdu existují i situace, kdy se senior stane obětí například finančního, psychického a někdy i bohužel fyzického zneužívání právě ze strany toho nejbližšího. Právě proto bývají tyto případy velmi citlivé, protože senior má k danému člověku důvěru a dost často nechce rodině ublížit nebo se obává, že zůstane sama bez jakékoliv pomoci. Když se bavíme o nějakých konkrétních případech, tak se často setkáváme s případy, kdy senior pod tlakem převede nemovitost, půjčí rodinnému příslušníkovi peníze nebo se stane třeba ručitelem nějakého úvěru, anebo třeba pravidelně odevzdává pod nějakým nátlakem důchod tomu rodinnému příslušníkovi. Někdy může jít o nějaký nátlak, jindy může jít třeba o nějakou dlouhodobou manipulaci založenou na pocitu viny nebo závislosti. A tady bych chtěla opravdu říct, že pokud vznikne podezření na nějaké zneužívání, je důležité, aby ten senior na ten problém opravdu nezůstal sám. Jeho první kroky můžou vést například k praktickému lékaři, na policii nebo za pracovníkem obce nebo může navštívit nějakou poradnu, jako jsme my, nebo i konkrétně nás a společně tu situaci celou posoudit a hledat nějaké možnosti řešení, ať se opravdu cítí dobře.
0: S čím vším může sociální pracovník pomoci? Lidé si možná mohou myslet, že se řeší jenom dávky, ale ono to není úplně pravda, je to tak?
1: Je to tak. Orientace v sociálních dávkách a příspěvcích samozřejmě je součástí nabízeného našeho odborného sociálního poradenství, ale jsme schopni společně se podívat i na řešení finančních problémů, i prevenci ztráty bydlení, zajištění nějakých sociálních služeb, které už aktuálně jsou potřeba, nebo se předpokládá, že do budoucna budou potřeba řešení rodinných a mezilidských problémů, ale i třeba ochrana před podvody a manipulací. A už jsem zmiňovala v minulém vstupu pomoc při jednání s úřady a institucemi. My máme i tu službu nejen ambulantní, ale i terénní, takže za seniorem můžeme vyrazit do jeho přirozeného prostředí a nebo ho doprovodit na úřady a na jednání.
0: Říká zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Díky, že nás posloucháte.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Poradna Českého rozhlasu Zlín už vyčerpala svůj čas. Než se ale rozloučím se zlínskou sociální pracovnicí Adélou Suhradovou z neziskové organizace Romodrom, mám na ní ještě poslední dotaz. Bavili jsme se o různých ohroženích seniorů. Jakou jednu radu byste chtěla, aby si posluchači z dnešního rozhovoru zapamatovali?
1: Tak když tu radu rozdělím na půlky, já budu cílit na okolí toho seniora, pak na toho seniora samotného, tak když se budeme bavit o tom okolí toho seniora, tak pokud vlastně uvidíte, že ten senior tam prochází nějakýma změnama, například v hospodaření s penězi, změny chování, nálad, zhoršení péče o sebe, o domácnost, nějaké častější pády, tak opravdu by se tyhle varovné signály neměly přehlížet. A jak už jsem říkala, je tady praktický lékař, pracovníci na obci. Jsme tady my jako sociální poradna, nebo i třeba policie, pokud zjistíme, že se tam opravdu jako páchají nějaké trestné činy, určitě to nepřehlížet. A když budu mířit na posluchače seniory, jakmile ucítíte, že vám není komfortní, jak už po finanční stránce, psychické i fyzické, opravdu tu pomoc vyhledejte. Stačí si o tom jenom promluvit a společně vyhodnotíte, jaká ta rizika jsou, jestli se děje něco vážného, nebo jestli opravdu to jenom související přibývajícím věkem, ale pokaždé, když ucítím nějaký nekomfort, jsou tady lidi, se kterými to můžete probrat a tak zabránit nějakým horším následkům a tomu, aby vám nebylo nehezky, ale naopak chceme, aby vám bylo moc pěkně a příjemně.
0: Paní Suhradová, já vám děkuji za vaše odpovědi i za váš čas. Užijte si víkend a budu se těšit zase příště. Nashledanou.
1: Děkuji, taky se budu těšit. Naslyšenou.
0: Záznam celé poradny najdete později na webu zlin.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Medicine man.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín se blíží ke konci. Dnes jste mohli slyšet sociální poradnu o nejčastějších ohroženích pro seniory. Další poradnu Českého rozhlasu Zlín si můžete naladit zase po víkendu. Tématem bude péče o chrup domácích mazlíčků. Hostem Anny Randárové bude veterinář z Frištáku na Zlínsku Petr Veselský. Poslouchejte je v pondělí 10. srpna po 11. hodině. Ode mě je to pro dnešek vše. Mějte příjemný pátek i víkend. A od mikrofonu se loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas. Teď nám ještě zaspívá Marika Gombitová nebo Bryan Adams.

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně začala demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu. Valašské Meziříčí bude mít nové odpadkové koše. Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Poprvé od roku 2015. Dnes očekáváme v regionu polojasno až oblačno a na teploměru až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Hezké poledne. Ve Zlíně začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu. Demoliční firma si staveniště převzala včera a od té chvíle jí běží 25-denní lhůta na odstranění nejnebezpečnější části objektu. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny. Na místě demolice sleduje naše reportérka Michaela Kočendová.
2: Přímo přede mnou teď pracuje zhruba 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami, který postupně ukusuje jižní roh vyhořelé budovy. Nůžkami stříhá ohořelé rámy oken i zbytky stěn a uvolněné kusy konstrukce padají z několika pater dolů do trosek. Na rameni bagru je připevněná také hadice s vodním rozprašovačem, která místo demolice průběžně skrápí. Další proudy vody míří na trosky ze země, aby se při bourání co nejméně prášilo. Demolici z povzdálí sledují i lidé. Bezpečnostním oplocením jich v tuto chvíli stojí kolem 50 a pozorují, jak bagr postupně rozebírá torzo budovy. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Na několika místech ve Valašském Meziříčí se postupně objeví nové odpadkové koše. Radnice jich nechá nainstalovat celkem 100 za bezmála 600 tisíc korun. Aktuálně je ve městě několik typů košů, které jsou mnohdy i poničené. Ty se ale postupně mají vyměnit. Prvními místy s novými koši jsou parky Abácie a Botanika a ulice Králova a 1. máje. Kraje letos ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015, informoval o tom liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Ministerstvo dopravy asociaci včera oznámilo, že pro kraje nemá žádnou rezervu. Mluvčí rezortu Filip Medelský to Českému rozhlasu potvrdil. Podle něj ale na dopravní infrastrukturu z fondu do krajů i tak půjde přes 4 miliardy korun.
3: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy v souvislosti s přípravou třeba nových jaderných zdrojů.
0: Podle předsedy asociace a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO není ještě téma oprav silnic uzavřené. Tržby ve službách v Česku letos ve druhém čtvrtletí meziročně stouply o více než 3%, informoval o tom Český statistický úřad. Nejvíc k tomu přispěly profesní, vědecké a technické činnosti. Pozitivní vliv měla taky doprava a skladování.
1: Počasí.
0: Dnes zpočátku odpoledne bude převládat polojasno nebo i oblačno a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vsetíně v ulici Na Dolansku se střetla 2 osobní vozidla. Ze zpráv bylo vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

V podání Bojanu zazněla polka Stanislava Esterky Jedu šohaje. No ale šohaje už dojeli, leč nebojte, mohu vás ujistit, že během Moravy krásné země přijedou i další, a to s pěknými písničkami. Příjemný poslech vám přeje Jiřina Ostrá. Kdo má svátek, u nás jsou to Lady, na Slovensku Štefánie, přeji vše dobré. No a věřím, že během pořadu budete vinčovat i vy svým milým, a věřím, že už za chvilku si poslechneme i nějakého to zpívající dítko, které se dovolá do projektu Prázdniny u babičky. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Jožka Severin.

0: Tak to byly písně o víně, které zaspíval Jožka Severin, doprovodil ho brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. No a jak jsem v úvodu předeslala a doufala, že se dovolají nějací zpěváčci či zpěvačky, no teď jsou to zpěvačky a jsou to slečny z chorvatské Nové Vsi, Viktorka 10letá a 11letá Eliška Chlupovi. Tak holky, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Nazárek, tak co budete zpívat, mě řekněte?
1: Hráli dudy.
0: Hráli dudy, tak můžete spustit.

0: No teda, to tedy holky Viktorka s Eliškou zaspívali s radostí, no a zasloužili si potles, který teď zněl na vlnách Českého rozhlasu Brno a Zlín. No tak Viktorko s Eliškou, bylo to opravdu úžasné. Co mě k tomu řeknete? Vy se asi o prázdninách nenudíte, že?
1: Ne, nenudíme.
0: No bude.
1: My jsme teď u prázdninách na babičky, u babičky, a pekli jsme koláče. Máme jich 196.
0: Ještě jednou mě řekni to číslo.
1: 196.
0: 196, no tak to budete hostit celou vesnici, ne?
1: Máme hostky.
0: Jo, tak. To je něco jiného. Tak Viktorko s Eliškou, říkáte, že s babičkou jste pekli, a co ještě tak děláte?
1: Chodíme do bazénu. Tancujeme, zpíváme, Vikča maluje.
0: No tedy, to já ráda slyším. To si skutečně užíváte, prázdnin, Viktorko s Eliškou. No víte, pakliže jste někdy poslouchali tady ten projekt Prázdniny u babičky, už jste to slyšeli někdy?
1: My už jsme zpívali jednou.
0: Nepovídej.
1: Před minulý rok.
0: Jo, před minulý rok, no a vyhráli jste něco?
1: No ne.
0: No tak možná letos budete mít to štěstí a budete vylosovány a dostanete rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. No to by se hodilo, že jo? No a máte doma nějaká zvířata?
1: No my máme doma andulku jménem Pepíček.
0: Tak to je andulák jménem Pepíček. Tak jo, a máte nějaké třeba, některé děti i já, když jsem byla malá, toužili po nějakém tom zvířátku, které by měli doma, mohlo to být i zvíře, máte nějaké to tajné přání?
1: Už máme andulku.
0: Vy jste si vzali andulku a umí povídat něco?
1: Ano, jo. To říká pusinku.
0: Pusinku, no tak to je krásné, no tak pusinka letěla i v té písničce, takže si dobře pamatuji, že říkali jste večer dáme pusinku, tak jo.

0: Tak to byla polka Jaroslava Brhela a Vladimíra Salčáka v Háječku zeleném, no ale Boršičanka Antonína Konička dohrála a hrála v prvé řadě. Pro opravdu šikovné, milé a veselé slečny, které nám před maličkou chvilkou zaspívali, pro Viktorku a Elišku Chlupovi z Charvátské Nové Vsi, no a také samozřejmě pro tu jejich neméně šikovnou babičku. Tak ještě jednou vás tam všechny zdravím. No ale teď už zdravím na Valašsko-Slovenské pomezí pana Honzu. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju krásný slunečný den všem. Rád bych věnoval písničku našim kuchařkám. Jsme na Vranovské přehradě, zařízení rekreační je mostárna. Kuchařky se o nás vzorně starají, vaří, pečou, smaží, grillují. Řekl bych, že nám nosí modré z nebe a za to si zaslouží pěknou písničku a poděkování.
0: No tak to určitě, pane Honzo, tak vy jste tam v takové ozdravovně, ne? Takové výkrmně. Takové výkrmně, skoro bych řekl.
1: Doslova výkrmně.
0: Tak se to mějte hezky, já zdravím všechny ty, kteří se o vás tak pěkně starají. No vy jste nám

0: popřál sluneční den, slunný den. No já bych tedy, abych pravdu řekla, docela bych brala, kdyby se dnes trošku zatáhlo a zapršelo, pane Honzo. Abychom
1: si tady
0: trochu...
1: prosím pěkně v noci sprchlo na Mostárně a na přehradě Vranovské. Je tu velice příjemně, je zatáhlené a přeju vám to, aby se to počasí přesunulo i k vám do Brna, abyste si trošičku odpočali.
0: Tak to jste moc hodný, děkujeme a ještě jednou zdravím všechny ty, kteří se o vás tak úžasně starají. Naschledanou.
1: Vy také,
0: naschledanou. Na tom druhém telefonu už čeká paní Josefka ze Silůvek. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jirinko, já vás zdravím a všechny posluchače. Dnes má narozeniny paní Maruška Vokounová, já jí posílám písničku a přeji pohodu, štěstí a hlavně pevné zdravíčko. Maruško, užij si narozeninového dne a snad se domluvíme a půjdem brzo na kafičko. A zdravím taky tvého zetě Pavla, který má teď trochu problém zdravotní, ale držím palce, Pavle, a bude zase dobře. A Luděk Juračka, jsem slyšela, že včera měl taky narozeniny, tak já mu všechno přeju nejlepší a hodně dechovky a přeju všem přátelům všechno, všechno nejlepší a brzo se uvidíme snad.
0: Tak a já mohu klidně prozradit, že já vím, že paní Marie Vokounová z Dobřínska dnes slaví narozeniny, ne, protože tady mám pro ně ještě jedno vinčování, tak doufám, že pozorně poslouchá Moravu krásnou zem. Tak teď zaznělo to první. Paní Josefko, naschledanou.
2: Děkuji, mějte se, Jirinko.
0: Vy také, naschledanou. No a pěkná písnička i pro paní Vladislavu Crlíkovou. Dnes slaví krásných 92 let. Přání, tak to také nechybí. Milá maminko, přejeme ti především hodně zdraví a stále stejnou chuť do života. To vše ti ze srdce přeje dcera Dana s rodinou. Lančočanka pak potěší pěknou písničkou.

0: Tak to byla cesta do Kútu v podání Lanžočanky. No a teď už to bude paní Božena Vorlová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěla pogratulovat, ale už mě předběhla Josefka ze Silůvek, takže já taky přeju paní Mařence Vokounové z Dobřínska, kamarádce, všechno nejlepší k jejím krásným narozeninám. Přejeme jí zdraví a dobrou pohodu a taky pozdrav od dechovkářů. A potom bychom chtěli ještě pozdravit pana Pavla Jecha, který je zeťák paní Marušky, a z Dobřínsku, tak mu přejeme, ať se brzo uzdraví a může zase hrát, ať má radost ze hry a my taky z jeho produkce. A pak ještě zdraví manžele Kudláčkovi z Dobřínska a manžele Čechovi ve Valči. Všem přeji hodně pěkných dní a trošku chladnějšího.
0: To by bylo, že, paní?
1: To by
0: Marienko.
1: Bylo.
0: Tak no. Jo, no, doufám, děkuji, že se dočkáme trochu chladnějšího počasí. Dřív jsme se těšívali na teplejší počasí a teď je to naopak a čekáme na nějaké to chladno. Dobrý, tak jo, tak přání jste předala. Nashledanou.
1: Ano, děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. A teď už pan Svaťa. Dobrý den.
2: No, paní Ostrá, dobrý den. Jsou rád, že jsem se dovolal. Prosím o zahrání písně k narozeninám se přítelkyní Marii. Marie, nepřemýšlej nad rokama, jde nám to všem stejně rychle. Jsi krásná žena, tak buď veselá a užívej si života. To ti přeje přítel Svaťa. Děkuji.
0: No tak taková slova vyznání bych hned brala, pane Svaťo. Tak to vaše přítelkyně má velkou radost. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
0: Není zač. No a další vinčování ráda předám paní Anežce Horákové z Bzence, která dnes slaví úctyhodné 93. narozeniny. Paní Anežka je rodačka ze Mlýna u Vápenek, je věřící a celý život jí provází láska k paně Marii. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, boží ochranu, klid, spokojenost a radost každého nového dne. S láskou vzpomínají a vše nejlepší přejí se sestra Kateřina a neteře z Vápenek a písničky nám bude hrát Dambořanka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: No a teď už opět Morava krásná zem. Já tady mám další milé posluchačky. Tak nejprve dávám slovo do Vsetína paní Vlastě Fridrichové. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás všechny zdravím. A chtěla bych zítra 8.8. má Věrka Kostková krásných 77 let. Proto jí za celý našu partiu přeju všecko nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a ať je šikovná tak, jak je. A nemůžu zapomnět na Milenku Studensku, která je velkým vaším posluchačem ráno a večer. Takže Milenko, všecko nejlepší, hlavně to zdravíčko. A zítra, 8.8. máme pár kobraní u Břízu. Doufám, že se už všechny dcerky těšíte. Moc krát vám děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
3: Tak někdy zase naschledanou, tak ať ta akce dopadne na jedničku. Tak paní Vlasto, naschledanou.
4: Ano, naschledanou.
3: A už paní Marie Týlová. Dobrý den.
5: Dobrý den ještě jednou. Paní Ostra, já bych vás prosila pěknou písničku. Dneska jí má narozeniny můj vnuk Zdeněček Baťka mladší, 36 roku. Prosila bych vás o pěknou písničku pro něho. Hodně zdravíčka ti Zdeněčku přeju, štěstí, lásky, svoju ženušku Marušku. Mějte se rádi, to vám přeje babička z Milotic a ještě jedno přáníčko bych měla pro jeho tatínka, který má v neděli, určitě by se nedovolala, jak či jsem nemohla, který má v neděli 66 roku, je to Zdeněk Baťka, lidový zpěvák, můj hodný zeď. Přeju ti, milý Zdeňku, hodně, hodně zdravíčka a štěstí, lásky, rodinej pohody. Ať napíšeš krásný ještě písniček, to ti přeje babička Týlová z Milotic. Mm-hmm. Paní Ostrá, moc krát vám děkuju, že jsem se dovolala.
3: No to je vaše šikovnost. Paní Marie, já jenom, že se přidáváme k přání pro Zdeňka Baťku. Jeho písničky velmi často zní v Moravě krásné zemi.
5: Ano,
3: a mnohým
5: ano.
3: Přinášejí velkou radost. Takže byla to milá přání. Naschledanou.
5: Ano. Ano, v neděli mám k ním dojít, mě pozvali.
3: Tak
5: naschledanou,
3: jo,
5: naschledanou, děkuju.
3: Hezkou oslavu. No a beru další dopis, prosím o písničku, kterou zahrajete k dnešním narozeninám Petrovi Mikiskovi z Mariánského údolí. Přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody, radosti z rodiny a taky z dechovky, kterou tolik miluje, a boží požehnání. Písnička ať potěší i jeho Aničku, manžele Bémovi, Helenku Jurčíkovou a ta, ať se brzo uzdraví a vrátí se z nemocnice domů. A také zdravíme Jardu Wolfa. No a kdo tedy posílá tyto pozdravy a přání? No, jméno tady není uvedeno, ale já jsem tak nějak z mailové adresy vydedukovala, že by to mohli být Štolfovi. Doufám, že se nepletu. A jaké další přání si vyslechne věrná posluchačka paní Marie Vokounová z Dobřínska, která, jak už jsme několikrát slyšeli, právě dnes slaví narozeniny. Milá maminko, milá babičko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a božího požehnání. Děkujeme ti za péči a lásku, kterou nám dáváš plnými doušky. Zeď Pavel ti vzkazuje, že má tu nejlepší tchýni na světě. Máme tě moc rádi. Tak to ze srdce blahopřejí Štěpánka, Mirka a Pavel. No a tak to hraje Stříbrňanka.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Tak Stříbrňanka dohrála a na řadě už je pan Ondráček ze Sirovína. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou dobrý den. Já bych chtěl nechat zahrát panu Ladislavu Černýmu z Mladiva na Moravě jeho včerejším 75. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, spokojenost, radost ze svých noučat. Když jsme včera si už psali, já říkám, pěknou písničku, jistě se hodí, takže ostrá.
0: Tak určitě se hodí, pane Ondráčku. 75. narozeniny, no, tak takhle to nezní až tak nějak špatně, ale když řeknete čtvrt století nebo tři čtvrtiny století, tak to už teda je takové horší, ale já věřím, že pan Ladislav Černý je v plné síle a že si užívá toho života, který má ještě před sebou.
1: Já jsem mu to říkal včera přesně do telefonu, říkal, že co mám, ne, ale říkám, v pohodě, Laďo, to je krásný věk, v pohodě.
0: No krásný.
1: Krásný tak... věk a on ještě plný, on dělá dřevo, všecko, doma práce, doučata, takže v plné síle, já bych se dožíval já toho, říkal jsem, on se nazbal a v pohodě.
0: Mladší ročníky teď skoro závidí v dobrém, že jo? Tak jo,
1: no,
0: pane...
1: já pár roků mladší, ale to je nevadí, no.
0: Pane Ladislave Černý, i my vám blahopřejeme. A jen tak dál, užívejte si toho krásného života. No a vám, pane Ondráčku, děkuji za pěkné přání pro pana Ladislava a těším se na sledanou.
1: Ondráčkovi ze Sirovína, rodina Ondráčkovi ze Sirovína. Děkuji moc,
0: prosím,
1: pěkný den přeju.
0: Vám také, na sledanou. No a aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně dnes blahopřeje zasloužilé to hasičce, sestře Zdence Židlíkové. Právě dnes slaví ve Valašské Bystřici 88. narozeniny, takže drahá sestro, hasiči, vám naším prostřednictvím za všechno opravdu z celého srdce děkuji a dole dalších vám přeji, abyste se měla dobře, aby zdraví moc nezlobila a abyste byla šťastná a spokojená a taky ten klid by mohl být dobrý a všechno ostatní, co si přejete, ať se ještě splní. No a další posíláme písničku do Medlovic, dnešní oslavenkyni, milované mamince, babičce a prababičce, paní Olince Vojtkové, která dnes slaví narozeniny, milá Olinko. 77 let je věk plný životní moudrosti a příběhu. Přejeme ti stále zdraví, neutuchající životní elán, boží ochranu a požehnání. Kéž je pro tebe tvá rodina stále zdrojem štěstí, klidu a spokojenosti. A tvůj domov zůstává naplněn láskou, radostí a obklopen jenom samými dobrými lidmi s čistým srdcem. S láskou blahopřejí děti Miloš s Romankou, Olinka s Petrem, vnoučata Anetka, Milošek, Simonka, Patriček, Maruška a Petruška s rodinami, sestry Liduška a Anička a také Marie Charouzová s rodinami. Velkou pusu posílá prababičce také všech 9 pravnoučátek. A ještě přání od Jardy Wolfa. Zkusíme to třeba takhle, se tady píše. Milý Petře, k tvým narozeninám, které slavíš dnes, ti ze srdce přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a spokojenosti. Ať se ti splní všechna tvá přání, každý den ti přinese důvod k úsměvu a jsi obklopen lidmi, kteří tě mají rádi. Přeji ti také hodně sil, pohody, lásky a mnoho krásných, nezapomenutelných okamžiků. Všechno nejlepší k narozeninám. No ale už trpělivě, netrpělivě a už netrpělivě čeká Tufaranka ze Šakvic.

0: Tak to byla polka Miroslava Mordycha v Lanžhotě tam pod Máju a jak už jsem říkala, hrála tu Faranka ze Šakvic. No a pohled na hodiny mě říká, že ještě máme chvilku na nějakou pěknou, nějakou kratší písničku. Takže já tu následující písničku věnuji vám všem, kteří jste si naladili Moravu krásnou zem a doufám, že si naladíte i krátce po 18. hodině. Takže Šardičanka.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak písnička, to byla hezká, byla pro vás, pro všechny přátelé, no ale je 12 hodin 56-57 minut, takže polední část Moravy krásné země opravdu už končí. Ještě jednou zdravím dnešní zpěvačky, šikovné tu slečny, Viktorku a Elišku Chlupovi z Charvátské Nové Vsi, opravdu zpívali výborně, krásně. Vám všem pak přeji pohodové odpoledne, třeba zrovna v naší společnosti. Loučí se Jiřina Ostrá, no a těším se na shledanou krátce po 18. hodině. A na závěr vlny Moravy Zdeňka Gurského hraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Napajedlích začíná festival Moravské chodníčky. Sběrný dvůr v Újezdci bude mít novou zpevněnou plochu pro uskladnění dřevěného odpadu. V Česku se v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo téměř 6,5 milionu hostů, meziročně o 0,5% více. Dnes očekáváme v regionu polojasno až oblačno a na teploměru až 27 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Napajedlích na Zlínsku začíná dnes 26. ročník folklorního festivalu Moravské chodníčky. Ten propojuje tři národopisné oblasti, Hanou, Slovácko a Valašsko, a Napajedla leží právě na jejich pomyslném rozhraní. Páteční program na nádvoří Nového kláštera zahájí tradiční setkání pěveckých sborů, které je každý rok tematicky laděné, vysvětluje mluvčí města Petra Števková.
4: Letošním tématem společného zpívání budou koně. Sobotní program přinese vystoupení folklorních souborů ze Slovácka, Valašska a Hané, doprovodné aktivity pro děti i dospělé a po skončení odpoledního dění tradiční besedu u cymbálu s cymbálovou muzikou Rováš.
2: Sběrný dvůr v místní části Uherského Brodu Újezdci bude mít novou zpevněnou plochu pro ukládání větví a dalšího dřevního odpadu. Částečně betonový a asfaltový povrch nahradí dosavadní nevyhovující hliněný podklad. Podrobnosti k tomu přidává místostarosta města Miroslav Polášek z ODS.
5: Zpevněná plocha bude sloužit k skladování větví jak od našich technických služeb, to znamená od městské zeleně, tak i od jednotlivých občanů, kteří zde můžou bezplatně tady ten odpad ukládat, protože podle odpadového zákona se nesmí tyto větve pálit. Takže jednou za čas se podrtí na štěpku.
2: V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů, což je o 0,5% víc než v roce minulém. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. Dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí. Bezmála 900 výrobků obsahujících zakázanou látku Lilial odhalili při kontrolách v prvním pololetí letošního roku hygienici v prodejnách na Vysočině. Obchodníci musí takové zboží stáhnout z prodeje a odpovědné osoby dostali sankce. Lilial je syntetická látka s květinovou vůní, pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
6: V minulosti byla běžnou součástí třeba parfémů, deodorantů nebo vlasové kosmetiky. Od roku 2022 je však tato látka zakázána v Evropské unii používat, protože způsobuje alergické reakce a také je prokázaná toxicita pro reprodukci této látky.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme převažující polojasno nebo i oblačno a na teploměru 24 až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Napajedlích na Zlínsku je dočasně uzavřena ulice Bartošova. Provádí zde úklid po požáru garáže. Na silnici 58 u Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku se pohybuje na vozovce pes. Ze zpráv bylo vše.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal
8: a doktorka Kateřina Cajthamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá a hlavně nečichám člověčinu. No? A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl a to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
7: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě
0: podle
1: neslyšela.
0: Tvaru. Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí, někdy, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový ano. Hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím ano. Zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Z profilu. Mám ho tak jako lehonce. Není ale to ten jestřábí, ten tam je taky, ale ano. Je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páni.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit.
1: Já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak. Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano,
0: víme,
1: Barbru známe. Ano, takže orlí za mě. Jestřáb, nevím.
0: Ano, pak je nějaký snoop nos.
1: Aha.
0: To je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: No, no.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobrá.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Káček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy? V čem jste se našla?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. No ne, nekaste mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo.
3: Máte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup.
4: Počúvať, a nepovedal pritom nič?
2: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
3: Človeče, vy ma už dávno, čo to
2: mohlo? Neviem, čo to mohlo
3: byť. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: Uh-huh. No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok.
2: Hey?
3: Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno, áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie.
3: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
3: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní. Viete, zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Ale nech sa zabavia, dožičiť. Pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil?
4: Dajte ešte stovku.
2: Nech sa páči.
4: No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
4: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
4: No, nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
4: Nostalgia. No tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
4: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemá.
4: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Aj prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
4: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
5: Vesele a zdravie. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD a jejich, vy to máte stejně. Aha.
0: A pozor, při úklidu čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností.
1: Ano.
0: A ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou? A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka, tak

0: méně anebo vůbec, a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu, a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu. To bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie, a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče, a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
1: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma cítění?
0: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
1: A jak dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: se podíváš.
1: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Zajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
2: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitamínu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmeček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala. Takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
1: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci říct, že máme spanikařit, ale vyrazit k doktorovi. Prostě
2: já bych tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka, nebo nějaká kašel, nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to,
1: to
2: objednání
1: no, do té doby.
2: Pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
1: Další dotaz, který máte?
2: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně a cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní a aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
1: A to je co?
2: No to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
1: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?
2: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
1: Dál poslouchejte náš pořad Zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Zajdamovou dnes na téma ztráta čichu.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom jako. Potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné po tom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: Jo, to tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možná je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselé-zdravě.cz.
2: Tak, paní Svatavá nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Hmm. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano. Máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v borovicovém lese a někdo nás zmlátil, tak nám může vůně borovic nahánět hrůzu, ano. To znamená, že ten čich tím, že vlastně bez kontroly dalších center jde přímo ke zpracování do mozku, tak vlastně mívá velkou řadu okamžitých efektů na nás.
0: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
2: Může být.
0: Nástupem třeba?
2: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té je to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na vaše dotazy a na odpovědi doktorky Kateřiny Cajdanové k tématu ztráta čichu. Jaké problémy ještě posluchači mají a svěřili se s tím na stránkách Vesele a zdravě.cz?
1: Moc vám všem děkuji, že nám píšete, protože díky tomu vlastně máme pořad, který může být zajímavý i pro lidi, kteří se třeba bojí zeptat, takže děkujeme. Pan Tomáš píše, nestratil čich, ale naopak pozoruje, že občas cítí něco, co ostatní necítí a většinou ty zážitky jsou nepříjemné. Jestli to může být čichová halucinace? Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
0: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
1: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
0: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
1: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
0: Ušní, nosní, krční?
1: Ušní, nosní, krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No. Samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevyvíjí vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdamlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná hitparáda.
1: Patriku,
0: čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano.
1: Feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Začala demolice budovy 34 ve Zlíně. Povodí Moravy musí doplnit dokumentaci pro stavbu přehrady Vlachovice. Do lékáren míří téměř 6 000 balení léků na rakovinu prsu. Další dodávky mají přijít v příštím týdnu. Dnes očekáváme v regionu převážně polojasnou oblohu a na teploměru až 27 stupňů. Matěj Neradil u mikrofonu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké odpoledne. Začala demolice požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Krým, včera předala demoliční firmě místo. Už tam nyní pracuje těžká technika. Vavrečkovou ulici pokryla folie, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu firma rozebírá od vyšších pater speciálními hydraulickými nůžkami. Vyšetřování požáru, který vypukl 9. července, není stále uzavřené. Přípravy na výstavbu velké vodní nádrže Vlachovice na Zlínsku za téměř 6 miliard korun se protáhnou. Ministerstvo životního prostředí vrátilo povodí Moravy k doplnění klíčovou dokumentaci EIA, tedy dokument o vlivu stavby na životní prostředí. Chyběl v něm totiž předpokladový posudek týkající se vlivu stavby na veřejné zdraví. Mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová uvedla, že jde sice o formální záležitost, ta je ale nešťastná z hlediska harmonogramu příprav stavby.
2: Doplnění posudku a drobná úprava dokumentace EIA je již zpracována a k zaslání požadovaného doplnění na Ministerstvo životního prostředí dojde do konce tohoto týdne. Toto doplnění nemá vliv na hodnocení záměru, je však bohužel nutné k doplněné dokumentaci EIA opakovat některé zákonné postupy, jež časovou náročnost jsme obtížně schopni odhadnout.
0: Povodí Moravy plánovalo do konce letošního roku zažádat o stavební povolení. Práce chtělo zahájit do konce roku 2029. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Dopravní letadla typu Boeing 737 MAX budou muset projít povinnou inspekcí. Preventivní kontroly nařídil americký federální úřad pro letectví. Vyhláška se týká 471 letounů ve Spojených státech a dalších víc než 1400 po celém světě. Neznamená to okamžité omezení letů těchto spojů.
3: Inspektoři budou kontrolovat přední část pláště trupu kvůli jeho možným prasklinám. Přímo u Boeingu 737 MAX žádné takové nenašli. Trhliny se ale objevovaly v téměř totožné konstrukci staršího modelu strojů. Podle společnosti Boeing kontroly a případné opravy nějak neovlivní letecký provoz. Typ 737 MAX se kvůli několika nehodám v posledních letech stal symbolem největších problémů této americké firmy. Krátce po uvedení do provozu dvě letadla kvůli chybě softwaru havarovala s tragickou bilancí více než 300 mrtvých. Model pak načas nesměl létat. Loni taky musel nouzově přistát let společnosti Alaska Airlines, když se vylomily dveře nouzového východu. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne očekáváme ve Zlínském kraji polojasnou oblohu. Na krátkou dobu může být i skoro jasno. Později začne od jihozápadu přibývat velká, částečně průsvitná oblačnost. Povane mírný severovýchodní až severní vítr a nejvyšší teploty vyšplhají na 24 až 27, na Valašsku lokálně kolem 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně je uzavřena ulice Vavrečkova. Důvodem je provádění demolice budovy 34. V Uherském Brodě počítejte s uzavírkou ulice Svatopluka Čecha. Opravují zde vodovod a kanalizaci. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodové odpoledne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Byli byste pro zákaz telefonů pro děti ve školách? Na podobně položenou otázku odpovídali lidé v exkluzivním průzkumu Medianu pro Český rozhlas a vyšlo najevo, že skoro 8 z 10 dospělých lidí v Česku vítá možné zavedení zákazu mobilních telefonů ve školách. Co si od zákazu společnost slibuje? Tak právě to rozebereme už za chviličku na startu dnešního Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Kolem 14:15 se ale podíváme i do přírody. Konkrétně se budeme věnovat určitému druhu ptáků. No a budeme si samozřejmě také příjemně hrát. Teď vás například věřím potěší a naká svojí písní Nebe. Tak ať se s námi cítíte jako v pověstném sedmém nebi. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem. 6 minut po 14.
1: Český rozhlas Zlín.

0: A další téma, které vás zajímá ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zákaz mobilních telefonů ve školách v Česku podporuje přibližně 8 z 10 lidí. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Zúčastnilo se ho začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Zákaz telefonů ve školách podpořila vláda před necelými 3 týdny. Začít platit by měl od září příštího roku. Víc k tomu už řekne reportér David Jabůrek, a to přímo ve studiu, kde ho vítám. Hezký den, Davide.
1: Hezké odpoledne. Když se podíváme na přesná čísla, plošný zákaz mobilních telefonů během výuky i přestávek podporuje celkem 78% lidí. Že s tím rozhodně souhlasí, odpovídali častěji ženy než muži. Znatelné rozdíly v názoru pak panují napříč věkovými skupinami, jak vysvětluje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
2: Se zákazem telefonů na školách nesouhlasí mladí lidé. Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz mobilů na školách. Rozdíly jsou patrné i podle vzdělání. Se zákazem mobilních telefonů na školách souhlasí všechny vzdělanostní skupiny, lidé se základním vzděláním a se střední školou bez maturity ve vyšší míře.
1: A postoj k zákazu se podle Dufka liší také podle rodičovství.
2: Odpověď rozhodně souhlasím uvedlo 44% rodičů s dětmi do 15 let a 50% rodičů s dětmi nad 15 let. Mezi dotázanými bez dětí tuto odpověď uvedlo pouze 30%.
0: A jaké přínosy lidé vlastně od zákazu očekávají, Davide?
1: Podle dotazovaných zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku. To si myslí přes 80% respondentů. Za nepozornost a špatnou koncentraci můžou například různé sociální sítě a čety. Přidává příklad předsedkyně Asociace školních psychologů Jana Zapletalová.
3: Jedním z četů je třeba Snap, to je taková populární sociální síť, kde vlastně veškerý obsah po zobrazení potom automaticky mizí. Děti mají ale problém s tím, že to neustále kontrolují.
1: Z průzkumu taky vyšlo, že omezení podle 3/4 lidí přispěje ke zlepšení vztahů mezi žáky a ke zlepšení psychické pohody dětí. S tímto tvrzením nejvíc nesouhlasí mladí do 25 let, a to skoro polovina z nich. Většina respondentů ale zároveň míní, že je na školách klíčová digitální výuka, popisuje Vojtěch Dufek.
2: Téměř 3/4 souhlasí s tím, že by školy měly děti učit správně používat digitální technologie namísto jejich plošného zákazu. Polovina dotázaných navíc souhlasí s tím, že zákaz omezí využívání digitálních metod ve výuce.
0: No a jak přesně má zákaz vypadat?
1: Vytáhnout mobil ve škole by měly mít zakázáno děti v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky ho nebudou moct používat ani o přestávkách ve družině nebo v jídelně. Platit mají výjimky, například ze zdravotních důvodů, jako je sledování cukrovky, anebo ke speciálním vzdělávacím potřebám. A škola by podle návrhu mohla taky povolit používání mobilů nebo tabletů pro vzdělávací účely. Používání mobilů už teď reguluje školním řádem přes 90% českých škol. Návrh na úplný zákaz nyní míří do sněmovny. Pokud projde parlamentem a podepíše ho prezident, Česko se připojí k víc než polovině států Evropské unie, které už podobná plošná pravidla zavedly.
0: Podle průzkumu Medianu pro Český rozhlas podporuje chystaný zákaz mobilů ve školách 8 z 10 Čechů. Zákaz by měl začít platit od září příštího roku. Mluvili jsme o tom s reportérem Davidem Jabůrkem. Děkujeme, hezké odpoledne.
1: Díky, naslyšenou.
0: A teď obrátíme list. Na Jižní Moravě přibývá dudků chocholatých. Ochranáři jim pomáhají speciálními hnízdními budkami, takzvanými dudníky. Letos v nich dudci vyvedli rekordní počet mláďat. Počkejte si chviličku na detaily.
4: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: No, sir.
1: Pojďme do přírody. Výrazná chocholka, dlouhý zahnutý zobák a černobíle pruhovaná křídla. Vybavíte si ptáčka? Dudek chocholatý patří k nejnápadnějším ptákům české přírody. Je ale silně ohrožený. Aby se mu u nás dobře žilo, připravují mu ochranáři na Jižní Moravě speciální hnízdní budky. Dudníky takzvané. Letos v nich dudci vyvedli rekordní počet mláďat.
2: Na chvíli jsme za dudník schovali diktafon. Zachytil, jak dudci krmí mláďata. Pak budku s ornitologem Liborem Opluštilem z Českého svazu ochránců přírody otevíráme.
3: Tak a tady jsou mladí dudci. Jsou kolik? Čtyři jsou? Čtyři. Tak. Ti mají mezi 15 a 20 dny.
2: Ukazuje malá ptáčata a některá bere do rukou.
3: Tady se vlastně vytváří ta chocholka, mají to takové dvouřadé. U těch mláďat vidíte, že to je dvouřadé, ale u dospěláku to je v podstatě jako slité do jednoho, takže ta chocholka je prostě potom krásně do řad. Jsou to teďka takový pankáčci.
2: Dudek chocholatý patří do kategorie silně ohrožených druhů.
3: Ve spoustě rčení prostě se u nás dudek objevuje, to znamená, že v té naší slovesnosti a vůbec jako v té historii dudek existoval a vždycky byl blízko lidem a vždycky nějakým způsobem k němu lidi se jako měli spíš jako dudek, že jo, prostě a tak dále. Myslím si, že dudek nespí úplně jako výrazně jinak než všichni ostatní ptáci. Vůbec nevím, z čeho to vzniklo.
2: Říká Libor Opluštil. Dudci přitom z české krajiny skoro vymizeli. Aby jim pomohli s hnízděním, vytvořili pro ně ornitologové speciální dudníky. Letos navíc někteří dudci zahnízdili i dvakrát, což dřív nebylo běžné.
3: Letos zahnízdilo 21 párů dudků v prvním hnízdění. A k tomu přidali ještě 9 dalších druhých hnízdění vlastně teďka v průběhu pozdního léta. Dohromady v tom prvním a druhém hnízdění, tak je to přes 85 ptáků mladých, kteří jsou vyvedení. A ještě někteří z nich ještě určitě přibydou. V loni vyvedli bylo 14 hnízdění a bylo jich zhruba něco přes 50. Takže každý rok to v podstatě narůstá.
2: Podobný záchranný program organizuje Zoo Brno. I tam potvrzují rekordní počet hnízdění dudků. Upřesňuje mluvčí brněnské zoologické zahrady Jan Bedřich.
4: A my máme velkou radost, že právě v budkách se uhnízdilo 10 párů a tento rok vyvedlo 47 mláďat, nejméně 47 mláďat, což je, když to porovnám s jinými roky, tak třeba s loňským rokem je to o 11 jedinců více. A jenom pro vaši představu, mezi lety 2017 až 2025 těch mláďat už vyvedli více než 100, což je poměrně citelný zásah do naší přírody a samozřejmě příznivý.
2: Zoologická zahrada se ve volné přírodě věnuje v záchranných programech taky sýčkům obecným a v poslední době vypustila do krajiny taky několik kriticky ohrožených syslů obecných. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín,

0: To byly Rangers ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde se teď podíváme na oblohu, teploměry, slunce, vítr, prostě počasí.
1: Počasí.
0: A dnes ho budeme kontrolovat s meteorologem Petrem Minsterem, respektive on je ten, který nám řekne, jak to s tím počasím je a bude. Hezký den do Brna.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to odpoledne, konkrétně teď tedy ten čas, to znamená nějakých 9 minutek před 2:30, vidíte z Brna v našem kraji, co se týče počasí?
2: Oblačnost je velmi malá na většině území, maximálně ten úplný východ Valašská, tam je ještě oblačnost veliká a slunce tam se musí prodírat mezi mraky, jinak tedy převážně slunečno, kde teploty dosahují až 28 stupňů, jako například v Kroměříži, nebo tam už dokonce bylo i 29, jinak jsou to teploty většinou kolem těch 26 stupňů. Vítr pofukuje od severovýchodu, na některých místech, zejména potom na severu, je mírný do těch 20 kilometrů za hodinu, jinak je o něco slabší. Srážky ty se nevyskytují, ale jenom takovou krátkou informaci, například z těch srážek včerejších napršelo na skoro celém území kraje významně, na některých místech to bylo třeba jenom kolem 1-2 mm, ale pak velká část měla alespoň 5 až 10, na některých místech, kde se opakovaly přehánky, dokonce i 20 mm.
0: Vida, přibudou nějaké ty srážky třeba v následujících hodinách během noci?
2: Ne.
0: Dobře, děkuji za stručnou odpověď.
2: Strašky se nebudou vyskytovat, protože nebude ani moc oblačnosti. Už dnes odpoledne, večer jí bude spíš ubývat. Přestože večera v noci bude velká oblačnost, ale taková vysoká průsvitná, nebo částečně průsvitná, ze které pršet nebude. A ani zítra se srážek nedočkáme, dokonce právě téměř ani oblačnosti, ta bude jenom odpoledne. Taková drobná kupovitá, uvidíme ji na severu kraje nebo na sever od Zlínského kraje. A ty teploty, ty budou podobné jako dnes, tedy mezi 25 a 28 stupni. Na Valašsku to bude o něco méně, kolem 24, a vítr stále mírný severovýchodní do 20 km za hodinu.
0: Kromě tohohle všeho umíte předpovědět na ten zítřejší den i biozátěž?
2: Ano, tak ta bude na jedničce právě na tom Vsetínsku, zatímco dvojka, kde se ty teploty budou právě blížit těm téměř 30 stupňům, tak tam je to dvojka.
0: Opět nás tedy začne trošku trápit teplo, tedy alespoň některé, někdo to má rád, takové vysoké teploty, tak kdo si přijde na své během neděle?
2: Během neděle určitě ti, co mají rádi tropické teploty, bude to spíše ta západní část kraje, kde můžeme naměřit až 32 stupňů. Ten interval maxim bude od 28 do 32. Upozorňuji, že jsou to maxima, takže to neznamená, že to bude po celý den takto teplo. Ráno třeba zhruba 16 až 12 stupňů a na některých místech v údolích to může být i pod 10 stupňů lehonce, takže vlastně docela chladné ráno, ale naopak až tropické odpoledne a oblačnost nebude buď to žádná, jenom malá, nebo jenom malá průsvitná.
0: A když jenom tak lehce mrknete, pane ministře, na ten příští týden, tak klidně stručné vyjádření, opět vedra nebo ochlazení?
2: To vedro bude hlavně v pondělí, kdy může být až 35 stupňů, opět spíše v údolí řeky Moravy, jinak tropické odpoledne bude všude. Také se vyskytne větší oblačnost v odpoledních hodinách, ale pravděpodobně to bude beze srážek a úterý tam už trochu chladnější vzduch mezi 25 a 29 stupni. Na to další vedro tam si budeme muset počkat až na příští víkend.
0: Dobře, počkáme si. Stejně jako na další předpověď počasí v Českém rozhlase Zlín. Než ukončíme tu aktuální, tak nám ještě Petr Minster prozradí a ty rekordy, které se vztahují právě k 7. srpnu v našem kraji, co se týče teplot.
2: Tak rovných 37 stupňů naměřili ve Zdounkách v roce 1933, naopak v roce 1987 minimum v Horní Bečvě nebo na Horní Bečvě 2,2 stupně.
0: Děkuji i za tuto informaci, za všechny posluchače Českého rozhlasu Zlín a přeji příjemný zbytek pátku i celý víkend. Mějte se hezky.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Až do konce prázdnin, to je do 31. srpna, jezdí denně cyklobus Bevlava z Holešova přes Zlín, Slavičín, Valašské Klobouky, Vsetín až do Bystřičky. A o víkendech pak až do 28. září. Toho musíme využít i v našich tipech na výlet, jak mi řekl Zdeněk Urbanovský, kterého vítám u mikrofonu. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj Pavle, a zdravím všechny posluchače.
0: Dnes tedy šlápneme do pedálu. Jakou trasu doporučíš?
1: My ten zmíněný cyklobus využijeme k přepravě sebe a kol do Slavičína a potom přes Luhačovice a Provodov pojedeme do Zlína. Ta autobusová linka zmíněná má číslo 777, výjíždí z Holešova ráno 7 hodin 5 minut a ze Zlína potom o 40 minut později a do Slavičína přijíždí krátce před 9 hodinou, takže máte prakticky celý den k překonání zhruba 44 kilometrů dlouhé trasy a to také dává prostor k zastávkám na zajímavých místech.
0: Tak si pojďme tu celou trasu představit.
1: Sednete do autobusu a vystoupíte ve Slavičíně, tam autobus zastavuje v centru města u radnice. Odtud přejeďte přes západní okraj města do Lukšína kolem městského infocentra a přes náměstí po označené cyklotrase číslo 46, ale v Lukšíně potom zvolte směr Luhačovice po cyklotrase číslo 52-28 a po ní potom paralelně se žlutou turistickou značkou směřujte k zajímavému pivečkovou lesoparku. S dětmi si tam můžete odpočinout a podívat se na různé zajímavé věci, ale dále potom pokračujte do Nevčové, budete projíždět místní křížovou cestou a za Nevčovou potom budete klesat k Luhačovické přehradě a odtud údolím říčky Šťávnice sjedete do Luhačovic. A odpočinek i odsvěžení se nabízejí jak u přehrady, tak přímo v lázeňském městě. Luhačovice, ty projeďte po proudu říčky Šťávnice až k nádraží a na konci nádražní ulice za železničním přejezdem potom pokračujte po cyklotrase číslo 50-54 směr Zlín. Tam je trošku potřeba hledat tu odbočku, ale najdete ji. Vystoupáte na Luhačovice, pak si jedete do Lutkovic a odtud budete šlapat do pedálu do Provodova. A poté z Provodova na Klenčov. Je to trošku do kopce, ale to zvládnete. Z Klenčova potom klesající silničkou jedete na Pindulu, což je jižní okraj Zlína. A z té Pinduly já doporučuji zvolit cestu do Želechovic nad Dřevnicí po cyklotrase 50-68. Na křižovatce se silnici 1-49 přímo v Želechovicích projedete pod železničním mostem do Luškovic a po proudu řeky Dřevnice potom po cyklotrase číslo 471 směřujete do centra Zlína. Trasa je sice členitá, jak již bylo řečeno, je dlouhá 44 kilometry, ale není to nějak extrémní. Stoupání se střídají s pohodovými úseky a jsou zde místa s možností odpočinku a občerstvení, takže si myslím, že je to docela dobrý tip na celodenní výlet.
0: Využijte pravidelné odjezdy cyklobusu, svezte se do Slavičína a odsud nám pak krásnou trasu až do Zlína načrtl Zdeněk Urbanovský. Děkujeme za tip, Zdeňku, a cyklistům přejeme pohodovou cestu a přívětivé počasí.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Věřím, že i Tom Artway přispěl k vašemu pohodovému pátečnímu odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. I před víkendem pro vás samozřejmě budeme mít pozvánku na jeden z našich zámků. Zámecké léto s Františkem Kinským tu pro vás bude už za chviličku.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a to i 9 minut po 14:30. Přes 50 zámků s námi můžete navštívit během letošního zámeckého léta. Každý prázdninový den vás zveme na jeden z nich. Tak kam to bude tentokrát? To už je otázka, kterou mířím na našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom v 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho. Je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
3: Podstatně lépe.
4: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice? Můžeme. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
3: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů Rozana de Montfort.
5: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thun Hohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
3: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
4: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: A my můžeme teda dovnitř.
4: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
3: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
4: A těch kusů je tady požehnaně.
3: Těch kusů je tady skoro 7000. Jeden krásnější než druhý.
4: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
5: Ano, pojďte. Ten rondel je zde.
4: Čili místnost s kulatými zdmi.
5: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den a byl to ideální čtecí salonek.
3: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři, byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
4: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
4: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
5: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily a můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník a nebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
3: A tady máme hudební salon.
4: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
3: Ano.
4: Neladí, opravdu neladí.
3: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hrali jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvíci, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

To byl Vlasta Rédl ve vysílání Českého rozhlasu Zlín a hudba našeho kraje. Při rozhlasové talk show Desítka Pavla Horváta v Zubří na Valašsku se diváci skvěle bavili. I o tom bude v našem vysílání v následujících chvílích řeč. Bývalý reprezentační kapitán Miroslav Kadlec během večera například prozradil, že při přijímacích zkouškách na vysokou školu si mohl do testů klidně kreslit, protože na rozdíl od ostatních uchazečů měl místo dopředu jisté. Počkejte si na detaily.

0: Vy neodcházejte, poslouchejte dál Český rozhlas Zlín, ať víte také něco ze sportu. Letos, tedy tentokrát, to bude spíše z kategorie kuriozit. Oblíbená fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta opět zamířila ze sportovního studia Českého rozhlasu přímo mezi posluchače, tentokrát na Valašsko, do Zubří. Hosty byli mistr Evropy z roku 1976 a střelec slavné rozhodující penalty Antonín Panenka a kapitán stříbrného týmu z evropského šampionátu v roce 1996 Miroslav Kadlec.
1: Za pár desítek minut začne Desítka Pavla Horváta v Zubří. Schází se na těšení diváci, jedním z nich je pan Ondra. Na kterého z hostů se nejvíce těšíte a proč?
2: Asi na pana Panenku. Je to legenda českého fotbalu.
3: V jakém duchu se program ponese, naznačil hned v úvodu Pavel Horvát svou reakcí na slova Miroslava Kadlece.
4: Já jsem takzvaně poloviční Valach. Moje matka pocházela z Velkých Karlovic.
5: Mně taky lidi říkají, že jsem poloviční kůň, ale asi ne kvůli tomu, že jsem tady odsaď. No.
3: Potom už fotbalové legendy bavili publikum svými historkami a odpovídali na divácké dotazy. Miroslav Kadlec zavzpomínal, jak díky fotbalovým funkcionářům nemusel na základní vojenskou službu.
4: Řekli, povolavací rozkaz vrátíš, jsi přijatý na Vysokou školu báňskou ekonomickou. Prostě běž tam na ty zkoušky, sedni si, maluj si tam.
3: Někteří návštěvníci seděli v hledišti v dresech pražských Bohemians a ti se pochopitelně nejvíce těšili na vyprávění Antonína Panenky.
6: Co mě trošku potom zarazilo, že ten brankář Majer se mnou 35 let nemluvil, ale pak jsme se potkali a on už byl normální, tak já jsem podezřel z toho, že už je tak starý, že to zapomněl, jak to bylo.
3: Na závěr legendární fotbalisté rozdávali autogramy a fotili se s dlouhou řadou zájemců.
7: Bylo to parádní, lidi příjemní.
5: Si myslím, že to bylo jedno z nejlepších reagujících publikum.
3: Hodnotili vydařený večer Miroslav Kadlec a Pavel Horvát. Tomáš Perutka, Český rozhlas.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na skatepark v Luhačovicích nově dohlíží městské kamery. Ve Starém Městě na Uherskohradišťsku opravují dětské zdravotní středisko. Lékařky ordinují pod kostelem. Lidé se na státním pohřbu rozloučili s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Dnes očekáváme v regionu převážně polojasno a na teploměru až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Luhačovice pokračují v rozšiřování městského kamerového systému. Od srpna nově dohlíží dvě bezpečnostní kamery na areál skateparku v ulici Zahradní čtvrť. Nezávislý starosta města Marian Ležák Českému rozhlasu řekl, že město v příštím roce navíc plánuje další kamery u dětského hřiště poblíž kostela svaté rodiny a taky v ulici Nádražní u dopravního terminálu.
3: Na pořízení nového kamerového bodu, včetně kamerového systému se záznamem, elektrického připojení a instalace stožáru, město Luhačovice vynaložilo ze svého rozpočtu celkem 66 000 korun. Nové kamery na skateparku pomohou chránit veřejný pořádek, předcházet vandalismu i lépe chránit městský majetek.
2: Dětské zdravotní středisko ve Starém Městě na Uherskohradišťsku prochází modernizací za 10 milionů korun. Budova z 80. let minulého století byla ve špatném stavu. Řemeslníci proto kompletně zrenovují interiéry budovy. Péče o pacienty je zajištěna, jak říká starosta města Martin Zábranský z Hnutí STAN.
4: Máme tam dvě pediatričky, takže ty jsme přestěhovali do polifunkčního sálu pod kostelem svatého ducha. Myslím, že to není nějak daleko od toho dětského zdravotního střediska, takže ten chod je zabezpečený a jedna zubní lékařka, dentální hygiena, nějaké masáže, tak si našli ty náhradní prostory sami.
2: Práce by měly být hotové do konce října. Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství.
5: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
6: Milan Knížák byl rebelem už za
7: opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
5: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: V bratislavské rafinérii Slovnaft hoří. Slovenskou metropolí se šíří hustý dým. Sever Aktuality SK citací mluvčího společnosti Antona Molnára píše, že popoledni došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a to způsobilo požár. Další místní média píší i o výbuchu. Na místě zasahují hasiči, obyvatelům ale nehrozí bezprostřední nebezpečí.
1: Počasí.
2: Dnes odpoledne očekáváme ve Zlínském kraji polojasnou oblohu, na krátkou dobu i skoro jasno. Později začne od jihozápadu přibývat velká oblačnost, částečně bude průsvitná. Povane mírný severovýchodní až severní vítr a nejvyšší teploty vyšplhají na 24 až 27, na Valašsku lokálně jen kolem 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Napajedlích na Zlínsku je dočasně uzavřena ulice Bartošova, provádí zde totiž úklidové práce po požáru garáže. Na silnici 1/55 mezi Huštěnovicemi a Starým městem na Uhersko-Hradišťsku dnes provádí úklid odpadků a čištění vozovky. Ze zpráv bylo vše, klidnou jízdu přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Jelikož je pátek, tak v další hodině dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín přivítám zajímavého hosta. Dnes se můžete těšit na producenta filmu Hrdelní proces, což je snímek, který vzniká i v našem kraji. Robert Goláň nás nechá nahlédnout pod pokličku filmařského řemesla po 16:15. Teď máme 5:55, my ještě do té doby tedy stihneme i jiné téma. Bude se týkat toho, že ve zlínských ulicích řídí trolejbus ve slušovickém kostele předčítá z Bible. Řeč je o řidiči dopravní společnosti Zlín Otrokovice Pavlu Genzerovi, který letos přijal jáhenské svěcení a připravuje se na kněžskou službu. Jeho příběh si budete moct poslechnout už po písni Radka Tomáška. Ať se s námi krásně připravujete na blížící se volné dny, vám přeje Pavel Vacek jménem všech, kteří připravují vysílání Českého rozhlasu Zlín. Krásné páteční odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Českém rozhlase Zlín máme velmi rádi zajímavé příběhy. Jeden pro vás budeme mít i teď 9 minut po 15. Ještě před několika lety seděl Pavel Genzer ze Zlína pouze za volantem trolejbusu. Letos v červnu ale přijal jáhenské svěcení a vedle práce řidiče se věnuje také službě v katolické církvi. Zatím obě tyto profese kombinuje, když brigádně dělá řidiče a současně vykonává praxi ve farnosti ve Slušovicích. Jestli je to takhle udržitelné i do budoucna, to uslyšíte v naší následující reportáži.
1: Příští zastávka, Věžové domy. Zastávka na znamení.
2: Ozývá se z reproduktoru autobusu s číslem 31, který ve Zlíně pendluje mezi Mladcovou a Jaroslavicemi. Řídí ho 31-letý řidič Pavel Genzer.
3: Od dětství jsem se zajímal o tu městskou dopravu a o trolejbusy zvláště, takže jsem se rozhodl, že půjdu pracovat do dopravního podniku jako řidič.
2: Do něj nastoupil v roce 2017 a od té doby si vyzkoušel pracovat jako řidič i technik jízdních řádů. Po 4 letech se ale rozhodl studovat katolickou teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.
3: Abych pravdu řekl, do manželství mě to nikdy moc netáhlo, takže jsem spíš viděl svou cestu v nějakém tom zasvěceném životě, řekněme v klášteře, případně jako kněz.
2: V červnu letošního roku přijal jáhenské svěcení. Řidičem městské dopravy je dnes už jen brigádně tak, aby stíhal i pastorační praxi ve farnosti ve Slušovicích. Pozici jáhena zůstane 2 roky. Poté by měl přijmout kněžské svěcení, po kterém by měl nastoupit do některé z farností olomoucké arcidiecézy jako kaplan, čili jako pomocník faráře. Co to bude obnášet, sám upřesňuje.
3: Všechno možné od výuky náboženství přes nějaké duchovní doprovázení lidí. Příprava kázání tam určitě zabere hodně času.
2: Se zlínskými trolejbusy se ale úplně rozloučit nechce. Pokud mu to kněžská služba dovolí, rád by si pár směn ponechal.
3: Třeba aspoň v době dovolené si vzít 1-2 směny, taky záleží, jak mi vstříc vyjde dopravní podnik tady ve Zlíně.
4: Naše vozidla řídí či řídili například na vedlejší pracovní poměr právníci i další profese.
2: Říká mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
4: Dá se říci, že my těmto zaměstnancům vychází stříc, protože i další pracovník na vedlejší pracovní poměr je pro nás velmi důležitý.
2: Trolejbus tak Pavlu Genzerovi zřejmě jen tak konečnou zastávku neohlásí. Pokud bude chtít a mít chuť, svou duchovní činnost si s řízením bude moct kombinovat. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín je s vámi, budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále, ale pokud máte chutě někam vyrazit takhle při pátku, máme pár tipů. Slovenská hudba a tanec zaplní například ode dneška až do neděle dřevěné městečko Valašského muzea v přírodě, kde se odehraje 27. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v České republice Jánošíkou Dukát. Návštěvníci si budou moct vyzkoušet soutěž ve stloukání másla, školu hry na pastýřské hudební nástroje nebo školu tanců Sklenovce. Zajímavé, co říkáte. Atmosféru doplní jarmark lidových řemesel. Festival začal v 15 hodin. Určitě ale stihnete ještě spoustu zajímavého nejen dnes, ale jak jsme už řekli, až do neděle. V areálu Kamínka v Roštíně u Kroměříže se dnes a zítra zase uskuteční další ročník hudebního festivalu Kamínka Camp. Dvoudenní program nabízí vystoupení předních českých a slovenských rockových, punkových a metalových interpretů. Ten dnešní program začal už popolední a do večera ještě vystoupí například kapely Turbo, Waldagang nebo Škvor. I tam jste srdečně zváni. Páteční večer nabídne taky možnost vydat se na koncert skupiny Fleret, klasika z Vizovic, hudební pozdrav pro vás všechny proběhne v rámci oblíbené regionální formace v amfiteátru u Karlovského muzea ve Velkých Karlovicích a to dnes od 19 hodin. V Napajedlích na Zlínsku se dnes a zítra koná folklorní festival Moravské chodníčky. Vystoupí na něm několik folklorních souborů z Hané, Valašska i Slovácka a chybět nebude ani výuka lidových tanců. Můžete se tedy nejen pobavit, ale i se něco naučit. Podrobnosti k folklornímu festivalu Moravské chodníčky přidáme ještě v pořadu Den v kraji po 17:30 odpoledne, tak si na ně určitě s chutí počkejte. Více informací o dění v našem kraji najdete také na našem webu zlín.rozhlas.cz. A ještě dnes můžete v našem kraji potkat také filmaře, kdy dokončují natáčení připravovaného filmu Ivo Trajkova Hrdelní proces. Jaké lokality našeho regionu se ve snímku objeví, jací regionální herci se v něm představí a co všechno obnáší příprava celovečerního snímku, to nám už za chvíli mimo jiné prozradí producent snímku Robert Goláň.
1: I o víkendu pro vás máme prázdninové vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka. V sobotu se můžete od 17. těšit na výjimečného hudebníka a hrdého syna Ondřeje Brzobohatého, který také zavzpomíná na svého tatínka, jinak též hrdého valacha Radoslava Brzobohatého. A v neděli hodinu předpolednem vám dobrou náladu vyčaruje oblíbená herečka Simona Stašová. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Ložek.

0: Byli byste pro znovu zavedení trestu smrti u nás? Má člověk právo vzít život jinému člověku, byť by se jednalo o usvědčeného vraha? Jaký prostor má mít ten, který vraždil, pro možnost osobní nápravy? S podobnými otázkami si tematicky pohrává připravované filmové drama režiséra Ivo Trajkova Hrdelní proces. Tento snímek se natáčí i v našem kraji a objeví se v něm mimo jiné i herci Městského divadla Zlín, takže se týká i našeho regionu. Na podrobnosti se teď budu ptát výkonného producenta filmu Roberta Goláně, kterému přeji ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Dnes v noci, nebo přesněji zítra, tedy v sobotu 7. srpna k ránu, by se podle plánu měl ukončit ten proces natáčení. Podařilo se ten plán dodržet? Čeká vás v ranních hodinách poslední klapka?
1: Podařilo se natáčecí plán dodržet. Dnes večer bude poslední klapka filmu, je to noční natáčení, tak jako předešlou noc. Je to takový závěr, který samozřejmě má své nároky i na kapacitu naši, protože už jsme šestý týden v podstatě v natáčecím plánu, samozřejmě s přestávkami, takže je to 29. natáčecí den.
0: Jak tohle snáší producent? Vypadáte svěže, takže je čas odpočívat nebo jste neustále na place?
1: Tak já děkuji, ale myslím si, že je to jenom nějaký profesionální výraz, protože svěžest to asi úplně není. Je to složité samozřejmě tím, že jsme na různých lokacích, tak je tam spousta věcí, které se musí skoordinovat, které se musí naplánovat, které samozřejmě ne vždy vyjdou, což sebou nese nároky nejenom na mě, ale na celý organizační tým, který teda musím tímto pochválit, protože to zvládá až na drobné odchylky skvěle a neumím si představit, že bych to bez těchto lidí zvládl sám nebo s nějakými jinými lidmi.
0: Jak tedy zatím probíhalo natáčení, které dnes, věříme, možná i zaťukáme lehce tady na stůl, zdárně ukončíte. Museli jste tedy překonávat nějaké konkrétní překážky?
1: Je takovým zvláštním zvykem u našeho natáčení, že kamkoliv jsme přišli do vyhlednuté lokace, které se hledaly už s jistým předstihem, tak se na těch lokacích něco začalo dít. Takže do té doby ta lokace, která byla vlastně autentická tím, že nebyla opravovaná, že byla v původním stavu, tak když jsme se tam nějakým způsobem domluvili a přijeli, tak se tam prostě zahájili nějaké stavební práce, začalo se malovat, je tam prostě ruch, který jsme museli eliminovat, se kterým jsme museli nějakým způsobem vycházet, což znamenalo samozřejmě zase nějaký nátlak nebo nějaké omezení, které jsme se prostě snažili eliminovat. Ne vždy se to podařilo, ale to, že dodržujeme ten natáčecí plán, tak je samozřejmě známka toho, že se to nějakým způsobem snad dopodaří a dnešní poslední noční natáčení by mělo dopadnout teda snad dobře.
0: Vše se daří i díky diplomacii producenta snímku Hrdelní proces Roberta Goláně. Jak už tady zaznělo, tak kromě Olomouce se natáčí také v našem kraji. Jaké lokality našeho regionu si ve filmu Hrdelní proces zahrají?
1: Tak v Olomouckém kraji jsme strávili tuším ty 3 týdny první a pak jsme se přesunuli na týden do kroměřížské Leče.

0: Hradny, kde jsme natáčeli v opuštěném pavilonu číslo 10 a dnes, nebo tento týden jsme na Vsetínsku, konkrétně v lokalitě Nivka, což je takový krásný kopec nad Vsetínem s chatou, a zrovna včera jsme museli řešit nějaký nedostatek pitné vody, takže nám tam museli přivést cisternu s pitnou vodou, to byly ty horka, takže nám tam ta voda nějakým způsobem došla, takže jsou to věci, které se nedají úplně dopředu naplánovat, řeší se až na místě, takže jsme v lokaci Nivka. Máme to noční natáčení dnes trochu dobrodružnější v tom, že tam budou hasiči, bude tam historické auto, které prostě hraje v té roli, nebo hraje v těch obrazech, které jsou závěrečné v lese a tak dále. Takže je to exteriérové natáčení, tím pádem máme, všichni se na něj těšíme a máme dobrý pocit z toho, že teda všichni přijedou s plnou nádrží a že by už nemělo nic vzniknout neočekávaného.
1: Možná lehká narážka producenta Roberta Goláně a svým způsobem také pozvánka, protože kromě toho všeho, co tady teď vyjmenoval, tam bude možná spousta posluchačů Českého rozhlasu Zlín, kteří budou zvědaví na to, jak takové natáčení probíhá. Jestli jste i vy zvědaví, zůstaňte s námi, dozvíte se víc.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: I Vsetínsko nabídne svoji fotogenickou krajinu filmu Hrdelní proces, jak nám před chvílí ve vysílání Českého rozhlasu Zlín prozradil producent filmu Robert Goláň. Tak bude ta krajina, konkrétně zmínil jste tu lokalitu Nivky, kde se bude natáčet dnes, bude v tom snímku vidět, poznají třeba naši posluchači, zahraje si dostatečně, nebo je to spíš jenom taková pocitová kulisa?
1: Myslím si, že je to spíš pocitová kulisa v tom smyslu, že tam nebudou asi vypíchnuté úplně nějaké ty největší krajinné lákadla, které prostě můžeme, nebo může ta krajina nabídnout. Pro nás je to opravdu jenom krajina v tom smyslu příběhovém, takže pro nás je to lokace, která nám vyhovuje z hlediska toho, abychom uspořádali ten příběh, abychom využili ten potenciál k tomu do vyprávění toho příběhu jako takového. Takže samozřejmě, kdo má nachozeno kolem Vsetína po vsetínských vrších, tak tu krajinu pravděpodobně pozná. Divák odinut bude svým způsobem možná hledat a tápat, ale myslím si, že na druhou stranu tím, že je to psychologické drama nebo soudní drama, které je založené hodně na dialogu, tak samozřejmě je potřeba ten film vyvážit i tady těmi akčnějšími věcmi, a proto vlastně jsme i dnes v lese, a proto tam byla i ta léčebna Kroměříž, kde vlastně byly natáčené ty scény, které jsou potom dramatičtější a tím pádem mají vyvážit ten film z toho psychologického pohledu.
0: My tak neustále chodíme tak trošku kolem toho příběhu. On nám o něm určitě, Robert Goláň, ještě řekne víc, ale teď s dovolením zůstanu ještě u těch regionálních lokací. Už jste zmínil tu psychiatrickou nemocnici v Kroměříži. Jak těžké je zajistit pro producenta, aby se mohlo natáčet právě v takovýchto jinak vlastně pro veřejnost nepřístupných prostorách?
1: Tak především je to jakési vyjednávání, je to o tom přijít za těmi lidmi. Já jsem příznivec osobních kontaktů, takže samozřejmě nejdříve se ta lokace vybere, pak se skontaktují lidé, kteří mají nějaký vliv na to, abychom tam mohli být. No a pak samozřejmě nastává kolečko určitých legislativní kolečko určitých povolení, určitého papírového procesu, který prostě potom už dnes musí být v podstatě na každých těch lokacích, takže když vezmu, že nejenom v Kroměříži, ale například jsme natáčeli na nádraží v Kojetíně a tam to znamenalo prostě už 3 měsíce dopředu mít požadavek, který musí schválit nějaký technický úsek, pak musíte přesně vyfotografovat věci, které tam nepotřebujete mít, protože nejsou dobové a tak dále, takže je to procesní kolečko, které schvaluje spousta lidí. A vy si jenom říkáte po celou tu dobu, snad to teda dobře dopadne a nebudu muset začínat to kolečko někde jinde. Takže zatím nám, musím říct, vyšli všichni vstříc i na lokacích, byla ta domova vstřícná, bylo to s jistými omezeními, tak jako na soudu v Olomouci jsme prostě museli respektovat ten vězenský režim, protože to sousedí v podstatě s tou vazemní věznicí, takže jsme museli respektovat ty ochranné pásma, různé zvyky, různé tyhle ty systémy, které tam jsou, tak zase prostě v léčebně jsme museli respektovat nějaký časy, které jsme museli dodržovat a tak dále. Tak u vlaku jsme museli samozřejmě uhýbat vlakům, které se tam nějakým způsobem míjejí a tak dále.
0: Jak třeba na filmaře reagoval personál psychiatrické nemocnice v Kroměříži? Fandili vám, nebo občas to mohlo i trošičku skřípnout, protože samozřejmě neustále to bylo funkční nemocniční zařízení?
1: Mám takový pocit, že konkrétně v léčebně si nás nikdo až tak příliš nevšímal.
0: Zapadli filmaři.
1: Jako by jsme zapadli do toho prostředí. Tím nechci nikoho urazit,
0: ale
1: prostě mám pocit, že tam jsme mohli cokoliv, s čímkoliv jít, cokoliv vnést, přenášet, nastavovat, tak ta pozornost tam vlastně byla minimální a bylo to příjemné, že jsme nemuseli nikomu nic vysvětlovat. Možná si mohli někteří myslet, že patříme do toho areálu jako takového, ale ne, nebyl tam žádný střed v tomhletom smyslu.
0: My se za chvíli s producentem filmu Hrdelní proces Robertem Goláněm dostaneme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nejen k tomu samotnému příběhu filmu, ale také k jeho obsazení.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: producentem připravovaného snímku Hrdelní proces Robertem Goláněm si povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. On nás nechává nahlédnout pod pokličku filmařské práce. Kromě regionálních lokalit, o kterých jsme už mluvili, si ve snímku zahrají také mimo jiné herci Městského divadla Zlín. Jednu z hlavních rolí stvárnila například herečka Tamara Kotrbová, ale ze Zlínského divadla se v obsazení objevil také třeba náš rozhlasový kolega Josef Koller, dále Luděk Randár, Markéta Holcmanová, Helena Čermáková, Tibor Kotlár, Eva Daňková a další. Jak vznikalo to obsazení?
1: Tak obsazení filmu vznikalo dlouhodobě. Režisér Ivo Trajkov je zkušený a renomovaný režisér, který si herce vybírá na základě osobních zkušeností, jezdí do divadel, což už spousta herců nebo režisérů nedělá, pardon. A vlastně u něj potřebuje fungovat ta chemie, takže on přesně ví, koho potřebuje, s kým chce dělat a jakým způsobem by ta práce měla vypadat. Takže i v tomto případě, byť žije v Praze, tak si udělal čas, navštívil některá představení Zlínského divadla, viděl herce v akcích, takže vybírali jsme napříč. To znamená, že když jsem měl možnost, tak jsem samozřejmě pomohl alespoň tím, že jsme se v divadle domluvili. Zase musím pochválit i Zlínské divadlo, které nám poskytlo prostory pro castingy, pro kostýmové zkoušky, a tím, že jsem měl možnost se účastnit kdysi jako host i Zlínské inscenace jako v malé roli, řekněme, tak jsem to prostředí znal a udělal mi to velkou radost, že jsme mohli tyhle ty skvělé herce pozvat a že s námi strávili někteří sice jenom den, dva, někteří déle, ale prostě byla to skvělá zkušenost, takže za mě ze Zlínského divadla musím všechny herce pochválit, protože byli připravení, byli přesní a byli pozorní, takže děkuji.
0: A vy jste si ve filmu také zahrál, stejně jako váš kolega, producent Milan Kostelník, tak jak jste se cítil před kamerou? Protože vy máte, jak už jste tady řekl, herecké zkušenosti, a to nejen z hostování v Městském divadle Zlín, ale i ze Vsetínského divadla, tak bylo to před kamerou pro vás dobré? Cítil jste se jako ryba ve vodě?
1: Já vás musím poopravit, Pavle, protože mě ta role čeká až dnes večer, pokud k ní vůbec dojde, protože jsou jisté technické věci, které mi úplně neumožňují být dnes večer do konce toho natáčení, takže je tam alternativa. A ano, Vsetínské divadlo má dlouholetou tradici, takže jsem na těchto prknech strávil tuším asi 19 let, takže mě divadelní herectví hodně bavilo, dal jsem mu hodně času a bylo to taky skvělé období. Nicméně ta zkušenost před kamerou v tuto chvíli ještě není, ale můj kolega Milan Kostelník, finanční producent tohoto snímku, si tam již zahrál a měl velký úspěch, protože prostě finanční ředitel má být nerudný dědek, který nic nepustí, a to se podařilo, takže jeho kostým a jeho výkon byl prostě bravurní.
0: Což může brát jako hozenou rukavici také spoluproducent filmu Hrdelní proces Robert Goláň. Tak budeme držet palce k tomu, ať to večer tedy vyjde, k tomu natáčení, ať se ve snímku také objevíte. Pojďme k tomu příběhu. Film Hrdelní proces je volně inspirovaný posledním trestem smrti v České republice. Bavíme se ještě o tehdejším Československu, ale mám pocit, že potom na Slovensku ještě nějaký ten trest smrti proběhl. Co vás jako producenta přesvědčilo, že právě tento příběh stojí za filmové zpracování?
1: Tak především to přesvědčilo režiséra snímku, který se setkal s autorem předlohy, olomouckým právníkem a spisovatelem Petrem Ritterem. Příběh se mu líbil, respektive román Protipopravčí četa, který zpracovali do scénáře tak, aby mohlo proběhnout natáčení. Já jsem přišel do tohoto projektu, až když ta fáze příprav už byla hotová, takže úplně jsem nebyl u těch začátků, které ten příběh nějakým způsobem formovali, takže nevím přesně, co je inspirovalo, to bychom se museli zeptat pánu, ale za mě je to samozřejmě téma, které je svým způsobem stále aktuální, je to téma, které se na veřejnosti objevuje nepravidelně, většinou s nějakými příběhy, které nejsou úplně veselé, takže i když by si člověk udělal možná sám takový malý průzkum v tom nejbližším okolí, tak bude možná i překvapený, jak názorové spektrum u těch lidí je na toto téma, takže za nás je to téma, které je otevřené, my jsme samozřejmě rádi, že žijeme ve společnosti, kde trest smrti neboli absolutní trest je zrušený, ale samozřejmě jsou země, které ho stále mají, jsou země, které ho používají k politickým represím a tak dále. Je to věc, která se dá samozřejmě zneužít, je tam riziko justičních omylů a tak dále. Takže je to téma, které by zabralo spoustu času k diskuzi a naším přáním je, aby to bylo jakýmsi střípkem do této diskuze, aby si každý z nás třeba i sám za sebe odpověděl, jak by se zachoval při řešení nebo v situaci, kdy by musel řešit tohleto dilema, jakým způsobem se postavit k tomu, kdy, jak a za jakých podmínek ten trest smrti udělit.
0: I proto byste si třeba neměli nechat ujít snímek Hrdelní proces, který se zatím dokončuje, co se týče toho natáčecího procesu, ale jaká cesta film ještě čeká, než se dostane před první diváky, což by mělo být, pokud vím, v příštím roce.
1: Ano, je to tak. Čeká nás samozřejmě po natočení, nás čeká spousta administrativy, mimo jiné, a zároveň postprodukční práce na filmu, které budou trvat, myslím si, že asi rok. A nejpozději by měl snímek být v premiéře 10.10., což je den proti trestu smrti, ale myslíme si, že ho nasadíme už do nějakých festivalových přehlídek tak, aby se prostě představil publiku a těch premiér možná bude víc, rádi bychom a budeme na to myslet v té distribuční strategii, abychom udělali v každém městě, v kterém jsme se nějakým způsobem pohybovali, v každém kraji, který nám snímek podpořil, tak aby ta premiéra byla pro ty lidi co nejblíž a aby nás přišli podpořit v tom svém rodném městě.
0: Tak ať se podaří tedy dokončit zdárně dnes v noci či zítra k ránu ten natáčecí proces, ať se daří i ve střižně a ať se hlavně pak daří snímku a splní to, co od něj tvůrci očekávají. Pokud by někdo chtěl vědět o Hrdelním procesu víc, tak můžeme odkázat třeba na webové stránky balkanfilm.cz, kde se dozví víc. Jsou to stránky producenta, za kterého dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín promlouval Robert Goláň. Děkuji za váš čas i za vaše slova a jak už jsem říkal, ať se daří i vám večer před kamerou.
1: Já děkuji za pozvání ještě jednou a přeji posluchačům Českého rozhlasu hezký víkend.
2: Český rozhlas Zlín

0: Vzhůru k výškám nás zvala Helena Vondráčková svojí písní ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Já věřím, že povznášející pocity budete zažívat, i když s námi zůstanete, a to nejen po zbytek pátku, ale i v průběhu celého víkendu. Já se na vás budu těšit například i během zítřejšího odpoledne od 14. hodiny. Teď už předám slovo Petru Uhříkovi, aby nás opět oblažil nějakou hudební zajímavostí, stejně jako dalšími informacemi, a trošičku nás hudebně dovzdělal. Po 16. hodině po zprávách vás, věřím, potěší a tak příjemně nastartuje na víkend další Humoriáda, dnes s moderátorem Pavlem Kučerou a také s Marií Formáčkovou. A samozřejmě i s vámi, i vy se můžete aktivně zúčastnit a hlasovat, které scénky z rozhlasového archivu mají zaznít v Humoriádě. Mějte se nádherně, buďte s námi a nezapomínejte, aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín. To stále platí, jak rád připomíná Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dvojčata v muzice nebo obecně v zábavním průmyslu nejsou zase až tak neobvyklou záležitostí, jak by se mohlo zdát. Za všechny dnes připomenu skotské lehce rockové duo The Proclaimers. Než se stali hodně slavní, docela jim pomohlo turné se skupinou House Martins a jenom pro doplnění pohybujeme se v půlce 80. let. Pustíme si písničku až z druhého alba, což znamená, že půjdeme do roku 88. To mělo úspěch u fanoušků i kritiků. Časopis Rolling Stone ho označil za nádherně bezelstný poklad, tak to něžně. Následující léto vystoupili Proclaimers na prestižním festivalu v Glastonbury, no a tam už jim aplaudovalo 65 tisíc diváků. V refrénu písničky se dozvíme toto. Ale šel bych 500 mil a šel bych dalších 500, jenom abych tím byl mužem, který ušel 1000 mil, abych padl u tvých dveří. Takže je to jasné vyznání lásky s kytarou v ruce.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Hasiči budou při demolici vyhořelé 34. budovy ve Zlíně spolupracovat s demoliční firmou, aby zajistili podklady pro znalecké posudky. Sběrný dvůr v Újezdci bude mít novou zpevněnou plochu pro uskladnění dřevního odpadu. Soud rozhodne o prodloužení vazby dvou obviněných z požáru pardubické zbrojovky. Večera v noci bude v regionu oblačno, nad ránem se vyjasní a nejnižší teplota klesne na 11 stupňů. Matěj Naradileka, zprávy Českého rozhlasu. Zlín. Hasiči budou při demolici vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně spolupracovat s demoliční firmou. Při rozebírání torza totiž potřebují zajistit části komunikace, které poslouží ke znaleckým posudkům při vyšetřování příčiny požáru. 25-denní lhůta pro odstranění nejnebezpečnější části budovy začala běžet včerejším převzetím staveniště demoliční firmou. Pokračuje náměstek ředitele krajských hasičů Zdeněk Otrusina.
3: Budou se dělat různé znalecké posudky a pro ty posudky potřebujeme ještě třeba i části některé těch konstrukcí stavebních, takže třeba kousky sloupů budeme potřebovat.
1: Sběrný dvůr v místní části Uherského Brodu Újezdci bude mít novou zpevněnou plochu pro uskladnění větví a dalšího dřevního odpadu. Částečně betonový a asfaltový povrch nahradí dosavadní nevyhovující hliněný podklad. Okresní soud v Pardubicích dostal další žádosti o prodloužení vazby pro dva obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Rozhodovat o nich bude 20. srpna. Už na konci července soud o 3 měsíce prodloužil vazbu dalším 4 obviněným. Ti proti rozhodnutí podali stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro teroristický útok a účast na teroristické skupině. Při požáru vznikla škoda za stovky milionů korun. Požár v bratislavské rafinérii Slovnaft mají hasiči pod kontrolou. Agentuře TASR to řekl mluvčí společnosti Anton Molnár. Českému rozhlasu taky potvrdil zprávy slovenských médií o výbuchu, který podle něj nebyl silný. V rafinérii krátce popoledni došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a následně se daný materiál vznítil, vysvětluje Molnár.
4: Tým, že to bola izolovaná nádrž, ktorá nebola v aktuálnom čase nejak aktívne využívaná, tak nedošlo k ohrozeniu ani iných výrobných jednotiek alebo potrubia alebo iných nádrží. Takže tým pádom chod rafinérie nie je ohrozený a nenasvedčuje nič tomu, že by bol nejaký vplyv ďalší tohto incidentu.
1: Príčinu vzniku požáru teď budú hasiči vyšetřovať.
2: Počasí.
1: Večera v noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku oblohu pokrytou velkou, částečně průsvitnou oblačností. K ránu se postupně vyjasní a na severu kraje se v údolích může vytvořit mlha. Nejnižší teploty 17 až 14, v údolích lokálně až 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 492 u Luhačovic se střetl motocykl s osobním autem. Na silnici 1/50 u Kunovic na Uherskohradišťsku bourala 2 osobní vozidla. A ze zpráv bylo vše.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne všem.
5: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
2: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby, co mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tématické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak. Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak teď slávisti ohrnuli trošku
1: já prostě, ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No prosím vás, co se nedozvíme.
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale jako Sparta to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím, do toho se člověk fakt asi narodí, do takový lásky.
0: Dobře, tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá. A to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků a řetězů a cinkala?
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi ji tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako
0: před,
1: je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky. Tak
1: a já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů, ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně
1: ano,
0: přišla za vámi jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment. Moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Tadyhle. Gott vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Neudem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: A lékárna je naproti.
3: Ale lékárna. Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přeci jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině, tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já když jsem spustil ten refrém, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes,
4: Já, tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
4: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela vystřel dětku, vystřel dětku.
4: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale... Jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
4: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
4: No tak jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná
2: no,
4: nevíte.
2: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
4: Ale to se ale měli o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil no. A dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně, možná kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
4: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakým neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte, oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno, hlavně senzaci.
4: Senzace.
2: Hlavně senzace.
4: No hejte se zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíplucie Bílá. Můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
1: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
0: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
6: Dobrý odpoledne. Stanga Zeníkos, zdraví paní Formáčkou. A já bych si dal asi růžu.
7: Je, bezva.
5: Je to zapsáno. Mějte se.
6: Děkuji.
5: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Miloša z Karviné, dobrý den paní Formáčková, dobrý den Pavle.
5: Dobrý.
7: Dobrý den.
8: A hlasuju pro Béčko.
5: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás Pavle a vašeho milého hosta paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
7: Také zdravím.
9: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
7: A vám také.
9: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
5: Děkujeme, naslyšenou.

0: Říček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
1: Ale.
2: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
0: Ano.
2: Brno taky debata. Dobrý.
1: Jo? Tak jo, Vlastíku, jste tak, vtipen, jo. Jak
0: mějte
1: se říká.
0: Ano.
1: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
2: No škoda, že to není teda s obrazem. Tak jednak
1: no,
2: mám...
1: Ale můžeme na webu strednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru, Marie teď bude ukazovat.
2: Mám teda jednak mám ventilátorek, který teď si to vidí
1: růžový,
2: webová kamera.
1: Starorůžový.
2: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější. Já si
1: ale
2: vždycky...
1: má tři rychlosti,
2: ano,
1: jsem mi říkal.
2: Ale já si vždycky dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdybyste to odevřeli. Musí být nebublinková.
1: A nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
2: Ventilátorek, ano, vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
1: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
2: Ano, ale
1: tak to je vybavená pěkně do vedra.
2: Ten teď nevylovím, protože tam máme pořádek.
1: Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
2: A máme skvělý
1: inspirace proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den. Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
3: Dobrý den. Ale tady je Jirka z Čerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
1: Děkujeme.
3: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, nikdo jiný, někoho jinýho.
1: Dobře, máme to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: No Pavličku, dobrý den.
1: Dobrý
4: tady
1: den.
4: Tady vám zdravím, kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Marušku, dobrý den, krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Pochopitelně, že zdravím celou Sadskou, kamaráda Šlejhara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
1: tak,
4: přeju.
1: Tak a pro koho hlasujeme?
4: A zásujeme, prosím tě, pro Ačko.
1: Dobře,
2: a
1: děkujeme.
2: A Petrovi taky vše nejlepší.
4: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
1: Mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Pepík Růžička.
1: Ale.
5: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
2: Jmenovkyni, jasně.
5: Vás, Pavle, i paní Formáčkovou.
1: Děkujeme jo? Krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami, motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu, bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno a my můžeme pokračovat, teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
6: Manželství je souzvuk duší, tak nejechtej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou, jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem, ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečný, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama. Nohama a říká mu, jinej mužskej se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takovej Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten... Takovej ten černej, ten Otelo a ta

0: Simona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý... po tý podvyživený dole, po tý krůtě z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrá k vodkosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těma dle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
3: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67, takže jako spousta let. Je to od její smrti a přesto na té 90, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
2: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
3: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu před tím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
2: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě, z otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Také zdravíme.
3: To tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně, že to nesmysl. Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak jo, hezký den.
1: Mějte se.
4: Taky.
1: A pořád je hezčí strašně krásné než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem. Tak dejte tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře. Děkuji,
1: Marie Formáčková.
4: Tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je
6: mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, a já jsem si právě říkala, kdo se mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte sem oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně.
4: Vám taky.
1: Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy. A budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
7: No ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
9: Dovolíte, paní Burdová, prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
10: No, to jsme.
9: No. Ano. Máte dva pokoje. No. A jste jedna rodina.
7: No ano.
9: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
9: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No víte, paní, to je rozdíl. My jsme mysleli, že byste to nějak...
10: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme
7: jako jedna rodina.
12: Taky platili,
7: za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naše děti?
11: Tak to?
7: No, my právě máme taky takový děti, a nechci
11: jsme u babičky.
8: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
10: Jo, počkejte,
8: buďte uznalí.
11: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje, tak. Jste na svatební cestě, nebo máte děti?
7: Ne, tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no.
11: Obě
8: jsou.
11: Ale děti, předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
13: Vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. Ty teď kam já bych jel? Na jich.
9: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
13: No. Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
11: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
11: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
9: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
11: Tak okolo rybníku. To je taková krása. Máme
9: prostě.
11: Jsem viděl ten opar na tím ráno.
8: Opar,
11: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali teda.
13: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
11: Co ty si myslel?
13: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Tam je nádherně. Znáte Třeboňský rybník?
8: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
13: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásné.
11: No to, kde mám tam třeba ten Bezdrev, že?
13: No, Bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacenou
11: zemi. Já jsem
13: on každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jazak, jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
11: Počkejte, na svatební cestě to... My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
12: To je pravda.
11: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane?
10: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
11: Jak to o 4? Tak co?
10: Ne, o 3.
11: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
12: Nevím, děti teď už nevím.
11: Ale vím o kolik snad tyhle věci si pamatuju.
12: Ale to jedoch se nehádejte.
11: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
12: No ale prosím vás, vysvětlete dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě
11: 4 hodiny, já vím, že
9: to... Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
11: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam...
9: No tak řeknu jasně,
11: Ne,
0: Humoriáda.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač. Ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje. Pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. Pane, to je dobrý, pane. Jej! Mě! Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý linkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu, ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říkala, pojď pem do lesa vyplňovat. Ženský vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden restaurant, jeden výčepák, jo. Předtím mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to, jo. To. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Stácku umazávají čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná zpětně finančně ohodnocená. Ten člověk se s tím maluje. A při nějakej ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, hele, počkej, počkej. Ale jsem, počkej, nemluvím. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvéry, tahle známá filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vymokně hned. Jabka dolů, bodlili nahoru. A jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, jak když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověč, já jsem tě utíct vezmal, tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec od samice. On samocený stálka člověče tlamu. Tlamu. No to ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí árii, i když nejsem áriec. Buď jen mou violeta! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Se mi vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný. Teda ne, že by byl. Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády řekl ano. Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Povodí Moravy musí doplnit dokumentaci pro stavbu přehrady Vlachovice. Modernizace dětského zdravotního střediska ve Starém městě na Uherskohradišťsku vyjde na 10 milionů korun. Policisté obvinili 5 lidí v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic. Večera v noci bude v našem regionu oblačno, nad ránem se vyjasní a nejnižší teplota klesne na 11 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a od mikrofonu zdraví Matěj Miradilek. Přípravy na výstavbu velké vodní nádrže Vlachovice na Zlínsku za téměř 6 miliard korun se protáhnou. Ministerstvo životního prostředí vrátilo povodí Moravy k doplnění klíčovou dokumentaci EIA, tedy dokument o vlivu stavby na životní prostředí. Chyběl v něm totiž podkladový posudek týkající se vlivu stavby na veřejné zdraví. Mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová uvedla, že jde sice o formální záležitost, ale je nešťastná z hlediska harmonogramu příprav stavby.
3: Doplnění posudku a drobná úprava dokumentace EIA je již zpracována a k zaslání požadovaného doplnění na Ministerstvo životního prostředí dojde do konce tohoto týdne. Toto doplnění nemá vliv na hodnocení záměru, je však bohužel nutné k doplněné dokumentaci EIA opakovat některé zákonné postupy, jejichž časovou náročnost jsme obtížně schopni odhadnout.
1: Ve Starém městě na Uherskohradišťsku opravují dětské zdravotní středisko. Řemeslníci kompletně zrenovují interiéry budovy, včetně kanalizace, vodovodu nebo třeba rozvodu elektřiny. Podrobnosti přidává starosta města Martin Zábranský z hnutí STAN.
4: Ta stavba je zateplená, nové okna a tak dál. Nicméně tím, že to bylo postavené v 80. letech, tak samozřejmě veškerá infrastruktura, která je vevnitř, už neodpovídala nějakým standardům, takže chceme prostě opravdu zlepšit to prostředí jak pro lékaře, zdravotnický personál, tak samozřejmě pro pacienty, pro klienty, kteří tam přijdou.
1: Dvě dětské lékařky, zubařka, dentální hygienistka a masérka momentálně působí v náhradních prostorách. Práce za 10 milionů korun by měly být hotové do konce října. Policie obvinila 5 lidí kvůli nezákonnému ovlivnění zadání veřejné zakázky v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic. Oznámil to žalobce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na zahájení trestního stíhání v případu upozornili taky weby Seznam zprávy a Odkryto.cz. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Českému rozhlasu dnes Svoboda řekl, že se k tomu nechce vyjadřovat. Společnost Meta prohrála další soudní spor ohledně ochrany dětí. Soud v Novém Mexiku jí nařídil zaplatit pokutu ve výši 567 milionů dolarů, což je v přepočtu téměř 12 miliard korun. Firma provozující sítě Facebook, Instagram a WhatsApp se chce proti verdiktu odvolat.
5: V tomto případě jde jen o druhou fázi soudního procesu. V té první v březnu uložil soud Metě pokutu v přepočtu necelých 8 miliard korun. Dohromady jde tak o nejvyšší částku, kterou doposud americká justice firmě Marka Zuckerberga kvůli dopadům jejich sociálních sítí na duševní zdraví dětí vyměřila. Verdikt společnosti také nařizuje, aby zpřísnila věkovou kontrolu uživatelů a vypustila některé funkce, které u mladistvých můžou způsobovat závislost. Pro Metu je výše částky ve srovnání s jejími zisky zanedbatelná, ale výsledek sporu už spustil na jaře lavinu dalších tisíců žalob. Provozovatele Facebooku a Instagramu tak čekají v nadcházejících měsících soudní spory napříč Spojenými státy. Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Večera v noci na zítřek bude ve Zlínském kraji zpočátku oblohu pokrývat oblačnost. Gránu se postupně vyjasní a na severu kraje se v údolích může vytvořit mlha. Nejnižší teploty klesnou na 17 až 14, v údolích lokálně až na 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 490 v Uherském Brodě v ulici Nivnická je na vozovce vyteklá nafta z porouchaného auta. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Před námi je den v kraji.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Aby byl týden kompletní i na konci tohoto letošního 32. pracovního týdne, je připravený den v kraji. Hodina toho nejzajímavějšího a nejdůležitějšího očima našich krajských redaktorů a zpravodajů. Jaký tedy byl pátek, 7. srpnový den ve Zlínském kraji? Začneme zpravodajským souhrnem dnešního dne a pak aktuální téma. 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami se dnes zakousl do torza vyhořelé 34. budovy ve Zlíně. Začátek demolice sledovali desítky lidí, mezi nimi i bývalí zaměstnanci, kteří v budově před lety pracovali. Jak bourání jednoho ze symbolů bývalého baťovského areálu začalo, i o tom podrobně v následující hodině. Páteční den v kraji začneme písničkou, hrát bude Olympik a příjemný poslech za celý tým, téměř 6 minut po 17. přeje Markéta Janíková.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Olympic, ta dospívala ve dni v kraji 8 minut po 17. A Matěj Neradilek má pro vás souhrn toho nejdůležitějšího z dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hasiči budou při demolici vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně spolupracovat s demoliční firmou. Při rozebírání torza totiž potřebují zajistit i části konstrukce, které poslouží ke znaleckým posudkům při vyšetřování příčiny požáru. 25-denní lhůta pro odstranění nejnebezpečnější části budovy začala běžet včerejším převzetím staveniště demoliční firmou. Pokračuje náměstek ředitele krajských hasičů Zdeněk Otrusina.
3: Budou se dělat různé znalecké posudky a pro ty posudky potřebujeme ještě třeba i části některé těch konstrukcí stavebních, takže třeba kousky sloupů budeme potřebovat.
2: Dnes a zítra se konají oslavy stého výročí včelařského spolku Slavičín na Zlínsku. Ten připravil pro návštěvníky výstavu včelařských potřeb, ochutnávku letošního medu, ale i hudební doprovodný program. Dnešní dění už je v plném proudu v ulici k Hájenkám, kde i slavnostně otevřeli včelí stezku. Zítra pak od 15 hodin bude program pokračovat na louce u Sokolovny. Na několika místech ve Valašském Meziříčí se postupně objeví nové odpadkové koše. Radnice jich nechá instalovat celkem 100 za bezmála 600 tisíc korun. Aktuálně je ve městě několik typů košů, které jsou mnohdy i poničené. Ty se ale postupně mají vyměnit. Prvními místy s novými koši jsou parky Abácie a Botanika a ulice Králova a 1. máje. Lékaři urologického oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně mají nový holmiový laser za více než 8 milionů korun. Přístroj denně využívají k drcení močových kamenů, především však při operacích nezhoubně zvětšené prostaty. Právě u těchto výkonů umožňuje moderní technologie postupně nahrazovat klasické otevřené operace šetrnějšími zákroky. Pokračuje mluvčí nemocnice Dana Lipovská.
4: Přináší menší bolestivost, kratší dobu zavedeného močového katetru i snížení výskytu komplikací hojení rány.
2: V Napajedlích na Zlínsku dnes začíná 26. ročník folklorního festivalu Moravské chodníčky. Ten propojuje tři národopisné oblasti, Hanou, Slovácko a Valašsko. A Napajedla leží právě na jejich pomyslném rozhraní. Páteční program na nádvoří nového kláštera nabízí tradiční setkání pěveckých sborů, které je každý rok tematicky laděné.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Z našeho vysílání už víte, že dnes ve Zlíně začala demolice vyhořelé 11-patrové 34. budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Objekt zasáhl požár 9. července a hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
1: Ta budova, to byl takový hlavní, taková výkladní skříň svitu.
2: A teďka, když vidíme, jak ty demoliční stroje to tady ničí, tak je to...
1: To je hrůza, říkám jako.
3: Popisuje Vítězslav Dohnal, který v budově pracoval jako skladník. Zatímco on sleduje její bourání s lítostí, majitel sousední posilovny Lečenským Radek Doležel začátek demolice vítá. Od červencového požáru musí mít kvůli bezpečnostnímu perimetru zavřeno a ztráty podle něj dosahují několika milionů korun.
4: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
5: Předpoklad je, že se bude pracovat i o víkendech a že se bude pracovat v intervalu 6 až 20 hodin, kdy je optimální světlo.
3: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Krým, která zhořelou budovu, nebo teď už spíš trosky z ní vlastní. Popisuje, jak bude demolice postupovat.
5: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení nebo demolice té jižní budovy směrem k té Jokohamě, která je nejblíž k tomu torzu, takže to je jasný postup.
3: Tím má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolní budovy, aby se firmy i lidé mohli do této části Zlína postupně vrátit. Na demolici také symbolicky dohlíží sám Tomáš Baťa. Jeho portrét na ohořelém plakátu stále visí na jedné ze zbývajících stěn vyhořelého torza a podle pana Vítězslava by to byl pro slavného průmyslníka smutný pohled.
1: Bohužel, pan Baťa se bude v hrobě otáčet, kdyby to viděl, tu hrůzu.
3: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během 1. zářijového týdne. Sutiny a veškerý další materiál musí potom firma odvést do 15. prosince. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Zdravý chrup není důležitý jen u lidí, ale také u našich čtyřnohých mazlíčků. Jak pečovat o zuby psů a koček a kdy je čas navštívit veterináře? O tom si budeme povídat s veterinářem Petrem Veselským z Frištáku na Zlínsku. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se uslyšíme 10. srpna a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s veterinářem Petrem Veselským i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Hlas Michala Davida zněl pátečním vydáním Dne v kraji Českého rozhlasu Zlín. Dospíval právě 7 minut před 17:30.
1: Počasí.
0: A je další čas pro podrobnosti, nejen k dnešní noci, ale také k výhledu na víkend. Zdravím do Brna, do Českého hydrometeorologického ústavu, kde je pan Petr Minstr. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Nejprve se krátce zastavme u nejvyšších teplot dnešních pátečních. Skutečně všechny zůstaly bez výjimky pod 30.
2: Ano, je to tak. Chladnější byl východ, Valašsko, tam to bylo od těch 23 do 26 stupňů v údolích, zatímco ta západní polovina měla až 28 stupňů, Kroměříž dokonce 29,2, takže pod 30 jsme se vešli. Oblačnost je teď už velice malá, spíše jenom na obzoru severním, jinak jasno nebo skoro jasno.
0: No a teď už napjatě čekáme, jaká bude noc, jestli se konečně vyspíme lépe a teploty zůstanou pod 20.
2: Ano, proti těm dnešním minimum by měla být určitě chladnější noc, 17 až 14 stupňů, v některých údolích lokálně až 11 stupňů, což je zhruba 5, někde možná až 8 stupňů chladněji k ránu, než to bylo dnešní ráno. Vítr ten bude totiž postupně slábnout, i když někde zůstane ještě pofukovat mírný severovýchodní a ten bude ten pokles trošičku brzdit, ale protože nebude oblačnost, alespoň druhou část noci, a tu první část noci bude spíše jenom průsvitná, tak by se to ochlazení mělo naplnit.
0: A teď poprosím o podrobnosti k prvnímu víkendovému dni, tedy k sobotě.
2: Tak, oblačnost ta bude malá, ráno a večer jasno, jenom podobně jako teď na večer na severním okraji nebo obzoru se objeví drobná kupovitá oblačnost, to znamená polojasno spíše na tom Kroměřížsku, jinak tedy slunečno a teploty podobné jako dnes 25-28, o něco malinko méně na Valašsku, vítr severovýchodní mírný do 20 km za hodinu.
0: Když jsme u nejbližší hodin, je také v platnosti nějaká výstraha pro Zlínský kraj?
2: Platí pouze to nižší nebezpečí požárů, to snížení, respektive i když někde napršelo pořád ještě hodně sucho, takže zůstává v platnosti, nicméně zrušila se nebo snížila se ta intenzita poblíž právě řeky Moravy.
0: No a když vás tu mám, využiju toho pro celý víkendový přehled, jaká bude neděle, prosím?
2: Neděli tam už se bude nasouvat pomaličku ještě teplejší vzduch, už se můžeme někde potkat i s tropickými hodnotami v odpoledních hodinách, 28 až 32 stupně to budou maxima, bude ale jasno nebo skoro jasno, oblačnost by byla průsvitná a jenom malá a ráno také ještě chladné kolem 13 stupňů. V pondělí potom bude nejtepleji v těch následujících dnech, na západě až 35 stupňů, i na Valašsku už to bude lehce přes 30 stupňů. Oblačnost bude malá zpočátku, odpoledne nás bude přecházet studená fronta, nicméně na srážky se pravděpodobně do Zlínského kraje nedostane, pokud se budou vyskytovat nad Moravou, tak se pravděpodobně vyprší ještě předtím, než dojdou do Zlínského kraje, ale to si budeme ještě upřesňovat.
0: Přesně to jsem chtěla navrhnout, díky vám, máme vždycky přesný přehled, takže děkujeme za podrobnosti a hezký podvečer.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Stále posloucháte páteční přehled Den v kraji Českého rozhlasu Zlín a kapela Elán dospívala právě 6:30. Napojedla na Zlínsku ožijí už dnes večer folklorem z celého kraje. Na nádvoří Nového kláštera totiž začne tradiční festival Moravské chodníčky. Jaké soubory svede dohromady a co dalšího 26. ročník akce nabídne, ve vysílání Českého rozhlasu Zlín představila mluvčí pořádajícího klubu kultury Napajedla Kateřina Tilšerová. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou zajímalo, jak festival propojuje Slovácko, Valašsko a Hanou.
1: Festival Moravské chodníčky vznikl z chuti lidí propojit cesty, tedy ty pomyslné chodníčky těchto tří národopisných oblastí právě tedy sem do Napajedel, do místa, kde ty hranice lidi nerozdělují, ale naopak spojují. V programu vlastně vystupují každoročně a setkávají se v ty folklorní soubory z těchto všech tří oblastí.
2: Festival začne dnes večer setkáním mužských a ženských pěveckých sborů. Kdo na něm vystoupí a nese dnešní večer nějaké téma?
1: Ano, dnešní zpívání ponese téma koně a lidové písně na toto téma nacvičili a zaspívají ženské sbory Babčice a Sem tam sbor, pak tady budeme mít a mužský sbor z Kudlovic, mužáky ze Zlína, chlapčiska ze Spytinova a samozřejmě nebudou chybět napajedelské sbory. Jeden bude mužský sbor z folklorního souboru Pozdní sběr a druhý mužský sbor vyšel ze souboru Radovan.
2: Sobota pak nabídne vystoupení folklorních souborů i doprovodný program, tak na co se mohou návštěvníci těšit?
1: No, kromě toho hlavního programu, tedy vystoupení těch folklorních souborů Slovácka, Valašska a Hané, se mohou návštěvníci těšit na výuku lidových tanců ze Slovácka nebo taky společné zpívání v přilehlé klášterní kapli. A během dne se mohou pobavit focením v tematickém fotokoutku, kde budeme mít na zapůjčení jednodušší kroje. Děti se mohou projít bosonohým chodníčkem anebo se zabavit při kreativním tematickém tvoření. No a v neposlední řadě bude připravena výstava o historii festivalu i těch našich napajedelských folklorních souborů.
2: Budou i letos tradiční večerní besedy u cymbálu?
1: Ano, určitě, to nesmí nikdy chybět. V ten sobotní večer bude právě tradičně patřit besedě u cymbálu a tentokrát se zlínskou cymbálovou muzikou Rováž.
2: Pojďme na závěr připomenout, kdy a kam mohou lidé na festival Moravské chodníčky přijít.
1: Takže Moravské chodníčky začínají dnešním večerem, kdy od 20 hodin právě vypukne setkání ženských a mužských pěveckých sborů. Pokračovat budeme vystoupením folklorních souborů zítra, tedy v sobotu 8. srpna, a to od 16 hodin. A oba dny se program uskuteční tady na nádvoří Nového kláštera v Napajedlích. Chtěla bych posluchače pozvat na naše webové stránky kknapajedla.cz, kde se dozví veškeré informace i podrobný program.
0: Další tipy, co podniknout ještě dnes i o nadcházejícím víkendu, najdete také na našem webu.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Ještě před několika lety seděl Pavel Genzer ze Zlína pouze za volantem trolejbusu. Letos v červnu ale přijal jáhenské svěcení a vedle práce řidiče se věnuje také službě v katolické církvi. Zatím obě tyto profese kombinuje, když brigádně dělá řidiče a současně vykonává praxi ve farnosti ve Slušovicích. Jestli je to takto udržitelné i do budoucna, uslyšíte v následující reportáži.
1: Příští zastávka Věžové domy. Zastávka na znamení.
2: Ozývá se z reproduktoru autobusu s číslem 31, který ve Zlíně pendluje mezi Mladcovou a Jaroslavicemi. Řídí ho 31-letý řidič Pavel Genzer.
1: Zastaví.
3: Od dětství jsem se zajímal o tu městskou dopravu a o trolejbusy zvláště, že jsem se rozhodl, že půjdu pracovat do dopravního podniku jako řidič.
2: Do něj nastoupil v roce 2017 a od té doby si vyzkoušel pracovat jako řidič i technik jízdních řádů. Po 4 letech se ale rozhodl studovat katolickou teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.
3: Abych pravdu řekl, do manželství mě to nikdy moc netáhlo, takže jsem spíš viděl svou cestu v nějakém tom zasvěceném životě, řekněme v klášteře, případně jako kněz.
2: V červnu letošního roku přijal jáhenské svěcení. Řidičem městské dopravy je dnes už jen brigádně tak, aby stíhal i pastorační praxi ve farnosti ve Slušovicích. V pozici jáhena zůstane 2 roky. Poté by měl přijmout kněžské svěcení, po kterém by měl nastoupit do některé z farností olomoucké arcidiecézy jako kaplan, čili jako pomocník faráře. Co to bude obnášet, sám upřesňuje.
3: Všechno možné od výuky náboženství přes nějaké duchovní doprovázení lidí. Příprava kázání tam určitě zabere hodně času.
2: Se zlínskými trolejbusy se ale úplně rozloučit nechce. Pokud mu to kněžská služba dovolí, rád by si pár směn ponechal.
3: Třeba aspoň v době dovolené si vzít 1-2 směny, taky záleží, jak mi vstříc vyjde dopravní podnik tady ve Zlíně.
4: Naše vozidla řídí či řídili například na vedlejší pracovní poměr právníci i další profese.
2: Říká mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
4: Dá se říci, že my těmto zaměstnancům vychází stříc, protože i další pracovník na vedlejší pracovní poměr je pro nás velmi důležitý.
2: Trolejbus tak Pavlu Genzerovi zřejmě jen tak konečnou zastávku neohlásí. Pokud bude chtít a mít chuť, svou duchovní činnost si s řízením bude moct kombinovat. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Při rozhlasové talk show Desítka Pavla Horváta v Zubří na Valašsku se včera diváci skvěle bavili. Bývalý reprezentační kapitán Miroslav Kadlec během večera například prozradil, že při přijímacích zkouškách na vysokou školu si mohl do testů klidně kreslit, protože na rozdíl od ostatních uchazečů měl místo dopředu jisté. Na besedu Desítky vás v reportáži vezmeme po písničce.
1: Sedí anděl na střeše.

0: I kapela Miraj zněla dnešním pátečním dnem v kraji Českého rozhlasu Zlín a dohráli a dospívali 6:15. Oblíbená fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta včera zamířila ze sportovního studia Českého rozhlasu přímo mezi posluchače. Tentokrát k nám na Valašsko do Zubří. Hosty byli mistr Evropy z roku 1976 a střelec slavné rozhodující penalty Antonín Panenka a kapitán stříbrného týmu z evropského šampionátu v roce 1996 Miroslav Karlec.
1: Za pár desítek minut začne desítka Pavla Horváta v Zubří, schází se na těšení diváci, jedním z nich je pan Ondra. Na kterého z hostů se nejvíce těšíte a proč?
2: Asi na pana Panenku, je to legenda českého fotbalu.
3: V jakém duchu se program ponese, naznačil hned v úvodu Pavel Horvát svou reakcí na slova Miroslava Karlece.
4: Já jsem takzvaně poloviční Valach. Moje matka pocházela z Velkých Karlovic.
5: Mně taky lidi říkají, že jsem poloviční kůň, ale asi ne kvůli tomu, že jsem tady odsaď, no.
3: Potom už fotbalové legendy bavili publikum svými historkami a odpovídali na divácké dotazy. Miroslav Karlec zavzpomínal, jak díky fotbalovým funkcionářům nemusel na základní vojenskou službu.
4: Řekli, povolovací rozkaz vrátíš, jsi přijatý na Vysokou školu báňskou ekonomickou. Prostě běž tam na ty zkoušky, sedni si, maluj si tam.
3: Někteří návštěvníci seděli v hledišti v dresech pražských Bohemians a ti se pochopitelně nejvíce těšili na vyprávění Antonína Panenky.
6: Co mě trošku potom zarazilo, že ten brankář Majer se mnou 35 let nemluvil, ale pak jsme se potkali a on už byl normální, tak já jsem polizila z toho, že už je tak starý, že to zapomněl, jak to bylo.
3: Na závěr legendární fotbalisté rozdávali autogramy a fotili se s dlouhou řadou zájemců.
7: Bylo to parádní, lidi příjemní.
5: Si myslím, že to bylo jedno z nejlepších reagujících publikum.
3: Hodnotili vydařený večer Miroslav Karlec a Pavel Horvát. Tomáš Perutka, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Do konce pátečního souhrnu Den v kraji zbývají poslední minuty a tak ještě přidám přehled témat našich zlínských zpravodajů na sobotní ráno s datem 8. srpen. Zítra připomeneme jeden známý půl století starý kriminální případ z Valašsko-Kloboucka. Před 50 lety se totiž začal psát scénář brutální dvojnásobné vraždy mladých studentek. Případ, který se později stal námětem filmu Smrt stopařek, na dlouhá desetiletí u rodičů dospívajících dívek zakořenil strach z autostopu. Vzpomínce na půl století staré události se budeme věnovat v reportáži hned o 6:45. Sledovat budeme dál i demolici vyhořelé 11-patrové 34. budovy v bývalém baťovském areálu, která dnes ve Zlíně začala. No a poprvé od roku 2015 nedostanou kraje peníze od státu na údržbu a opravu silnic 2. a 3. třídy. Asociaci krajů o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárek z SPD. Kraje na opravy silnic 2. a 3. třídy dostávaly každoročně miliardy korun. Podle ministerstva dopravy ale teď chybí ve státním fondu dopravní infrastruktury peníze. A detaily přidá ráno reportérka Blanka Kovandová. Bude to hned 10 minut po 7. Matěj Neradilek už za pár minut přidá i čerstvé aktuální novinky. To bude krátce po 6. No a díky, že jste naladěni na Český rozhlas Zlín i teď. Právě 4 minuty před 6. Příjemný poslech i dál. Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín. Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně začala demolice budovy 34. Sběrný dvůr v Újezdci bude mít novou zpevněnou plochu pro uskladnění dřevního odpadu. Muž, který chybou notářky nezdědil rodinný dům, se dovolal k nejvyššímu soudu. Místo požadovaných 18 milionů totiž dostal jen 600 tisíc korun. Večera v noci bude v regionu oblačno, nad ránem se vyjasní a nejnižší teplota klesne na 11 stupňů. Matěj Neradělek má další zprávy. Posloucháte Český rozhlas Zlín. Demoliční firma dnes dopoledne začala bourat vyhořelou budovu v někdejším továrním areálu ve Zlíně. Zničený 11-podlažní objekt si od jeho majitele společnosti Krým převzala ve čtvrtek. K bourání využívá především přibližně 100 tun vážící demoliční bagr. Zničenou budovu bude od zhora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. Cílem je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od chvíle, kdy objekt převzala. Sběrný dvůr v místní části Uherského Brodu Újezdci bude mít novou zpevněnou plochu pro uskladnění větví a dalšího dřevního odpadu. Částečně betonový a asfaltový povrch nahradí dosavadní nevyhovující hliněný podklad. Podrobnosti přidává místostarosta města Miroslav Polášek z ODS.
2: Spevněná plocha bude sloužit k skladování větví jak od našich technických služeb, to znamená od městské zeleně, tak i od jednotlivých občanů, kteří zde můžou bezplatně tady ten odpad ukládat, protože podle odpadového zákona se nesmí tyto větve pálit. Takže jednou za čas se podrtí na štěpku.
0: Muž, který chybou notářky v roce 2005 nezdědil rodinný dům na okraji Prahy, se dovolal k nejvyššímu soudu. Za chybu požadoval po státu 18 milionů korun. Soud mu ale na konci loňského roku přiznal odškodnění ve výši jen 600 tisíc. Podle mužovy obhájkyně Veroniky Hendrichové v dovolání rozporuje například to, že obvodní soud odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let.
3: I když to své rozhodnutí založeno na nějaké spekulace, tak vlastně odmítli veškeré vlastně tvrzení našeho klienta o tom pronájmu a o tom vlastně zhodnocení té nemovitosti, protože jsou právě spekulativní a vlastně odmítli nám oba soudy provést relevantní důkazy k tomu.
0: Muž dům po babičce nezdědil, protože notářka závěť přehlédla. Stát závěť muži poslal 16 let po úmrtí babičky. Americký federální odvolací soud nařídil zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, který si naplánoval prezident Donald Trump. Podle soudu k tomu potřebuje souhlas kongresu. Trumpova administrativa kvůli projektu nechala zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. Proti stavbě se vyslovili památkáři.
1: Počasí.
0: Večera v noci na zítřek bude v našem kraji zpočátku oblohu pokrývat oblačnost, k ránu se postupně vyjasní a na severu kraje a v údolích se mohou objevit mlhy. Nejnižší teploty 17 až 14, v údolích až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/50 v Buchlovských kopcích mezi Zástřizly a Stupavou došlo k hromadné nehodě 4 osobních a jednoho nákladního vozidla. Doprava je zde omezena. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín to bylo vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Pěkný večer či podvečer, jak chcete. Každopádně příjemný poslech Moravy krásné země, která právě začala, vám přeje Jiřina Ostrá. Směsí lidových nechory vás už potěšili Bojané. No a koho dnes potěší písničky ze srdce? Spokojen asi bude pan Pepa Macík z Přerova. Pro něho zahraje muzika bez kapelníka písničku, která se jmenuje Rumcajs. No a radost bude mít i paní Františka Tomejčíková z Těmic. Pro ní písnička, kterou dokonce sama otextovala, a je to Těmický mlýn. No a během pořadu si vzpomeneme i na dva zpěváky, se kterými se pojí datum 7. srpen, den, kdy se narodili. Takže budeme vzpomínat na Stanislava Procházku staršího, narodil se v roce 1919, a také na Štěpána Mátla, ten se narodil v roce 1939. V jejich podání zazní pěkné písničky. Ještě připomínám, že svátek mají u nás Lady, na Slovensku Štefánie, blahopřeji. Ještě telefonní číslo 726465200 a teď už další lidové.

0: Tak to byl Jožka Šmuka, z kterého doprovodila cymbálová muzika Slovácko mladší. A už tady mám telefonát a já tak mohu pozdravit paní Františku. Paní Františko, dobrý večer.
1: Krásný podvečer z malebné vesničky Sentice a moc bych poprosila o zahrání našeho přáníčka pro pana Jaroslava Vaňka, který dneska má 63. narozeninky, a chceme mu říct jménem všech kamarádů, kteří ho mají moc, moc rádi, že mu přejeme hodně, hodně zdravíčka, protože to je fakt vzácné. Také tu lásku, Jari, protože bez ní je člověk fakt sám. Ale co nejvíce ještě, ať máš čas, protože to je tak vzácná komodita, že žádná fyzikální veličina si s naším prožíváním nezahrává tak, jako ten čas. Je to obrovská, obrovská řeka minulosti, přítomnosti a budoucnosti. A ty víš, o čem mluvím, prostě rybičky, ať ti berou. Máme tě všichni moc rádi, těšíme se na štamprličku a hodně, hodně zdravíčka a i všem posluchačům. A moc děkuji za zahrání.
0: No nemáte za co. Já jsem s panem Jaroslavem mluvila, takže já mu samozřejmě také blahopřeji k 63. narozeninám. No a já bych ještě možná dodala, že to přátelství, to je také velmi cenná komodita, paní Františko.
1: Určitě. Toho si pan... A můžu ještě, ano? Paní Ostra, prosit, ještě teta tady, jako, že paní Květuška Vaňková, že přeje paní Zdeničce Juzové ze Sentic hodně, hodně zdraví, i když nemá narozeninky, ale má jí moc ráda a také v nás poslouchá, takže Zdení taky krásný podvečer, ať si zdravá.
0: A já vám přeji krásný víkend oběma, panu Jaroslavovi, paní Františce a vlastně všem těm dalším, kteří byli jmenováni. Tak jo, tak jsem ráda, že to vyšlo.
1: Děkujem.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a doufám, že jste poslouchali, přátelé, Polední Moravu, krásnou zem. Kdyby náhodou ne, tak jako není ještě nic ztraceno. V polední části v prázdninách u babičky nám totiž zpívali dvě slečny, 11letá Eliška a 10letá Viktorka Chlupovi z Charvatské Nové Vsi, a zpívali tedy opravdu parádně, to vám musím říct. Zpívali, hráli, dudy. Ještě mě prozradili, že jsou teď u babičky, že napekli, a teď dobře poslouchejte, 196 koláčů tvarohových, oříškových, povidlových, že tancují, zpívají, chodí do bazénu a Vikča prý i maluje. No a já jsem jim říkala, že pakliže budou mít to štěstí a budou vylosovány, takže dostanou rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně, a oni mají doma ptáčka, mají andulku Pepíčka a on říká dokonce Pusinka, takže Eliško a Viktorko Chlupovi z Charvatské Nové Vsi. Opravdu to bylo moc pěkné, a kdyby si to někteří posluchači chtěli poslechnout, stejně tak jako ostatní zpěváčky, tak na našich webových stránkách Brněnského rozhlasu si najdete audio archiv a tam si najdete celodenní záznamy a můžete si poslechnout výkony letošních zpívajících dětí, a stojí to za to. Tak a teď už si poslechneme Moravěnku.
2: Český rozhlas Zlín.

0: dát slovo paní Marii. Paní Marie, dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych vás chtěla poprosit o 3 vzpomínky, které mám v tento smutném srpnu. 8. je to Marie Burešová, 47 let, a 9. Josef Pavka, manžel, 17 let, a Jan Bureš, 42 let, 20. srpna. Ráda si na nich vzpomenu celou rodinou. Děkuju.
0: Mm-hmm. Tak já jsem moc ráda, paní Marie, že to nakonec vyšlo, ty telefonáty. Bylo ano. To trošičku složité, už jsem se skoro bála. A můžeme tak společně s vámi zavzpomínat na paní Burešovou, pana Bureše, a na vašeho manžela, pana Pavku. Jo?
1: Ano.
0: Tak
1: děkuju,
0: jo. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď už pan Grmolec. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. 5. a 6. měli manželé Štěpkovi z Dolních Bojanovic narozeniny a brácha má 8. s hovorem František Grmolec. Mm-hmm. Těmto třem přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání a vše nejlepší v životě. Děkuju.
0: Není zač, nashledanou. No a teď už tady budu mít vzpomínku. 7. srpna 2019 píše Honzík Buřil. Můj tatínek Jiří Buřil prodělal operaci krčku. Ležel v Bohunicích na kamenném vrchu, chodil jsem za ním denně. Mamka měla obraženou nohu, tak měsíc ležela. V roce 2020 se už nepostavila na nohy. To se nám opravdu obrátil život vzhůru nohama. Tatínek byl 8 týdnů v nemocnici. Mamince ještě zemřela sestra Helena. To byly šoky. V roce 2022 si zlomil tatínek druhý krček a to byl už opravdu konec. Tak to vzpomíná Honzík, Jitka a Bohunka. A budeme vzpomínat při písničce, co stařeček říkávali.

0: švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: No ale teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, telefonní číslo 726 46 520. No a teď tady mám telefonát a na té druhé straně by měl být, a doufám, že i je, pan Josef. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, paní Ostra. Já bych chtěl nechat zahrát na přání k narození nám pro dceru, která má 7.8. Je to Dobromila Hanáčková z Kunovic. A to není teda všechno, ještě jedno také přání mám, že bych chtěl nechat zahrát manželce, která má narozeniny 8.8.
3: A jmenuje se?
4: Dobromila.
3: No a dál?
4: A na přání už nemám nic, ale chtěl bych jim popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání.
3: No já jsem se chtěla jenom zeptat, jestli paní Dobromila nese nějaké příjmení také.
4: No, tak nese Chebestová.
3: No, to jsem se ptala. Mám Dobromilu Hanáčkovou a teď ještě tu vaši manželku jsem potřebovala vědět. Dobře, pane Josefe, no, bude taková legrační písnička, možná, že si vzpomeneme na své mládí a dětství. Tak se mějte. Nashledanou.
4: Děkuju.
3: Nashledanou. A ještě pan Joška z Hovoran. Dobrý večer i vám.
5: Zdravím vás, přátelé z Hovoran. Já bych měl dneska takový můj slovní vstup. Poděkování a přání. Poděkování patří jedné paní moderátorce z Českého rozhlasu Brno a jmenuje se Jiřinka. Myslím, že taky poslouchá teďka.
3: No kdyby neposlouchala, Jirinko, tak já jí to vyřídím, chtěl... pane Joško, jo?
5: Ano, jedná se o vás, paní Jiřinko.
3: No, říkejte.
5: Paní Jiřinko, já bych vám chtěl poděkovat o vstup mojí srdcové písničky Návrat Francie. A dokonce to hrála jí tu Faranka, od ní se mě to opravdu nejvíc líbí. Moc krát vám děkuji a jak se říká, máte to u mě.
3: Dobře, já na to nezapomenu, pane Joško. No.
5: Moc mě to potěšilo. To bylo takové cepavko. Já jsem byl sbírat trnky, doletěl jsem dom, pustím to rychtik, už
3: no,
5: to jelo.
3: Vidíte, tak a teď to přání, jaké máte.
5: Ještě bych chtěl teda popsat, to byl ten druhý můj takový nějaký zájem. Romanu, v neděli mají romanové svátky. Mám několik romanů v rodině, nebudu je jmenovat jednotlivě, mám několik kamarádů, taky je nebudu jmenovat jednotlivě, ale jednoho pána si dovolím pojmenovat osobně. Zdeňku Baťko, já, tvůj kamarád, i přeju a bývalý spolupracovník, k nedělním 66. narozeninám jenom to dobré, hodně štěstí a hodně nápadů pro krásné písničky, které skládáš, zpíváš a...
3: No, určitě nějaká v neděli zazní, o tom nepochybuji, ale ty písničky znějí dost často v Moravě krásné zemi a jsou to nádherné písničky. Samozřejmě Romanovi Zdeníkovi.
5: Já to všem Romanům. Pani Zinko, je ich moc, i rodině.
3: Jo, jo, jo, já jsem jenom chtěla říct, že Zdeňkovi Baťkovi samozřejmě také přeji ještě mnoho úspěchu a hlavně to zdraví, aby nezlobilo, aby se měl dobře, pane Joško. No a jak už jsem říkala panu Josefovi, teď zazní písnička, no možná, že vám to připomene mládí, dětství. Poslouchal jste někdy muziku bez kapelníka?
5: Poslouchám všechno, paní
3: Petr, Petr Dudešek, Berušky, Buřinky, říká vám to něco? To byl v televizi hodně. No, jsou to takové to legrační myslím, písničky.
5: Ano, vybavuji si to.
3: No, uvidíme, o tu písničku mě poprosil samozřejmě jeden z posluchačů. Takže já už vám poděkuji, děkuji moc za vaši zpětnou reakci, mě to samozřejmě potěšilo. A teď už vám přeji pěkný večer. Nashledanou.
5: I vám všem a i vám, paní Jirinko, extra řeknu. Za to patří vám ode mě dík.
3: Děkuji moc. No a jak už jsem předeslala, teď to bude muzika bez kapelníka Petr Dudešek a Berušky a bude to písnička Rumcajs. A pan Pepa Macík z Přerova, kterého zdravím, mě napsal, že by chtěl zahrát tuto písničku jako svoji srdcovku, ale také mě píše, že byl na operaci s kýlou, tak pane Pepo, já doufám, že už je vše v pořádku a že si tak v pohodě vychutnáte to Rumcajze.
0: Český rozhlas Zlín.
6: Chodí Rumcajs po lese, usmívá se lelky zvíra, hlídá cesty, jezevce i netopíra.

Versailles čeká na břehu, na vodníka bolšovečka, když v tom kolem valí se tlustý sládek jako bečka.

zaječí jak hejkal v lese. Rabiát se poleká, až se jako listí třese.

0: No tak to byla písnička ze srdce pro pana Petra Matíka z Přerova. Rumcajs to byl. No tak jsme si vzpomněli, jak jsme znali mohu říct, že to byly vlastně takové pohádky. A pan Pepa Macík z Přerova žije, já se musím podívat, on žije někde v nějakém domově, domov Alfreda Skeného v Pavlovicích u Přerova, tak já je tam chci všechny pozdravit, všechny ty klienty a určitě také někteří z nich poslouchají, tak jsem ráda a věřím, že tam přinášíme dobrou pohodu. Tak, ale teď už mám na telefonu další milou posluchačku či milého posluchače. Dobrý večer, kdo pak tentokrát?
1: Dobrý večer, tady je vaše věrná Jitka. Uh-huh. A prosila bych zahrát písničku Věřím vám, ale to určitě nebudete mít. No, to zpívával R.A. Dvorský a já jsem ji od 5 roku milovala. Uh-huh. A měli jsme to na desce a když od nás náš tatínek odešel pryč prostě za jinou paní, tak tyto desky všechny pozbíral a nám nic nezůstalo.
0: Tak já totiž mám
1: jenom vzpomínku.
0: Jo, takže vzpomínáte, no já paní Jitko mám obavu, že tato písnička
1: to určitě nebudete mít.
0: Ani nehodila do tohoto pořadu, protože
1: jasně,
0: no tak dobře, můžeme zaspomínat při té následující písničce, ano?
1: Děkuji vám moc krát a moře zdravíčka vám všem
0: také.
1: Přeji.
0: Naschledanou,
1: děkuji.
0: Není zač. No a teď už bude ta druhá písnička ze srdce, ale předtím ještě 5. srpna měl narozeniny pan Radek Uher z Domašova u Brna. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Elča, dcera Tatiana, syn Matyášek, maminka Marie, bratr Miroslav s rodinou, bratr Broněk, sestřenice Petra, Kája a Mia a také kmotřenka s rodinou. No a dnes má narozeniny kamarádka paní Dagmar Tichnerová. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí kamarád Broněk, rodinní příslušníci, přátelé a známí. No a teď už zdravím Františku Tomejčíkovou, skladatelku nádherných písniček, protože teď už je na řadě Těmický mlýn. No a já musím říct, že tu písničku posílám nejenom paní Františce, ale i Jirkovi Tomejčíkovi s těmi, protože oni oslavili 49 let společného života. No a právě Jirka mě říkal, abych zahrála písničku ze srdce pro tu jeho milou manželku. No tak tady je.
2: Český rozhlas Zlín.

tak já zdravím, milé manžele Tomejčíkovi. Doufám, že si budou i nadále společně užívat krásného života. A toto byla polka Zdeňka Gurského a právě paní Františky Tomejčíkové Těmický mlýn hráli Žadoviáci. No a za chvíličku budeme vzpomínat na Stanislava Procházku staršího, ale předtím ještě zahrajte písničku pro manžele po Švecovi z Lipové u Slavičína pro radost, ať se také někdy ozvou. Písničku posílají popůvky. Tak, tady je další. Aha, tak to je příliš dlouhé, tak z toho tedy snad něco vyberu. Já budu číst jména. Písnička poděkování patří panu inženýrovi Petrovi Janku, Petrovi Křeháčkovi, dále panu Petrovi Potěšilovi z Kozojídek, mladému muži Honzovi Janku do Starého Hrozenkova a ještě manželský pár, ať zaletí pro manželský pár z Lopeníku, a to paní Libušku a Vojtu Vráblíkovi. Poděkování patří i po 10 letech zpět od srdce za organizování tak náročné akce s párem koní, koňským povozem a převozem z Březové až do Starého Města do kostela svatého Ducha, kde si před 10 lety řekli své ano Veronika Pastorková a Lubomír Borísek. Tak to je opravdu, ještě to pokračuje. Třešničkou na dortu závěrem ještě jednou se srdečným upřímným díkem od srdce, ať potěší paní Libušku Vráblíkovou, která se postarala o celkovou výzdobu, ať už koní, včetně starodávného luxusního dřevěného kočáru. No a posílá to Věra Pastorková a já bohužel nemohla jsem to celé citovat, protože to má opravdu snad 20 řádků. Takže teď už je vzpomínka, jak jsem říkala, na Stanislava Procházku, takže starý pytlák.

Tak tu jsme si při písnice Starý pytlák podání dechové hudby Jiřicha Bauera zazpomínali na zpěváka Stanislava Procházku staršího, který zemřel 7. srpna 1919. No, který se narodil 7. srpna 1919. No a 7. srpna 1939 se narodil další zpěvák a je to Štěpán Mátl, takže my si zazpomínáme při dobré kapele.

A tou dobrou kapelou byla Starobrněnská dvanáctka. Zazpomínali jsme si na zpěváka Štěpána Mátla, který se narodil 7. srpna 1939. No ale je 18 hodin 57 minut, takže Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Tak hrával Bron. Pořad připravil Jaroslav Kneisel. Víkend mimo jiné i blahopřání s písničkou, v sobotu s Květou Navrátilovou, v neděli pak s Karlem Hegnerem. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. Těším se na shledanou v pondělí. No a na závěr ze vzpomínek podání mistřiňanky.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Urologům ve zlínské nemocnici pomáhá nový holmiový laser. Na skatepark v Luhačovicích nově budou dohlížet městské kamery. Lidé se rozloučili s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Zítra očekáváme v regionu převažující jasnou oblohu a na teploměru až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Dobrý večer. Lékaři urologického oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně mají nový holmiový laser za víc než 8 milionů korun. Přístroj denně využívají k drcení močových kamenů, především však při operacích nezhoubně zvětšené prostaty. Právě u těchto výkonů umožňuje moderní technologie postupně nahrazovat klasické otevřené operace se šetrnějšími na zákroky. Pokračuje mluvčí nemocnice Dana Lipovská.
2: Operace holmiovým laserem je minimálně invazivní metodou s obrovským benefitem pro pacienty. Přináší menší bolestivost, kratší dobu zavedeného močového katetru i snížení výskytu komplikací hojení rány. Zkracuje se také doba hospitalizace.
0: Luhačovice pokračují v rozšiřování městského kamerového systému. Od srpna nově dohlíží dvě bezpečnostní kamery na areál skateparku v ulici Zahradní čtvrť. Nezávislý starosta města Marian Ležák Českému rozhlasu řekl, že město v příštím roce navíc plánuje i další kamery. Konkrétně u dětského hřiště poblíž kostela svaté rodiny a v ulici Nádražní u dopravního terminálu.
3: Na pořízení nového kamerového bodu, včetně kamerového systému se záznamem, elektrického připojení a instalace stožáru, město Luhačovice vynaložilo ze svého rozpočtu celkem 66 000 korun. Nové kamery na skateparku pomohou chránit veřejný pořádek, předcházet vandalismu i lépe chránit městský majetek.
0: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci, ale i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství.
4: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i nadchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
5: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
6: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
4: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: V rafinérii Slovnaft na okraji Bratislavy dnes hořelo. Nad areálem se vznášel sloup černého dýmu. Firemní hasičská jednotka dostala oheň pod kontrolu. Podle rafinérie se nikdo nezranil, výroba nebyla ohrožená a další nebezpečí už nehrozí.
7: Požáru předcházel výbuch na jedné z izolovaných nádrží na skladování ropných produktů, řekl Českému rozhlasu mluvčí Slovnaftu Anton Molnár.
8: Počas toho narušení došlo k detonaci, které bylo možné počuť. To mohli zachytit vlastně obyvatelia z nejakých bližších častí, ale nešlo o nejakú detonáciu, ktorá by vyslovene mala takú silu, že by spôsobila tlakovú vlnu, ktorá by mala nejaké deštrukčné účinky.
7: Na okolní zařízení se požár nerozšířil. Dým nad bratislavskou rafinerií už se rozplynul, přestože nedaleká obec Rovinka ještě před několika hodinami doporučovala zavřít okna a omezit pobyt venku. Co k incidentu vedlo, bude předmětem vyšetřování. Od rafinerie Slovnaft v Bratislavě Ladislav Novák, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude ve Zlínském kraji převažovat jasno. Odpoledne se na Kroměřížsku objeví drobná kupovitá oblačnost. Povane mírný severovýchodní vítr a nejvyšší teploty v sobotu vystoupají na 25 až 28, na Valašsku většinou kolem 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/50 v Buchlovských kopcích mezi Zástřezli na Kroměřížsku a Stupavou na Uhersko-Hradišťsku došlo k hromadné nehodě 4 osobních a 1 nákladního vozidla. Zprávy končí a Matěj Neradilek přeje pohodový zbytek dne ve společnosti Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pieknú notečku.
1: Příjemný páteční podvečer, milí posluchači. Je po 19. hodině, a tedy, jako každý všední den, čas na pěknou notečku. Od mikrofonu vás mimořádně zdraví Markéta Ševčíková, která bude v následujících týdnech v těchto pořadech vaší občasnou průvodkyní. Ale nebojte se, v říjnu se váš oblíbený autor tohoto pořadu Jaroslav Kneisl, který připravil i následující díl, zase vrátí. A právě Jaroslav Kneisl tentokrát vybral, jak se na pravidelné páteční brolňácké pořady sluší, snímky z dílny Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. A budou to povětšinou věci archivní. A kdo nám dnešní notečku pěvecky otevře? Budou to zástupci regionu Hanácké Slovácko. Otec a syn, oba Jaroslavové z rodu Kovaříků z Kobylí. Starší, tata, legendární tenor a ikona právě Hanáckého Slovácka, zaspívá krásnou táhlou se svým synem, letos 75-níkem, rovněž Jaroslavem Kováříkem, ovšem mladším. No a před lety při nahrávce řídil Broln Jan Kružík. Příjemný poslech.

Vtáhlou z hanáckého Slovácka o Jasanových horách vystřídala melodie zdobená specifickým nástrojem grumle, který mistrně ovládal a stále ovládá Václav Kovářík. V roce 1980, kdy vznikla nahrávka, zpíval Podlužák Jan Beran a toho si poslechneme ještě jednou, a to v jedné z mariánských písní. Ty v našem pořadu nejsou tak obvyklé, ale snad nám dáte za pravdu, že píseň O matko páně, matko rajských zahrad bude příjemným hudebním zpestřením. Jedná se o autorskou píseň, pod kterou je podepsán Josef Julinek, muzikant, hudební skladatel a právě autor náboženských písní i operet. Mnohé jeho melodie dokonce zlidověly, třeba právě jako následující píseň. Možná ještě doplníme, že Josef Julinek se narodil v březnu 1910 v Letonicích a zemřel v roce 1997. Většinu svého života pak prožil v Uherském Ostrohu. Tedy nyní, když je to léto a doba poutí, jedna mariánská píseň v podání Jana Berana. Hraje Broln s primášem Jindřichem Hovorkou.

Posloucháte stále pořad na pěknou notečku, ve kterém dnes vyhrává Broln. Pořad autorsky připravil Jaroslav Kneisl a provází vás Markéta Ševčíková. Po mariánské písni v podání Jana Berana to byla Vlasta Gricová v jedné z verzí písně o přepadeném Formanovi. A víte co? Myslím, že si dopřejeme Vlastu Gricovou ještě jednou. Už dnes zněly grumle, pojďme si teď poslechnout její nezaměnitelný zpěv za ostinátního doprovodu Guide. V roce 1972, kdy nahrávka vznikla, hrál vynikající gajdoš i upravovatel Otakar Pokorný. A tady jsou gajdošské písně z Kopanic.

notečkovská nahrávka. Ta se bude také vymykat běžné škatulce lidových písní. Považte, bude to někdejší brazilský šlágr, tedy původně brazilská melodie, hudebně přizpůsobená, už téměř před více než 60 lety, Emanuelem Kuksou a, prosím, to podtrhuji, otextována vynikajícím Vladimírem Fuksem, rozhlasovým redaktorem, překladatelem, autorem pořadů i divadelních inscenací, například pro satirické divadlo Večerní Brno. Jeho život je olemován letopočty 1928 až 2015. Píseň, jejíž název vám prozradím posléze, naspívala úžasná Jarmila Šuláková a dokázala tím, jak má bohatý hlasový rejstřík. Vážení posluchači, máme léto, cestujeme a často i k moři. Takže si teď dejme prodavačku ústřic. Příjemný zbytek večera vám od mikrofonu přeje Markéta Ševčíková a autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisel.

I o víkendu pro vás máme prázdninové vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka. V sobotu se můžete od 17. těšit na výjimečného hudebníka a hrdého syna Ondřeje.

0: brzo bohatého, který také zavzpomíná na svého tatínka, jinak též hrdého valacha Radoslava brzo bohatého. A v neděli hodinu předpolednem vám dobrou náladu vyčaruje oblíbená herečka Simona Stašová. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: an dein Herzchen. Ich will gar nichts von dir. Etwas Liebe vielleicht. Ich bin müde vom Wandern. Doch ich lieb dich auch dann. Nicht so schön.
1: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslast.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
3: Hodina.
4: Český rozhlas zprávy.
3: Kraje letos nezískají od státu na údržbu silnic druhých a třetích tříd žádné finance. Zemědělci na Svitavsku mají letos u obilovin nižší výnosy než loni. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
5: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
6: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
5: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
7: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
5: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Zemědělci ze Svitavska nejsou spokojeni s letošními výnosy u obilovin. U všech komodit jsou nižší než loni. Výjimkou je pouze řepka. Podepsalo se na tom hlavně suché letošní léto, říká ředitel společnosti Agro Kunčina Marek Šejnoha.
8: Výnosy u řepky byly dosahovány nějakých 3,7 tuny, což je velmi dobrý. U pšenice tam si myslím, že bude něco kolem 7 tun, což je podprůměrný na nás. Bohužel ječmeny taky hodně zaschly, takže tam ten výnos bude někde kolem 6 tun.
3: Práce předních českých ilustrátorů a výtvarníků právě od dneška až do konce září vystavuje Galerie města Přerov. Představuje tvorbu celkem 10 umělců, například Jiřího Šalamouna, Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky nebo Stanislava Holého. Upřesní vedoucí galerie Lada Galová.
9: Dospělé návštěvníky pak určitě zaujmou třeba díla Jana Zrzavého. Máme tu i velmi cená díla Kamila Lhotáka. No a samozřejmě Kamil Lhoták, to jsou vlastně grafiky inspirované světem techniky, dobrodružnými romány, Žila Verna a tak dále.
4: Sport.
3: Německý tenista Alexander Zverev je po Janiku Sinnerovi druhým jistým účastníkem prestižního turnaje mistrů. Akce pro 8 nejlepších hráčů aktuální sezony se bude konat v listopadu v italském Turíně. Asociace ATP o tom informuje na svém webu.
4: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. A zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 pozor za plzeňskou dálnicí. Na kilometru 21 se v levém pruhu srazila dvě osobní vozidla a je tam krátká kolona. A silnice 17 z Šáslavy do Chrudimi je za Vrdy stále neprůjezdná. Použijte objížďku, tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme příjemný poslech.
4: Vesele a zdravě.
10: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá. A hlavně nečichám člověčinu. Jo? A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl. A to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
10: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě
0: podle
1: neslyšela.
0: Tvaru. Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí, někde, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos. To, když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Mám ho tak jako lehonce. Není
1: ale
0: to ten jestřábí, ten tam je taky, ale je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páni.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit.
1: Jistě, já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak, Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano, Barbru známe, ano, takže orlí za mě, jestřáb nevím.
0: Ano, pak je nějaký snoop nos, to je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: No.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobré.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Ptáček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy, v čem jste se našla?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. Ne. No ne, nekaste mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
3: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup.
4: Počúvať, a nepovedal pritom nič?
2: Ale hovoril pritom niečo také, ako asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
5: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno, čo to
2: hovorí? Neviem, čo to
5: hovorí. Človeče, vy ma už dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno, áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie, nie.
3: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
3: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No, tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte 100.
2: Nech sa páči.
3: No tak za tú 100, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
3: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
3: No, nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
3: Nostalgia. No tak... Môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
3: Dajte ešte 100.
2: Bohužiaľ už nemá.
3: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. No ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
3: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
6: Vesele a zdravie. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD a jejich, vy to máte stejně. Aha.
0: A pozor, při úklidu čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností a ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou. A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně, a to je buď že méně, anebo vůbec, a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie, a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma? cítění?
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Rád bych si koupil cukrovou

0: se podíváš.
1: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Zajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
2: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitaminu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmeček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala, takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
1: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, kdy, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci říct, že máme spanikařit, ale vyrazit doktorovi. Prostě
2: já bych
1: třeba
2: tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka, nebo nějaká kašel, nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to,
1: se to
2: objednání
1: do té doby.
2: No, pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
1: Další dotaz, který máte?
2: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně a cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní a aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
1: A to je co?
2: No, to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
1: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?

0: Samozřejmě, a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
1: Dál poslouchejte náš pořad Zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdanovou dnes na téma ztráta čichu.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdanovou.

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom jako. Potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné po tom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: To tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možné je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselé-zdravě.cz.
2: Tak, paní Svatavá nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství, zoufalí lidé dělají zoufalé věci, ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano, máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v borovicovém lese a někdo nás zmlátil, tak nám může vůně borovic nahánět hrůzu, ano. To znamená, že ten čich tím, že vlastně bez kontroly dalších center jde přímo ke zpracování do mozku, tak vlastně mívá velkou řadu okamžitých efektů na nás.
0: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
2: Může být.
0: Nástupem třeba?
2: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ještě je tu čas na vaše dotazy a na odpovědi doktorky Kateřiny Cajdanové k tématu ztráta čichu. Jaké problémy ještě posluchači mají a svěřili se s tím na stránkách Veselé a zdravě CZ?
1: Moc vám všem děkuji, že nám píšete, protože díky tomu vlastně máme pořad, který může být zajímavý i pro lidi, kteří se třeba bojí zeptat, takže děkujeme. Pan Tomáš píše, nestratil čich, ale naopak pozoruje, že občas cítí něco, co ostatní necítí. A většinou ty zážitky jsou nepříjemné. Jestli to může být čichová halucinace? Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
0: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
1: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
0: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
1: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
0: Ušní, nosní, krční?
1: Ušní, nosní, krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No, samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdamlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. Vcelku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná hitparáda.
1: Patriku,
0: čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano,
1: feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Neziskové organizace v Česku varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví bytový dům celkem se 17 nájemními byty. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Některé neziskové organizace v České republice varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že je klienti utratí dříve, než stihnou zaplatit nájem.
2: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by o ní přišli.
3: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
3: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizaci je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zavířová Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví nový bytový dům, vyroste vedle obchodní zóny v Budějovické ulici. Další dvě bytovky ve stejné lokalitě do několika let postaví soukromí investoři. Město aktuálně vlastní asi 350 nájemních bytů a fond rozšíří minimálně o 17 nových jednotek, pokračuje nezávislý starosta Vít Rada.
5: Byli jsme úspěšní v získání dotace na dostupné bydlení. V tuhle chvíli bychom měli zahájit někdy výběrové řízení na zhotovitele toho bytového domu a řádově za 2-3 roky by mělo být vše postaveno a mělo by tady vzniknout minimálně teda 17 nových bytů.
0: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v Praze Strašnicích dnes rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil jako symbol svobody a intelektuálního rebelství.
6: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
7: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
8: Pravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
6: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech může být až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. Zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou mezi 26 a 30 stupni, na severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 Praha Strakonice je kolona za Prahou u Jíloviště. Na 9. kilometru je omezení. Kolona má 4 km zdržení. Od sjezdu na Lipence je zhruba na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
9: Láska, o které vám budeme vyprávět, je posledním z letošních příběhů.
10: Zrodila se první den nového roku, v jedné chvíli, v jedné minutě a rozhodl jeden krátký pohled, kvůli kterému se 22-letému mladíkovi zastavil dech.
9: Jak řekl jeden holandský mistr, voják potřebuje meč, vládce trůn, filozof knihy, básník pero, žena, ale vítězí jediným pohledem.
10: Mladík se zamiloval do 20-leté krásky. Vzdal se kvůli ní sportovní kariéry i maturity. Láska zmůže všechno.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Díky zlaté lásce poznáváme všechny formy milování. Inspirujeme se u těch, kteří v manželství prožili už více než 50 let.
1: Z mnoha zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který patří manželům Ursule a Jiřímu Dvořákovým. Svou zlatou svatbu oslavili už před rokem. Jemu je 75 let, ona letos oslavila 73. narozeniny.
0: V životě sází na souznění, toleranci, klid a něhu. Jejich manželství je jak román z Červené knihovny.
1: Přesvědčil se o tom i Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Lanškrouna, kde bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vítáme vás.
4: Dobrý den, vy budete Dvořákovi.
3: Ano, Ursula Dvořáková.
4: Já jsem Patrik Rozehnal, dobrý den. Tak, pejska, Ursula, to je pro vás, kytička.
3: Děkuji.
4: Vám to sluší? Krásně děkuji. Ladíte brioš, ty nádhera. Já ty vlasy všechno.
3: Já to mám ráda, tak.
4: To je dobře. A tohle bude váš manžel Jiří. Dobrý den. Tak,
5: dobrý den.
6: Pojďte dál, vítám vás.
4: Takže my si jdeme poslechnout ten váš příběh. Kolik let jste spolu?
6: 51.
4: A koho tady máte ještě jako člena rodiny?
6: To je pejsek Sisi, taková jako Španělka, už je 16,5 roku, ale pořád se drží, je dobrá, zdravá.
3: Pojďte dál.
5: Ještě dál.
4: Dobře, jdeme za vámi. Je to teplo od kamen, ne? Že jo? Je, no tak to je nádhera. Je. Tady už se slaví.
3: Kávu, čaj.
4: A chlebíčky.
3: Pivo, chlebíčky.
4: Kávu si dám rád. Štrůdl. Ne, vy to máte nádherný.
3: Nevěsta sama pekla.
4: Máte toto krásné. Takže to je, ale i starý dům, musíme říct. Vy jste ho v takovém...
5: 1913.
4: A v tom starém duchu jste ho asi opravili i dokonce sporáková kamna. Opravdu na nich i vaříte, nebo jenom se v nich topí?
3: Vaříme.
4: To je krása.
6: To je teďka nový představený, měli jsme tady starší sporák. No, ale to jsme představili nový kamna úplně komplet, jako jsme to zgenerálkovali, protože manželka se to vždycky líbilo, tenhle ten styl. No. Takže jsme docela u kamen, klasicky.
4: To bychom si s manželkou rozuměli. Krásný teplo je to a opravdu vkusně hezky zařízeno.
1: Ještě 31. prosince roku 1971 se Ursula s Jiřím neznali. Možná by to tak i zůstalo, kdyby se Jiří nevypravil se svými kamarády na silvestrovské oslavy.
0: Netušil, že odbije půlnoc, do sálu vstoupí překrásná dívka a jemu začne bít srdce rychleji.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: V tu ránu jsem měl pocit, že to je prostě ona, že to je to, co jsem chtěl. A dokonce v tom zaváněla taková nějaká reinkarnace, že jsem si myslel, měl jsem pocit, že jsme se viděli, že jsme něco spolu zažili, prostě bylo to něco úžasného. A ona se rozhlížela po sále a její oči spočinuly na našem stole a dokonce vyrazila k našemu stolu. Tak jsem z toho byl úplně vyděšený, toto, a ona se znala s těma našima kamarádkama, co tam u toho seděli, tak si popovídali, začala hrát hudba a nějaký z těch kamarádů šel pro ní tancovat. No já jsem tam chvilku seděl a přišla si pro mě jiná dívka na tanec a během tance mě sdělila, jestli bych ji chtěl mít rád jako. A já jsem říkal, no vás ne, ale tamhle ta se mě strašně líbí. A ona mě vzala za ruku, dotáhla mě k páru manželky, no a říkala, tomuhle se líbíš, tak si ho vem, já si vem u toho tvýho.
4: Jak Ursula vypadala, že vás zaujala? Popište to. Jak si ji pamatujete? Ten vstup do toho sálu, kdo se tam objevil?
6: No, byla hrozně hezká, štíhlá a mě se už tenkrát sobě něco vyzařovala. Bylo to úžasné. To byl nádherný pocit, že jsem viděl. Do dneška si na to prostě vzpomínám a bylo to úžasné.
3: Ten začátek roku, takhle jak to Jirka líčí, si moc nepamatuju. Ani jsem mu tak nějak moc nevnímala. Šla jsem za tou partou svých kamarádů a kamarádek, kde jsem s nimi chtěla strávit ten nový rok. Až potom, když jsme stáli před sebou, hudba přestala hrát, v životě jsem ho neviděla, jak když spadne z nebe, tak jsem mu řekla, asi si půjdeme sednout, hrát už nebudou.
4: Jak ten já nechci říct už večer, spíš jak to ráno, vlastně končilo. Rozešli jste se s tím, že se ještě uvidíte, někdo někoho pozval, mrknul na něj, dal mu pusu. Co následovalo? Čím to skončilo, to první seznámení?
6: Vůbec to nekončilo ničím, normálně jsme se rozešli, já jsem ji prostě jenom měl v hlavě, ale protože jsem byl nesmělý kluk, tak jsem se nějak neodvážil, takže my jsme se rozešli a vůbec nic nebylo. Ale pořád jsem ji měl v hlavě a asi za měsíc a půl byla v Lančkově nějaká taneční zábava, na kterou jsem já šel se svýma kamarádkama a ty vzali i Urzulu sebou. Jako. A teďka já jsem tam měl z toho 4 děvčata, já sám kluk a musel jsem je furt točit, jo, takže když jsme se pak trošku do sebe zakoukali, tak jsem vždycky sehnal nějakého tanečníka, který mě zaskočil za tu, kterou jsem mi tancovat, jako, a chodil jsem podat z toho svojí a o půlnoci jsme si dali pusu a domluvili jsme se, že teda jo, že by to mohlo být.
3: Tak to tam pak cinklo.
6: Já si myslím, že to právě bouchlo ten večer, toho 12. na 13. února v roce 72. A pak už se to rozvinulo do klasického stavu, že už druhý den jsme si domluvili rande a pak už to pokračovalo úplně normálně, jak to v těch vztazích chodí.
4: Kde bylo to rande?
3: Sešli jsme se na náměstí.
6: Já jsem přijel z Brna z návštěvy, maminka byla nemocná v nemocnici a domluvili jsme si starost na autobusovém nádraží.
3: Ano, tak to bylo.
4: A kam jste šli?
6: To je tak, jsme se procházeli po městě, po večerním městě jako a povídali jsme si, seznamovali jsme se. Myslím, že na to neměli moc času ještě.
4: No a to mě zajímá, ten rozdíl oproti dnešku, jak tehdy to seznamování vypadalo, o čem si tak mladí povídali, jak to seznamování tehdy mezi mladými vypadalo, Ursula?
3: No dřív to nebylo tak rychlý, jako je to teď, já nevím, jak vám to mám říct. Chodili jsme za ruce, chodili jsme do kina, políbili jsme se tam, kde byla největší tma. Já nevím, jak mám to mám.
4: No takhle.
6: Povídali jsme se o sobě, co kdo dělal a to, aby jsme se tak trošku seznámili.
4: Čím vám Jirka imponoval?
3: Jirka je zvláštní člověk. Je. Vůbec nevím, jak bych to popsala, ale u něho mě zaujalo ten vnitřek, jeho cítění, pak ten sportovní duch, jaký ho má do dneška.
4: On vypadá, že je to takový kus chlapa, ale mám pocit z toho zatím krátkého setkání, že to bude takový jako uvnitř i něžný a romantický chlap.
3: Přesně tak, je velmi citlivý. Má rád všechny, celou svoji rodinu, svý přátelé. Je to skvělý chlap.
4: Líbil se vám i fyzicky?
3: Určitě, byl sportovec, byl cyklista, štíhlej krásný kluk, modrookej.
4: Bral vás na kolo?
3: No, s tím kolem to je horší. Já spíš na ten tanec, než na to kolo. To moc ne.
4: Našli jste nějaké společné záliby tehdy? Něco, co vás třeba spojovalo a u čeho jste rádi trávili ten čas v dobách, kdy jste spolu chodili?
3: Tak my jsme to měli, každý byl orientovaný za tím svým sportem. Já jsem v mládí dělala gymnastiku, balet, lidový tance, a Jirka dělal tu cyklistiku, takže my jsme měli ty sporty trošku každý jiný. Ale vždycky jsme se na sebe těšili a užívali jsme si to tak po svým.
4: Nenahrál vám tak nějak osud? Nepokládáte to za nějaké znamení?
6: Určitě ho, protože pak ten následný život celých 50 let to byla bomba. Jako. Takže určitě tak bylo.
7: Ty spíš. Ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Ursule a Jiřímu Dvořákovým z východních Čech.
2: Ursulina maminka se narodila v Čechách, ale protože byla Němka, odsunuli ji po válce do západního Německa. Tam se provdala a narodili se jí tři dcery, mezi nimi i Ursula.
1: Když bylo malé Ursule 5 let, vrátili se do Československa.
2: Bylo to těžké období, kdy jí děti nadávali, ale s maminkou a babičkou jí bylo dobře. Když potkala Jiřího, její život se rozzářil štěstím. Jak to prožívala?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak jak to prožívají všichni. Když se zamilujete, tak se těšíte na každý okamžik, kdy se spolu setkáte, a pak už je to na tom, jak si sednete a domluvíte se, kam půjdete, jestli půjdete do kina, jestli půjdete tančit, jestli půjdete na čaje, nebo jestli se pojede na kolo.
4: To byl tak mohutný vztah, jako, protože já jsem se těšil snad vždycky od rána, až se zase spolu potkáme. A já jsem ještě v té době hodně trénoval na kole, takže mi to bralo trochu víc času. Takže záhy, co jsme se potom setkali, tak jsem to ještě vydržel asi nějaký 3-4 měsíce a pak už jsem to kolo odložil a už jenom, abych měl čas pro ní.
5: To je hezký.
4: A to kolo, to přitom to byla velká síla, protože v té době jsem už 12. rok závodil, takže veškerý volný čas jsem strávil na kole a se svými kamarády po závodech, jo. Užíval jsem si nádherný leta. Přesto, když přišel ten vztah, tak to všechno přehlušilo a jenom jsme si užívali.
5: Jako to málo kdo dokáže tohle udělat kvůli ženě.
4: No.
5: Kdy jste začali uvažovat tedy o svatbě?
4: Tak my jsme se rozhodli po zámostí po roce, jako že se odebereme ke svatbní obřadu. A vymysleli jsme si takovou jednoduchou svatbu, že se vezmeme jenom my dva, budeme mít u toho svědky.
5: Ale na základě čeho jste se rozhodli?
4: No tak asi to přišlo ode mě, protože říkám, hrozně se mi líbila, trávil jsem s ní veškerý volný čas, jako, takže jsme dospěli k tomu, že bychom se mohli vzít. A jak jsem říkal, svatba měla být jednoduchá, měli jsme být spolu na radnici se svědkama v Šumperku, pak, že si zajedeme na oběd na Červenohorské sedlo, to byl takový plán, jenomže jsme přišli na úřad do Šumperka, tam se psali se mnou žádost, pak si vzali manželku, místo narození, Wolmezheim, kde to je, v Německu, ve východním, ne, v západním. Paní vytrhla papír ze stroje, máte tohle, nemáme nic, tak říkáš, to budete mít, tak někdy příště nashledanou.
3: Já jsem měla občanství německý, že jo, tak oni k tomu potřebovali, já nevím.
4: Nějaký souhlas. Jste takové vysvědčení, že se může vdát v Česku, z Německa.
3: Tak.
4: Velvyslanectví v Německé spolkové republiky tehdy ještě nebylo, takže veškeré žádosti jsme museli nechat soudní tlumočníkem přetlumočit do němčiny a přes obchodní zastupitelství v Mnichově nebo přes vojenské ataše v Berlíně se ta žádost vyřizovala.
5: Jak se vám to tedy protáhlo? Svatební dění.
4: Bylo to přesně 3/4 roku, takže z původního termínu 12. února jsme měli termín 21. října.
5: A Šumperk to nebyl?
4: Byl to Lanškron, pokud jsme to trošku pozměnili, protože rodiče s náma tak nějak v tom souznění nebyli, takže jsme si udělali svatbu úplně tady doma, v tomhle tom domě. Měli jsme tady svoje babičky, měli jsme tady rodiče, sourozence se svýma protějškama a svědky. To bylo všechno.
1: V té době za Jiřím přišli soudruzi z podniku, aby si svatbu s Ursulou raději rozmyslel a nekazil si celý život. Měl být kandidátem na vstup do strany.
2: Zároveň byl také vyloučen z večerního studia. Vedení školy vadilo, že udržuje vztah s občankou Spolkové republiky Německo.
4: No, bylo mi to úplně jedno, jestli půjdu do školy, nebo nepůjdu v tom moment. Bylo mi jedno, jestli budu kandidát nebo nekandidát. Já jsem byl strašně zamilovaný a prostě jsem měl hlavu a oči jenom pro ní a tyhle ty věci jsem vůbec neřešil. Prostě v tom momentu chvíli mi to bylo úplně jedno, na rozdíl od těch soudruhů, kteří z toho byli vyděšený, že takhle k tomu přistupuju.
5: Kdo nejvíc brečel na svatbě?
3: No, asi rodiče.
5: Doufám, že štěstím.
3: Doufám. Ne, my jsme měli úplně skvělý rodiče, jak z Jirkovy strany, tak z mojí strany. Jeho maminka byla úžasná, strašně hodná žena. Moje maminka byla zase energická, ale taky malý člověk s velkým srdcem.

0: energická žena, ale s dobrým srdcem, a ta byla žena, která se dokázala bavit s kdekým, jako kdyby se bavila s ministrem, tak se s ním pobaví, kdyby se bavila s někým nějaký nouzi, prostě byla to úžasná žena.
1: A víte, co bylo krásný, že nikdy Jirka neřekl moje tchyně, vždycky to byla babička a já jsem jeho mamince taky říkala babičko, nikdy to nebyly tchyně, byly to skvělý ženy obě dvě.
2: Máte v hlavě ten první polibek, ten svatební?
0: No určitě, ale to byl takový, už takový normální, takový jakoby pro formu. Ty polibky, ty úžasné polibky, ty byly mnohem dřív předtím fantastický, kdy jsem dokázal ženu líbat několik hodin, že nakonec skončila u kožního lékaře, protože jsem asi byl trošku špatně oholený a trošku jsem mi vylepšil bradičku. Takže tak to byly ty pěkné chvilky, no. Ale přímo ten svatební polibek před těma svatýma hostama, to byla taková formalita.
1: Ten byl letmý.
2: My bychom vlastně měli prozradit, že byla i v docela netradičním čase denní doby. Kdy vy jste měli, v kolik hodin svatbu?
0: My jsme se vzali až večer o 6:30 jsme měli obřád, protože předtím jsme byli několika na rande na tom našem náměstí Alojze Jiráska před zámkem, kde se svatba měla odehrát. No a v té době tam instalovali nové osvětlení zámku venkovní a nám se líbila ta atmosféra toho zámku v těch večerních hodinách, tak nás napadlo, že by tam byla hezká svatba. Takže jsme se rozhodli pro ten čas na radnici nám šli vstříc, takže svatba proběhla až v pozdních večerních hodinách.
2: Neukrátili jste si trochu ten svatební den, pak když nastává ta hostina, vy jste tedy měli co, svatební večeři, nebo jak to bylo?
1: No, svatební večeři, tady jsme měli řízky, bramborový salát, tady jak sedíte, a svatba klasická, jako,
0: a veselá,
1: až do rána.
2: No a patří to k tomu, zeptám se, svatební noc byla?
1: Já nevím.
0: No, tak zase musí se říct, že z těch svatebních nocí bylo předtím několik, že jo, takže ta vlastně už byla zase taková normální, no.
2: Jaké to bylo probudit se, tedy jako paní Dvořáková?
1: Krásné. Když víte, co vedle sebe máte, co jste si vybral, s čím budete tím životem kráčet, tak pro mě to bylo krásné.
2: Změnil se Jirka jako manžel, byl jiný než ten jinoch, ten mladík, který si teprve plánuje, že si Ursulu veme?
1: Vůbec ne, ta jeho povaha zůstala stejná. Je to, jak jsem říkala, že ctí svoje rodiče, svoji rodinu, svoje děti, všecko tohle je na prvním místě, má rád ten svůj koníček, tu cyklistiku, takže já si myslím, tak jak jsem si ho vysnila, takový je.
0: Vždycky jsme se na sebe moc samotěšili, když jsme trávili den někde mimo sebe. No a vždycky to bylo jako to souznění, že fakt jsme si vyhovovali maximálně. A takže to naše setkání zpětný, já tomu fakt vždycky říkal, že jsem takový ten návratový typ, že se hrozně rád vítám, ale tak musí být loučení, no a tak to vítání potom vždycky bylo nádherný.
1: Přizpůsobíte se tomu druhému, protože ho máte rád, chcete s ním žít, tak je to taková vzájemná láska.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Recept na šťastné manželství dnes ve Zlaté lásce hledáme u Ursuly a Jiřího Dvořákových.
2: Kdo si hloubavý kdysi napsal, milovat a dát život dovedou jen dva. Dát lásku nejbližším dokáže jen rodina.
1: Ursula s Jiřím mají celkem tři děti, které milují. Jmenují se Ursula, Radek a nejmladší je Jiří. Určitě se o ně někdy i strachovali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Tak samozřejmě vždycky, jako, když onemocněli, tak to je takový špatný chvilky v rodině. Byly třeba momenty, kdy jsme museli dítě odvést do nemocnice, tak to jsme prožívali hodně těžce. Dokonce, když jsme jeli na zpáteční cestě, tak jsme zastavili. No, oba jsme si pobrčeli u toho.
4: Bylo to nějaké vážné onemocnění, že jste měli takový strach?
5: To byl Radek, ten druhej, a on měl takovou snůžku nemocí. Začal chodit do jeslí a jak si ty nemoce, ty rýmy si předávají, tak nám jakoby kolabovalo, tak jsme ho odvezli do nemocnice a bylo to takový, báli jsme se o něj strašně moc, ale všechno to dobře dopadlo.
4: Je dobré v tu chvíli mít vedle sebe toho partnera? Je to lehčí, snažší unést potom takovéhle věci?
5: Je to určitě strašně velká opora, nedovedu si představit, že bych měla vedle sebe někoho jiného, který by mi nebyl nakloněný a nepomáhal mi. Ve dvou se to vždycky líp táhne.
4: Měli vy jste někdy strach o toho druhého? Že šlo o něco vážného, ať už to bylo zdraví, nějaká událost nebo třeba ohrožení vztahu? Nevím, netuším, ptám se.
5: Tak o Jirku jsem měla strach, když byl před dvouma rokama na operaci a bylo to v té době covidové, takže tam to bylo hrozně náročný. A tam teprve jako zjistíte, co k tomu člověku cítíte a jak je to těžký, když vedle vás není.
4: Přemýšlí člověk, co by se mohlo stát, kdyby pak třeba nebyl právě?
5: No právě, že pak vám jdou hlavou i takové černé myšlenky a člověk to prostě musí ze sebe nějak vypudit a já jsem spíš taková optimistická, tak si vždycky říkám, že to musí dobře dopadnout. Ale je to velký strach.
4: A je to snaha i tomu druhému třeba nedat najevu, že ten strach máte, abyste mu sílu dodala, nebo naopak, aby věděl, že i ten strach o něj v té vaší hlavě je?
5: On to vycítil, že se bojím. To pozná. To za ty roky, co spolu jsme, tak vidíte, jak fungujete. Takže určitě to vycítil ze mě, že se bojím.
4: Vy sám jste měl strach?
3: No, tak to určitě, ale manželka prakticky je takový držák, takže nějaký velký problém neměla. Akorát je v mladším věku, musela taky na operaci. Ale já jsem to chápal, takže se nemůže nic stát, že to je mladá holka, která určitě to všechno dá. A takže jsem se věnoval dětem, které jsem měl v té době na starosti úplně, že jo. No a samozřejmě jsme byli neustále v kontaktu a měli jsme zprávy od lékařů, že všechno dobře dopadne. Takže jsem byl takový trošku klidnější jako pořád.
4: A když vy jste na tom se zdravím tedy nebyl špatně v té době, jak říkala Ursula, covidové, a viděl jste, že žena u vás má strach. Co jste prožíval vy?
3: No tak pro mě vůbec to bylo v té době těžké, protože vypadněl jedinový kámen do močových cest a v té nemocnici nedokázali ten kámen odstranit. Takže už jsem byl na morfiu a nakonec jsem měl štěstí, že přijel lékař z Hradce Králového, který přišel na službu mimořádně, našel mě tam v tom stavu a dá se říct, že mi doslova zachránil život. V té době v nemocnici umírali kamarádi na covid, takže jsem měl šanci, že skončím v tom pytli s nima. Jako.
4: I tohle běhá člověku hlavou?
3: No, to bylo hodně těžké. No. Já jsem je tam doslova žádal, aby se mnou něco udělali, že jsem ještě pořád činný, že nejsem nějaký důchodce, tady 75 letý, jo, že ještě pořád mám firmu a že lidi prostě mě mají rádi, chodí za mnou a mám furt moc práce, takže ať něco dělá, aby prostě ty ruce a to srdce pro ty zákazníky ještě dál fungovaly. Až takhle, v takovém stavu jsme byli. Jako.
4: Já mám takový pocit, že v okamžiku, kdy přišla nějaká zlomová zpráva o tom, že vám bude dobře a že už se uzdravíte, tak to už se možná ptám i Ursuly. Mám pocit, že si řekl to, kdy pojedeme na kolo nebo přivezme kolo do nemocnice, ne?
5: No, to je přesně ono. To je to, co jeho drží pořád při životě a pořád má v sobě toho kluka. Ale nedovedu si představit, že by to nedělal, protože toho naplňuje a všichni mu fandíme a prostě už jsme s tím tak souzněný, že pan naopak nás tu těší a drží to jeho i nás. My jsme taková akční rodina.
4: A to je ale hezké a jenom důkaz podle mě té lásky mezi vámi dvěma, že tohle svému muži nevyčítáte, že jste to vzala, že to k němu patří a že ho v tom vlastně svým způsobem v některých okamžicích podporujete.
5: Pořád mu pomáhám, co se začaly dělat cyklistické závody, tak my jsme měli štěstí na dobrou partu lidí, takže chlapi se starali o technické věci a my jsme se starali o tu kuchyň a tu společenskou část a bylo to takové souznění a do dneška se stýkáme na ukončení cyklistické sezóny a pořád to funguje.
4: Vy máte svého koníčka, velkého koně. Co vaše žena? Taky podporujete v něčem, co má ráda, třeba jenom ona?
3: Manželka v této době, už jí tak je, přes 70, jo, tak dvakrát týdně posilovna, pak nějaké ty tance, solo latinské tance, kdy chodí jako solo, protože já na to tancování jsem nikdy nebyl, tak prostě má taky svoje koníčky a jsem rád, že se tomu věnuje, že se pořád drží šlank, že je furt pěkná, čiperná ženská. No, ale na druhé straně, když pak jako já odcházím od ní času z domu za těma svýma koníčkama a pak tak nějak se tím, když ona si jde za svým, tak s tím je tady nějak smutno a těším se, až se brzo vrátí. Jo.
6: Je to tak.
4: To je ale hezké si i v tomhle věku udržet to lásky plné těšení se.
5: No určitě. To naplňuje život. Co tady jenom sedět a koukat do zdi? To by nebylo ono.
3: A já jsem taky romantik a citlivý, takže prostě nám to hrálo.
5: V něm je pořád ten kluk. Pořád má v sobě nějaký náboj a tím prostě ten vztah obohacujeme.
3: No, už od začátku říkám, že to byla vlastně bomba, že jsem takovou ženu potkal, protože ty roky s ním byly nádherné a jsou do dneška jako a opravdu každý den si užíváme v té lásce spolu a je nám v tom moc dobře.

0: O své lásce tak hezky vypráví a přitom se drží za ruce Ursula a Jiří Dvořákovi.
1: Je hezké slyšet, jak se dva mají rádi. Bylo to cítit už z jejich dopisu. A tak jsme jim za něj poslali po Patriku Rozehnalovi dárek.
0: Tajně, když to neviděli, jim doma zapojil nový automatický kávovar a přidal i kilogram pražené kávy. Teď je zve do jejich vlastní kuchyně.
2: Já jsem takový jako poslíček, řekněme, dobrých zpráv, možná skutků a dárků. Něco jsem pro vás nachystal.
3: Máte hezký povolání.
2: Já si nestěžuju. Tak jestli se můžeme přesunout, nachystal jsem to v kuchyni.
4: Ježišmarja. A ten se nám rozbil.
2: Takže máte nový.
4: To je nádhera. Moc děkujeme.
3: Tak to je úplně opravdu super, protože já jsem se natrápil s tím starým a opraváři už z toho byli nešťastný, tak nám doporučuje, jestli pořídíme se novýho, takže tak to nemá chybu teda.
4: Nádhera, moc děkujeme.
2: Kávovár, můžeme ho rovnou vyzkoušet, udělat si kávu, tu jsme přivezli samozřejmě taky, ať víme, jestli to funguje.
4: Je to na vás.
2: To je pravda, já jsem takový instruktor trošku, abych každého seznámil s tím, jak to funguje v případě, že tedy předáváme tenhle kávovar.
3: To je takový pravidelný rituál, káva musí být.
2: A kdo je koupí? Chcete vy, Carmen Petrovi, něco případně vzkázat, vyřídit? Máte tu možnost teď.
3: Tak my bychom chtěli poděkovat za to, že vůbec takový pěkný pořad dělají a že ty lidi vyzvednou, kterým se podařilo manželství. Moc děkujem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh plný lásky nám dnes vyprávějí Ursula a Jiří Dvořákovi, kteří jsou manželé už více než 51 let.
2: Jak se tolik let odrazí na jejich vnímání světa? Jak se znají a co si pamatují ze společně prožitých chvil? To zjišťoval Patrik Rozehnal.
1: Položil jim stejné otázky, každému samostatně, aby se neslyšeli.
2: Jak to dopadlo? Uslyšíme teď, když jejich odpovědi v manželském testu dáme za sebe.
3: Které rande bylo to nejhezčí?
4: To první.
5: Asi úplně to první, když jsem přijížděl autobusem z Brna večer a viděl jsem, jak utíká, jak spěchá na to autobusné nádraží, protože měl malinko zpoždění, a viděl jsem, jak je taky šťastná, že se uvidíme, tak asi tenhle ten moment, když jsem viděl z toho autobuse, jak běží na to rande.
3: Kde jste spolu strávili první noc?
5: První noc bylo v jejím pokoji.
4: Asi u mě v podkroví.
5: No, bylo to hrozně příjemný, samozřejmě.
3: Kolik má náušnic?
5: Strašně moc, ježiši, to se vůbec nedá spočítat. To je prostě, každý příležitosti má něco jiného. A tak samozřejmě to jsou takové vděční dárky.
3: Kolik máte náušnic?
4: Ježíš Maria, desítky. Moc, já to nevím na číslo.
3: Kolik je od muže?
4: Skoro všechny.
3: S čím pomáhá v domácnosti?
4: Když to je nějaká těžší práce, kterou nezvládnu, tak pomůže.
5: Tak spíš takovýma technickýma záležitostma, jako když jsem byl nemocný, tak jsem i vařil 3 neděle, takže jsem se naučil něco uvařit.
3: Jak říkáte své ženě jinak než jménem?
5: Já ji pořád říkám Urzulko a Lasičko.
3: Jak vám říká váš muž jinak než křestním jménem?
4: Říká mě Urzulko. Když se stykám, tak Urzuli. Lásečko mi říká.
3: No vida.
4: Co jsi vzpomněla?
3: Kdo u vás opravuje kapající kohoutky?
5: Tak to je vyloženě na mě.
4: Manžel.
3: Jak často se holí? A kdy?
4: Jak ho to napadne. Když je nějaká událost, tak určitě. Moc často ne.
3: Jak často se holíte?
5: No, tak já musím tak nejpozději do 3 dnů, jako, a to už jsem sám se trošku nervózní, takže radši ty 2 dny. Samozřejmě vždycky večer.
3: Kolik vám dá žena na cestu do hospody?
5: Ne, tak to u nás nefunguje. Já mám svoje peníze, takže ne, to ne, tohleto.
4: Já mu nic nedávám, on má svý peníze.
3: Kdo doma luxuje?
4: Já.
5: Manželka. A jí seče trávu.
3: Fakt?
5: Mhm. Pořídil jsem jinou sekačku bateriovou, aby nemusela tahat kabel.
3: Koho byste vzal na cestu kolem světa?
5: No jedině jí, to s nikým jiným bych nejel.
3: Koho byste si vzala na cestu kolem světa?
4: Jiřího.
3: V jakém oblečení vypadá vaše žena pro vás sexy?
5: Sexy? No, tak právě když jdeme spát a veme si takový to sexy oblečení, o kterém mě dává najevo, že by něco mohlo být.
4: Určitě to musí být krásná noční košilka.
3: Jakým způsobem dával nebo dává pusu?
4: Klasicky, normálně.
5: Já myslím, že úplně klasicky, že to nemáme nějaký to prostě... Je to hezký vždycky.
3: A teď co? Myslíte si, že váš muž je dolňák nebo horňák?
4: Já myslím, že obojí.
5: No, asi horňák. Já mám ten obchod na náměstí a mám velkou výlohu, takže mám přehled, co tam chodí kolem. A můžu říct, že čím je teplejc, tím ty holky jsou hezčí.
3: Jakým stylem objímáte svoji ženu?
5: No, já myslím, že asi klasicky, a když k tomu má dojít, tak vždycky to je jako vroucný a upřímný.
3: Jakým stylem vás objímá, když na to přijde, jak to udělá?
4: Určitě něžně.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zatímco Jiří stále ještě pracuje ve svém vlastním cyklistickém obchodě, pořádá závody na kolech a chodí v 75 na hokej, Ursula miluje tanec, pohyb a kulturu.
2: Zajímá nás, jak vypadají jejich obyčejné dny, čím si je zpříjemňují a v čem je podle nich ukryté tajemství lidské lásky.
5: Tak určitě to je v takovém tom souzení, že jsme se opravdu našli, že si maximálně vyhovujeme celý ten život. Samozřejmě o těch povahách to je, když pak taky o tom, když se trošku zazlobí, což tak často nebejvalo, takže že vám ten partner odpustí nějaké ty prohřešky, to je samozřejmě žádný vážný, ale prostě ten každodenní život, to, co děláte, jaký máte, i takový to postavení ve společnosti, že když někam přijdete, že vás ty lidi rádi vidějí jako pár náš, jako když jsme teda spolu, všechno tohle to do sebe zapadá. Jako.
3: Co myslíte vy, Ursulo? V čem je ukryté tajemství lásky?
4: Je to velká dávka tolerance k tomu druhému, jinak by to bez toho nešlo. Jsme prostě na stejné vlně. Jsme si souzení a přijali jsme ten život takový, jaký je. Jeden druhý mu dopřáváme ty svoje koníčky, třeba o kterých tady hovoříme. A v tom si myslím, že je to tajemství.
3: I v tomhle věku patří k tomu obětí, dát si pusu.
4: Samozřejmě, bez toho by to nešlo.
5: Když odcházím ráno, nebo takhle já chodím z práce už ráno 4 hodiny, protože ty práce máme hrozně moc, jako, a potom, když odevřeme obchod, tak prostě zákazníci chtějí se mnou konzultovat spoustu věcí, problémů s jejich kolem a podobně, takže já už pak neudělám vůbec nic, já to vždycky říkám, že mě nedají ani 2 minuty na šroubovák, ty zákazníci, takže když musím mít práci hotovou, tak musím takhle brzo ráno, takže ráno brzo vypadnu ve 4 hodiny, pak o 9:30 přijdu na snídaní. Manželka má všechno připravený, půl hodinky si popovídáme, no v 9 hodin jdu na firmu a potom v poledne přijedu domů na oběd, no a zase spolu strávíme hodinku prostě po obědě, že si sedeme ven pod pergolu, už je počasí, nebo tak popovídáme si o tom dnešním, o tom dnu a tak jako a co máme v plánu na večer a podobně.
3: To je ale hezké. O čem si ještě takhle pár po těch víc jak 50 letech povídá? Jsou tam stále témata k řešení, k hovoru, nebo si tak jako probíráte vzpomínkami. Mně se to líbí, to, že si ti lidé takhle můžou ještě popovídat a mají tu chuť.
4: Je to spíš takové řešení i tím, že manžel ještě pracuje, tak je to hodně řešení takové pracovní. Potom máte děti, máte vnoučata. To, když se podíváte do kalendáře, tak tam půjdu, tam půjdu, tam půjdu. Dneska mám cvičení, zítra hlídám Kristiána, potom mám tohle. Takže se probírají už takovýhle rodinný jakoby věci.
3: Jak ten den končí? Jak to vypadá v tomhle věku? Když jdou lidé spát, jdete spolu, chytnete se za ruce, řeknete si tak a jdeme spát, nebo každý do té postele zamíří sám.
5: Tak ta únava rozhoduje potom, kdo usne dřív u té televize, tak indy-vindy do té postele odejdeme jako, no ale samozřejmě, když je nějaký takový to souznění v očích, tak tam jdeme společně.
3: Takže i ty romantické chvíle jsou ano, v tomhle věku.
5: Ano, ano, samozřejmě ty romantické chvíle ještě nevyprchaly v žádný případě. Jako.
3: Máte ještě nějaké sny společné, co byste chtěli prožít? Nebo víte jeden o druhém, co by tak jako ještě chtěl? Aby po boku toho druhého prožil, zažil.
4: Ježišmarja, to snad jenom, aby jsme byli zdraví, aby jsme mohli sportovat, aby celá rodina byla zdravá a aby jsme tady ten zbytek prožili ve zdraví, štěstí a lásce.
5: Určitě je o tom, protože léta běží a opravdu už jsme tak nějak na sklonku našeho života, nevíme, kolik nám to vlastně zbývá, takže si užíváme každou chvilku spolu.
3: Jaká je ta láska teď, po těch letech? Srovnatelná s tou na začátku? Proměňuje se to? Je to jiné?
5: Já myslím, že ještě silnější, protože v té době, když už jsme sami, když už děti jsou mimo domov a podobně, jo, tak jsme si byli jakoby sami dva a je to úžasné, jako normálně my jsme furt jak zamilovaný pár, jak když jsme se viděli poprvé, tak to je prostě každý den.
3: Je něco, za co byste svojí ženě za ten život poděkoval?
5: Tak já myslím, že poděkování doslova za každý den, který byl s ní nádherný. Neměli jsme vůbec žádný manželský krize. prostě ten vztah byl úplně úžasný a přesně tak, jak já jsem to viděl v ten moment, když jsem ji viděl poprvé, když jsem prostě viděl, že to je ona a už jsem si nechtěl připouštět vůbec nic jiného, tak prostě ten moment se projevoval, ten se promítal celý ten život a prostě byl to den jako den nádherný a takový souvněný.
3: Jaká je ta vaše láska?
4: Ta láska má tolik podnětů, tam je štěstí. V té lásce se objevuje spousta věcí a je na tom, jak se k tomu postavíme a jak to všechno překonáme. A já si myslím, že jsme to spolu souzněli a překonali to dobrý i to těžký. A proto se máme rádi. Já třeba, když jsme chystali těch 50 let spolu a seděla jsem v té obřadní síni a četli to jeho vyznání, tak jsem to pečlivě poslouchala a tam jsem si teprve uvědomila, v jakých očích on mě vidí a jak mě má pořád rád a za to mu strašně děkuju.
3: Milujete svoji ženu?
5: No, bezmezně. Pojďme to je to. To si vůbec nemůžu představit, jako že by bylo něco jiného. Prostě to je láska každý den. A když si vzpomenu na ty soudruhy, co mě tenkrát jako zdrazovali a jak si zkazím život, tak to přijde úplně k smíchu. A kde jsou ty soudruzy a kde náš vztah, že jo?
3: Jste šťastný?
5: No, jsem moc a moc.
3: Milujete ho?
4: Ano. No.
3: Kdyby byla ta příležitost, osud to umožnil nebo svět, šla byste do toho znovu?
4: Určitě, nikoho jiného bych si vedle sebe nedovedla představit.

0: Ursula a Jiří Dvořákovi už vědí, že láska je jako lék na všechny bolesti. Je to štěstí, které si hýčkáte společně, ale také mír a klid schovaný ve vašem srdci.
1: Bruce Lee kdysi řekl, láska je jako přátelství ulovené v ohni. Na začátku plamen, velmi pěkný, často horký a divoký, ale stále jen světlo a blikání. Jak láska roste, naše srdce dozrávají a naše láska se stává uhlíkem, hluboko hořícím a neuhasitelným.
0: Proto nedusme lásku v sobě, rozdmíchávejme ji. Bude se kolem nás šířit a zůstane tu, i když tu jednou nebudeme. V našich dětech a rodině.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Policie obvinila 5 lidí ze správy železnic. Je mezi nimi také bývalý ředitel Svoboda. Řidiči o víkendu neprojedou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů. Na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Dnes o tom informovalo vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými také bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
3: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl. Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Stavební firmy nesouhlasí s výpovědí smlouvy na výstavbu nové porodnice v Brně Bohunicích. Kontrakt za více než 3 miliardy korun zrušila letos v červenci Fakultní nemocnice Brno. A to kvůli chybám v projektu, podle kterého údajně nejde budova postavit. Stavební firmy namítají, že jim nikdo nedostatky nedokázal. Vedení nemocnice to odmítá.
4: Nám objednatel doposud neposkytl podrobné technické podklady, kterými své rozhodnutí zdůvodňuje.
5: Říká mluvčí stavební firmy Hochtief.cz Michal Talián. Společnost podle něj chystá další právní kroky proti postupu nemocnice. Její mluvčí Lucie Jungwirtová tvrzení firmy rozporuje.
6: U zakázky této hodnoty není překvapivé, že se zhotovitel bude snažit ukončení smlouvy zvrátit a hledat cesty, jak smlouvu udržet v platnosti. Charakter zjištěných vad nám ale jiný postup neumožňoval.
5: Nemocnice chyby v projektu řeší reklamací. Novou soutěž na stavitele porodnice chce vypsat příští rok. Firmy, které projekt připravovaly, se nám k vadám nevyjádřily. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Silničáři o tomto víkendu uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřejšího poledne až do nedělní 12. hodiny. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dál po jižní spojce. Potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
7: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Sport.
2: Fotbalisté Liberce slaví druhé vítězství v novém ročníku nejvyšší domácí soutěže. Ve třetím kole první ligy Severočeši vyhráli dnes večer na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0. V neúplné tabulce jsou na čtvrté pozici. Počasí. V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až 8, naopak na jihu Moravy až kolem 17. Zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Sadskou na kilometru 26 je omezení do jednoho pruhu. Kolona má zhruba 1 km a zdržení je kolem 10 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
1: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich jsem mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských Smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

Počkej na mě, Klobrci, hulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na poli skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmahlou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval o pozdilce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Burs, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejméně o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bursta jejich diskusi nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klobrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klobrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti, hajzot... Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? No, radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili k loverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Klobrc. Já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Klobrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta a ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskusi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká. V tu
tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování jim to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heureka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně vohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou duši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. A přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehrál, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl zrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ. Lhostejný k vyučovací látce. Ti vlraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se sletli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a příštěkot zněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků.
pak se ujistili, že nestratili třídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsiku skřídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráž. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války. Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

Po pamětihodném vítězství následovaly klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeni lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny míry, zná je zároveň pro všechny ostatní, a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hale, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovenské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hale vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil.

prcek od Brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jako by nic. Vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu úhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Hejlovo pronikavé do prdele velraňáci. A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hejl, jakožto generál, by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velraňskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hejl uzřel, jak horda velraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velraňský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hejla, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hejl, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velraňáků naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hejl se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace válečný pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hejl spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, třikrát hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka. Janku, proboha Janku, jak se to mohlo stát, sakra, ječel Hejl. Hejlovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil. Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hejle, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ješkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít. Jejich dvakrát tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytá ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat, oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hejl, ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit. To je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je Souška? Neviděl někdo Soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama. Zatímco lovernští bědovali a Hejl poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptví čiříkání, nad nímž zajásali radostí. To je Souška! Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal. Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle. Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez úplně.

Na okraji lesa se v skutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal, zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu.

a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vstyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale Loverňák nefňukal jako velraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhal košili. Vstyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim do volů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a sprškou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hale okamžitě napodobil koroptvíči říkání svolávací signál Loverenských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče, no člověče! To bylo všechno, na co se zmohl Hale, který se slzami v očích a se zaťatými zuby zahrozil směrem k velaranům. A už byl Janek obklopen svými. Všecky provázky a špendlíky celé bandy byly zrekvírovány, aby se jeho oděv dal upravit do podoby přijatelné pro návrat do vesnice. Hale chtěl v návalu sebeobětování dokonce věnovat gumu ze svého praku, aby z ní udělal opasek pro svého vůdce, ale ten se tomu vzepřel. Když byl Janek jakž takž v pořádku, změřil celou tu parádu melancholickým zrakem a odhadoval, kolik kopanců mu to asi doma vynese. Ježkovi zraky, to bude doma nářez. Tato předpověď byla přijata se zasmušilým mlčením. Večerním soumrakem se ozýval jen žalostný a tichý klapot dřeváků. Jak rozdílný byl tento návrat od pondělního. Šli, jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v Lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla. Prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hale Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbít musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice.
Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít? Poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sně si polívku, zabručela matka. Bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde se sflákal? Touhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíni do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své zkázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršily, než zmírnily. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sechrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo? Není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenské armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onho rána pár minut před 8 na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hale držel levou rukou za kštici pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně!
4: Jau!
3: Mizero!
4: Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe odtrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
5: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten pajda blbne?
6: Určitě vyvede Haleovi nějaký svinstvo.
2: Všichni, až na starého Simona, byli přesvědčeni, že Hale je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánně napadlo, že se společně pokusí o nějaký projev v jeho prospěch a dokáží, že je nevinný jako právě narozené kůzlátko. To, co se stalo, bylo prosté. Hale to řekl bez okolků a předevšemi. Byl na záchodě s Pajdou a ten ho nachvál zrádně postříkal, což byla urážka, kterou si nemohl nechat líbit.
6: Pane učiteli, on s tím začal.
7: No jasně, Hale má pravdu.
6: Jo, já to taky viděl.
4: Jo, já taky.
7: Bylo to tak.
2: V tom se Janek rázně postavil před Pajdu a provrtává jeho svýma vlčíma očima zařval.
7: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
2: A Pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o Hale, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdyby ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
6: Ten se má, nemusí do školy.
7: Nech ho bejt, Cinkale.
6: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
2: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen uškleboval. Bez tak tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
7: Neviděl nás nikdo?
6: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
2: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísili úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
6: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
4: Někdo jim to musel říct?
7: Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
2: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na Pajdu.
3: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
7: A co ve čtvrtek?
6: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl.
3: Ne, ne!
7: Přiznej se mi, Zero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
3: Ne, tak to nebylo, tak ne.
7: Tak jak to tedy bylo, mluv?
3: Ty darebáku.
7: Ten dostane, bude nám.
6: Ten to schytá.
2: A potom Pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve Velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
7: Heleď, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
6: Jo, dobře si věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
3: Co se mnou uděláte?
7: Budeme tě soudit.
2: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
7: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
3: Vyrvat mu jazyk!
6: To ano. Je on!
3: Pověsit ho za nohy!
6: Jasně!
2: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
7: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro novej poklad.
6: Jasně! Uřežeme mu knoflíky!
3: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to řeknu!
6: Jen si klidně žaluj, kamarádičku.
7: A taky ho zbičujeme! Začněte!
2: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma, doklopítal do vsi.
8: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
2: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
9: Ty lumpové, ty grázli, takový usmrkanci, co si to dovolujou.
10: Jakoby to ani děti nebyly.
9: Však já mu to spočítám.
11: Toho našeho táta taky vyplatí.
12: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
2: Loverňáci však nijak domů nepospíchali a byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, Jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení?
7: Už jsou tady.
12: Koukejme za domů.
11: Ty taky, Janku. A ty, hejle, jak by smet. Táta tě už třikrát volal.
2: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vití prchajících psů. Zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
12: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku.
11: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
12: Však ty rozvážeš, počkej!
6: Jau, Vajs, nechte ho! Pro boha, nechte ho!
12: Ty se do toho nepleť!
11: Jo, a jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sígra Janka, tak si nás taky nepřej.
2: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouškové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
5: Cinkale!
6: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
5: Potřebuju, abys poslal Bouškovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdechnout. Musí najít poklad.
6: Jo, ségra jim to vyřídí.
2: Odpoledne ani další dny se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
6: Janku, Bouřka s Gambitou vzkazujou, že je to v pořádku.
7: Fakt?
6: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že si máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
7: Tak budeme mít smůlu.
6: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
7: Cože?
6: No, přebr si to sám.
2: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
7: Vy jste jim?
11: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
7: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
11: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. Ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
7: To jste udělali skvěle, kluci.
2: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
11: A co vy? Dostali jste nářez?
7: Člověče, ti nám dali.
6: Hrůza. Radši ani nemluvit.
13: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladá určitě vyváděli zrovna tak.
7: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
2: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
7: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná taky

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Pergudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Když se to dá všechno dohromady, pak je z toho noční linka. Tentokrát z historické karlínské budovy v Praze a ze studia zdraví osamocený Honza Macoun. A doufám, že tady nebudu nadlouho sám, protože se určitě někdo z vás bude chtít připojit, třeba si na to už brousí zuby, na naše dnešní noční povídání, dosti uvolněné oproti poslednímu tématu, které jsme probrali v rámci tohoto týdne naposled. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. Tak vítejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Když čáp přestane stačit. No řekněme si na rovinu, i takové písničky na tohle téma jsou.

0: Zatracenej čáp.
1: O ne.
0: Zatracenej čáp.
1: To bude chlap.
2: Zatracenej čáp. Zatracenej čáp.
3: Kdy vám došlo, odkud se berou děti, kdy přestal fungovat čáp? Co vám o početí dítěte řekli rodiče, nebo kdo vám řekl přibližnou a později i skutečnou pravdu o narození dítěti? Řekli vám to rodiče, řekl vám to sourozenec, řekli vám to spolužáci, vysvětlila vám to škola, došlo vám to z knížky? Dokážete se vůbec zavrtat do těch myšlenek, kdy to bylo a vůbec čemu jste věřili tenkrát, co bylo takovou normou? Čekali jste toho čápa, chodili jste se dívat, kdeže pak je a jak vypadá a jak se takové dítě třeba předává? Dneska se vás ptám na takovou menší dospěláckou lež. Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlili, když jste čekali do rodiny, přírůstek a vy už jste byli na pomezí chytrosti, puberty a bylo jasné, že to ještě není úplně tak možná na 100% v rámci toho, kdy rodiče asi usoudili, že to asi ještě nepochopí, tak čáp. No jo, ale s čápem se nevystačíte dlouho.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Jak se rodí děti podle vás? Jestli jste dostávali nějaké odpovědi, které vás aspoň na čas uspokojily a zůstaly vám v paměti, budu moc rád, když vám tuhletu takovou rodičovskou milosrdnou lež nějak představíte do vysílání. Telefon znáte 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když ta pohádka na téma čáp přestane stačit, to musí být velký guláš v hlavě. Budu rád, když se zapojíte do dnešního vysílání.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, ta právě začíná, otevíráme ji. A kdo ji otevírá? Já už to vím, je to Jana z Frenštátu. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Když čáp přestane stačit, tak prozraďte, co pak vám říkali a vůbec, jestli vám někdo říkal, kdo tak jako do té rodiny přináší děti.
1: Ono to o těch čapech je, ale prostě my jsme byli 4 děti a tak nějak, já nevím, no my jsme byli u tetě na Vinkově a tam třeba teta mi řekla, já jsem byla malá, ale teta mi třeba řekla, no musíš tam, jim se hrála Fenka a ona říká, no musíš jí hlídat, protože tam byl jako taková uvolněná panika v plotě a tam ještě obcházel pes. A ona nechtěla štěňata. Ona říká, musíš jí hlídat, aby tam ten pes nešel. A já jsem hlídala špatně a teď přijdu a pejsti, že?
0: Ano.
1: Jako to, tak já hned letěla za tou tetou. Říkám, teto, pojď se podívat, co oni to dělají. Podívej se, teta, já, teta, prijela, já, ježišmarja. Teď vzala jakýsi smeták a teď tam psa rubala, jenomže jak se oni spojí, tak to už nešlo, že? Pes chodil tam, sem a tam. No, nakonec, tak jsem na to koukala tak divně. Potom jako se rozešli, že? A za nějakou dobu byly štěňata. No, já chytrá holka, hned jsem věděla, proč to bylo. Hned jsem byla chytřejší. Říkám, jo, tak to je kvůli štěňatům. Potom zase krava měla mytele, tak já už vždycky hlídkovala, jak se to bude, co se bude dít. Ne, vždycky v tom hlídě jsem to dělala. ale co vám byla za sranda, když jsem potom byla těhotná a my jsme potom už měli 3 děti.
0: Ano.
1: A jednou takhle nad, my jsme bydleli na Sokolovně a teďka prostě najednou letí čáp, jo, on si to mířil přímo k nám a já říkám, Pepčo, letí čáp zrovna k nám, co budeme dělat? A já normálně mávám rukou, říkám, ty pitonče, leď pryč, my tě tady nechcem. Ne?
0: No
1: jo. Když se bavila tou rukou, tak to byste nevěřil, ten čáp se normálně otočil v tom vzduchu a odletěl.
0: Já jako by vás slyšel.
1: To jsme se museli tak smát. Já říkám, leď pryč, my tě nechcem, my máme dost dětí.
0: No.
1: A on se otočil a odletěl pryč.
0: No tak to teda,
1: ale to vám bylo fakt pěkný.
0: Takže vy to máte vlastně od malička spojené teda, že už jste teda jako tušila, věděla, to vám to seplo, že pejskem to začíná.
1: No, oni prostě ty děcka před jenom na tom venkově, vidí jsem tam nějaký ty kohouty s těma slepicema, nějaký si, co si tam jakože tak je na té vesnici, tak si myslím, že tam ty děti nejsou až tak jako naivní, třeba jak můj vnuk, ten byl ještě donedávna. Ale jak má internet, tak najednou na internet hledat se přijde s něčím. Já říkám, co, já koukal otevřenou pusu. Říkám, no to není možné, kde jsi k tomu přišel. To bylo takové nevíňatko, najednou vám s něčím přijde a já koukám, říkám, to snad není pravda, kde jsi to pochytil zase.
0: No, kde se to naučil, je teda pravda, že čím víc sprostá slova, čím víc prosté příběhy, tak to se člověk naučil s příchodem prý v mateřské školce, do mateřské školky.
1: No, ano, z mateřské školky, to máme s tím zkušenosti, protože Matý se byl takový anděl, jak on se jenom vždycky usmíval, takové sluníčko, my jsme ho žádným sprostým slovům nevedli a najednou dítě přijde a něco vám řekne, tak to je prostě...
0: Jo.
1: Koukáte, jak lotová žena, co to je?
0: No to je fakt, obzvláště já si pamatuju na situaci, když jsem se jednou jako velmi malý chlapec koupal v panelákovém bytě s takovým tím umakartovým jádrem a u nás doma jsme si nehráli na to, že bychom se styděli před sebou, takže všichni nází a nepřišlo nám to jako vůbec divné samozřejmě. No a já byl ve vodě, ve vaně, tam jsem se cachcal, maminka byla vedle mě, dělala si něco, foukala vlasy nebo něco podobného a nahá byla. A pamatuju si do dneška, když jsem říkal, mami, můžu se tě na něco zeptat? A ona říká, povídej. Já bych se chtěl zeptat, co je to ta p... A ona se otočila, přesně to, na co jsem se ptal, tak tím se na mě otočila a říká, no, to já ti ale úplně přesně nevím, ale můžeš se zeptat táty, ten by to mohl vědět poměrně přesně. Tak, ten byl v obýváku a do dneška si pamatuju, co se tý mámě muselo odehrávat v hlavě a jak se tomu musela jako smát, duševně smát. Jestli vyprskla potom, to nevím, netuším, ale to je můj záblesk z poznání těla jako takového a řeknu vám, že do dneška mě to přijde tak usměvné, že doufám, že v tom nejsem sám a že mi posluchači dneska taky sdělí, jestli tu dětskou hlavu měli zavařenou slovy ze školky, ze školy, anebo jestli si udělali vlastní úsudek jako vy.
1: No, na mě to přišlo tak jako úplně prostý, jo? Že vidím, jak prostě mě to hned bylo divný, proč to ty tak chtěla tu Feňku hlídat, jako jo. Pes se má hlídat sám, je to pes. A ona říká, hlídej, kdyby tu šel nějaký pes, hned mi to přijít říct. A já jsem mohla přijít hned, ale já jsem byla zvědavá, co bude.
0: Tak jo? Já si tady píšu, Jana Frenštát, první poznání, pejsek a pejsková. Já vám děkuju. Dobrou noc.
1: Teď jsem chtěla říct ano. Jednu věc, že to byl takový vtip. No, teď už to můžu říct. Že tetička ležela v posteli a rodila miminko. A přišel tam za ní ten Pepíček a říká, tetíko, jako tebe bolí něco? A ona říká, no, budu víc, miminko, hrozně mě to bolí. No a teď furt se držela za to břicho a on, potom, jak se to rodilo, tak on tam koukal a říká, teti, co se ti stalo? No víš, Pepičku, mě štipnul čáp. A on říká, no teti, to je divný, že ti to píchlo zrovna tam a řekl mi to slovo, no.
0: Ach, ovej, dobrou noc, děkuji, zdravím vás.
1: Dobrou noc, až se vyspíte.
0: A tomu všemu se taky přidávají manželé, tady jsou čápovi. Takhle to zní, když se smějí. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. A neb, podíváme se do mozkovny vás nebo vašich blízkých, jak se jim vysvětlovalo, že se děti dostanou do rodiny takhle, jaká je skutečnost, případně jestli ten čáp vydržel na věky, to se samozřejmě budu rád zajímat až do jedné hodiny.

0: Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlovali, když jste byli ještě dítkem? A jak jste na to přišli, co je vlastně pravdou? Už se ptám dalšího z vás, kdo volá do studia. Halo, halo, Honza.
1: Zdravím, tady Lenka.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem, vám to řeknu takhle, když klukovi bylo 3/4 roku, přišel za mnou a pověděl mě, mami, je to 10 čáp. Já říkám, ne, maminka tě porodila. A byla jsem celý den na kapačkách a já už se viděl, že to dělá císařem, protože on se narodil, on měl 5 kilo. Jo. A doktoři mě říkají, budete mít dvojčata, já říkám, pane starý, mám to dvojče. To právě je jenom jedno děcko. A uzlobené, s každým by šel. Lehl si na zem, protože se bude kopil, bude koší koky nebo takový. A dneska je mu 8:30, jezdil právník a má tu školu, tu stavební, že navrhuje ty výkresy, takže studoval 11 let, jsem zaplatila školu.
0: No, ale náhodou, děcka se vás, myslím, pokud jsou vnuci, vnučky, neptali se vás případně, jak se dostali na svět?
1: Zatím vnučky nemám, uhum. Ani vnučata, protože on se ženit nechce, že radši bude dělat tu svou školu a potom teprve holku má a potom teprve, že se ožení.
0: Dává si na čas. Dává si na čas. No dobře, dobře, stane se. No děkuju pěkně, takže načápal to teda, to bylo jenom na chviličku teda v tom případě.
1: No, na chviličku.
0: Děkuju moc. Lidi.
1: Ale kdyby přinačal ráda, bylo by to lepší.
0: Věřím, věřím.
1: A já jsem teď sama, protože mi zemřel před po roku, bylo před 3/4 rokem manžel, takže jsem sama. Spadl z obě si páteř jako o atlas. A přestalo fungovat srdce a mozek ve 63 letech.
0: Leni, držte se, hodně síly posílám a díky za vzpomínku na mládí vašeho dítka. Dobrou noc.
1: No,
0: jak se rodí děti? Jak se to vysvětluje těm nejmenším? Zkusíme i dalšího z vás. On či ona. Halo, halo, Honza.
2: Tady paní Věrka.
0: Ano, paní Věrko. Zdravím vás.
2: Já jsem teda měla, mám klukovi bude 30 let, 14. prosince.
0: Ano.
2: A manžel byl zlej, no, mlátil mě, pak jsem zjistila, že jsem těhotná. Já jsem se radši odstěhovala k mamce.
0: Ano.
2: Nakonec jsem porodila teda, jak mám zúženou dělohu, tak jsem měla svou inkubátoru. A řekl mi doktor, že budu mít sportovce. A nakonec to vyšlo. Hraje bowling závodně, letáky roznáší, takže takový jako sportovec, jo, jo. A, no a dneska se mi stal, jsem tady seděla ve Vodňanech, tady tadyhle u baráku, jsem si našla přítele, který ho znám 10 dní, ale jezdí se mnou, protože jak mám dovolenou, tak jezdí se mnou po vejletech. A tady jsem pozorovala čápy, byly tam první dva, to vypadalo jako samička se samcem a nakonec jich bylo tady 10 najednou.
0: Jo, a kolik tam měli dětí?
2: No to nevím, tam bylo 10 čápů najednou, takže nevím, kolik jich bylo tak, ale to bylo tak hezký a ten jeden přilítnul a 2 metry nad hlavou mi letěl.
0: A to vám byla taková party tenkrát.
2: A říkali mi, no to se mi stalo dneska. A ještě prý čápy mají prý na náměstí, takže nevím.
0: No a vy jste věřila na čápy, nebo nevěřila?
2: No já jsem věřila, že mi přines čáp, no.
0: Fakt? A kdy vás to pustilo, teda jestli vás to pustilo?
2: No, když jsem byla už trochu starší, no.
0: Takže ta puberta?
2: Ale tohleto, tolika čápů najednou jsem nikdy neviděla. No, to tak jsem říkal, to bys to stačilo natočit jako do zpráv.
0: Myslím, že Pavlína Filipovská taky k tomu tématu má co říct, tak no, pojďme se podívat i za tím jejím čápem. Děkuju vám moc a zdravím vás. Dobrou noc.
2: Naschledanou.
3: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Pavlína Filipovská, kam letí ten čáp? Tak jeden čáp třeba přes Kolín, píše Marie. U nás doma se samozřejmě říkalo, že děti nosí čáp, jenže mě to jako malé vůbec nepřipadalo hezké. Naopak jsem se čápů bála. Představovala jsem si obrovského ptáka, který letí nad domem s miminkem v zobáku a říkala jsem si, co když mu spadne. Maminka mi tvrdila, že čáp ví přesně, kam má letět, ale já jsem se stejně pořád dívala na komín, jestli tam náhodou nesedí. Nejhorší bylo, když jsem měla narodit sestřenice. Já jsem byla přesvědčená, že čáp přiletí v noci a já ho musím hlídat. Pravdu jsem se dozvěděla později ve škole a upřímně se mi ulevilo. Čáp mi připadal mnohem riskantnější. Maruško, děkuju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jak vám vysvětlovali, že se rodí děti, že se najednou objeví bratříček nebo sestřička? Máte takové nějaké milé příběhy z vašeho mládí nebo z vašeho těhotenství? Budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Máme na to času tak nějakou ještě hodinu a půl. Budu rád, když se připojíte, osmělíte, i kdyby to mělo být třeba úplně poprvé. Nebojte, já vás provedu, Praha nekouše. 731 800 900, volejte právě teď. Teď je to úplně to nejvhodnější. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Dobrý večer.
0: Ano, zdravím vás, moc prosím, vypnout rádio a pak budeme svoji.
2: Jo.

0: že tam děcka něco hádali, já jsem slyšela něco o Čápově, že tam dohadujou, ne? A teď ta barunka přišla za mnou a úplně jako tak na mě teto. Ona ještě neměla pořádně můj teto. Na, prostě to roj ještě nešlo, a měla tak 6 let, jo. A dobíhá za mnou, teto, kde jsi to miminko ukradla? Ten barunko, ale já jsem ho neukradla.
1: Zlodějka.
0: A ona mě říká, ale teto, kluci říkám Čáp, Čáp miminko nenosí. Mamka říkala, že pan doktor musí rozříznout břicho. A ty nemá žádnou jizvu. Ty jsi ho ukladla. Musí ho blátit. A furt na mě, ne? Tak já jsem vletěla do kuchyně, mezi tím se střišli do kuchyně, já jsem vletěla do kuchyně a říkám, Božko, vysvětli své dceři, jak se rodí děti, nebo na mě zavolá policii, ne?
1: Jo, to je hezké, to je milé. Tak mi to připomíná no, neteře, a... ano, povídejte.
0: No. A potom, když, to bylo asi, já nevím, za 3 týdny, jsem přišla k mojí mamce, oni tam byli na návštěvě a já jsem byla v zadním pokoji a kojila jsem, ne? A teď z kuchyně takový smích, já tam přijdu a jim tekly slzy, prostě všichni vysmátí, ne? Říkám, co je? A ona říká, prosím tě, barunka, jsem doběhla oči na vrch hlavy a mami, mami, víš, teď tě pomoct, on už se smích a začal prsem.
1: No, když pán Bůh dá, jako... tak je to zábavné no. Na to tata a vzpomíná si na to i dlouhá léta. Já jsem si jenom teď uvědomil, když jsem hlídával neteře vyrůstající, opravdu ještě, když byly velmi malé, tak ta mladší, tak tý už to tak jako napůl spínalo, jestli je Ježíšek, není Ježíšek. Tam jsme došli k názoru, že Ježíšek neexistuje, ale teda Mikuláš neexistuje, ale Ježíšek ano. Takže to bylo všechno takové napůl. A jednoho dne se mi zdála taková celá jako zasmutněla a až po několika hodinách se osmělila a bylo to zrovna v prostředku hromadné dopravy v tramvaji na takové 4 sedačce, takže jsem seděl já, naproti seděli oni a vedle mě nějaká cizí paní a já říkám, Kajdo, co se děje? Co ti lítá v hlavě? Ty se tváříš dneska celý den tak, jako kdyby ti uletěly včely. A ona mi říká, Strejdo, já mám velké dilema. Já jako vím, jak jsem se narodila, což se mi teda jako hned jsem se jako oddych, protože to bych nezvládl. Já jako vím, jak jsem se narodila, ale nevím, nechápu, jak jsem se dostala do toho břicha. Což bylo pro mě poněkud jako problematičtější, takže opět srabácky jsem jako se zamyslel na tu odpověď a říkám, podívej se, já jsem tvůj co? A ona, no Stejda. Říkám, no tak vidíš, nejsem tvoje maminka, tak se musí zeptat maminky, protože ta nejlíp ví, jak se dostala do toho bříška. A ta paní do mě dloubla loktem a říká, dobře jste to řekl, dobře. Takže to mě zase potěšilo.
0: No a můj syn, on má Aspergerův syndrom, on prostě všechno bere doslova, jako je takový to a jednou přišel ze školy a vykládal, že kluci vykládali vtip, ale že prostě jako nechápe, co na tom vtipnil a říkám, prosím tě, tak mě ho řekni, ne, to vysvětlím. A on říká, no, že paní učitelka ve 2. třídě dala dětem za domácí úkol napsat zvláštnosti naší rodiny. No a Pepíček přišel za babičkou a ptal se babičky, jak se znarodila, babička říká, přinesl mě Čáp. A maminka, přinesl jí Čáp. No a já, přinesl tě Čáp. A Pepíček do domácího úkolu napíše, už po 3 generace u nás nebyl zaznamenán normální porod. A já říkám, a teď se nevěděl, co mám říct, a on říká, no, mamko, já na to nechápu, jak ve 2. třídě on nemůže vědět, že jsou normální porody.
1: Chápu. Moc děkuju i vám tak za zapojení se. Dobrou noc a hezké sny.
0: Dobrou noc. Naschledanou.
2: Noční linka.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý
1: s vámi vysílání Českého rozhlasu, regionální stanice, stanice Pohoda. Dnes na téma, jak se rodí děti, ale prosím vás, myslím tím ty odpovědi dospěláků směřované k dětem. Koráb volá jako další a je někde na nějaké veselici nebo dovolené, nebo kde to je? Tak, slyšíme se. Já slyším sebe i vás. Tak, kdo s námi chce hovořit, někdo další, někdo jiný, prosím pěkně, můžete volat právě teď ještě jednou, dáváme prostor, kdo s námi hovořit chce. 731 800 900, volejte. Třeba vy, halo, halo, tady Honza.
2: Já vás srdečně zdravím, Honziku, tady z Bohumína.
1: Ano, zdravím, asi podle hlasu, bude to Staňka.
2: Ano, určitě.
1: Tak povězte. Tak v Bohumíně taky čáp?
2: No tak u nás čápy opravdu nelítaly, poněvadž jsem měla rodiče, kteří mě měli trošku v pozdějším věku. A ta úcta k těm rodičům a ten odstup asi byl tak velký, že jsem někdy neměla ani na mysli se na něco takového ptát. Aha. Ale měla jsem takovou kamarádku ve svém dětství.
1: Ano, znalejší byla kamarádku.
2: Byla hodně znalejší, byla svobodná, starší dáma a byla to, říkali jí takhle z okolí paní Hraběnka, ona měla modrou krev, ale doopravdy byla to bývalá šlechtična. A já jsem k ní velice ráda chodila, jo, i když třeba sama a ona mi vyprávila různé příhody s formou pohádek, jo, takže něco jsem se dověděla o lásce jako a pak, že se narodí děti, ale zbytek opravdu až ve škole. Ale bylo to velice, velice pěkné a ráda na to dětství vzpomínám, poněvadž byla moc hodná.
1: Kde nepomohou rodiče, nebo kde si možná, protože to taková byla norma, člověk prostě musel poradit sám, a nebo na to přišla řeč vlastně třeba i náhodou, já si pamatuju, že u nás se o tom vůbec nemluvilo, když jsme byli malí.
2: Takže ani mě to nenapadlo, ta úcta přeci byla velká k těm rodičům.
1: To já nevím, jestli to bylo úctou, ale rozhodně jsem se na to asi ani neptal, protože nějak jsem nepotřeboval znát odpověď a pak mi asi spolužáci ze školy řekli vše podstatné a bylo hotovo, no. Čemu jsem ale samozřejmě nevěřil, že jo, protože to jsme, nebo věřil, ale
2: Ano, když jste zmiňoval toho Ježíška, víte, tak se mně líbí moje vnučka, poněvadž já mám vnučku 11letou a vnuka 2letýho. Babičko, nic neříkej, víš, jak to je výhoda, když rodiče lžou? A já říkám, a to se ti líbí koukat se jako u svátečního stolu jeden druhýmu do očí a když lžou. Ale je to výhoda. Já si můžu napsat, co chci, víš, a oni mě to splní.
1: Jo, to je bezelstné, tohle, to je prostě, děcka jsou v tomhle tom originální, jedinečný a zaplať pánbu za to, že člověk má potom na co vzpomínat, samozřejmě. Ale blbé nebo hloupé je potom to, když se mu to, tomu děcku, i když v pozdějším věku připomíná, tak to je to poslední, co by určitě chtěl slyšet, přesně vzpomínky na své mládí.
2: Ještě jednu příhodu, přijela jsem do Polska a malý Krištof, jo, nebo Křišek a to. Čeká, muž pro mě českou čekoláde, jo, pravím, mum, ale bydě, Jezus chodit mi, tak budeš mít chvojinky jako stromeček a budeš mě za duše překulat. A on mi na to právě čočá. Iď k nám do předškola, tam nás učím zákony Pany a oni ti to všecko opovím. A iď do kostela, Jezus je ukřižovaný, jak může chodit. U nás chodí dva razy do roka Mikolaj a pačke nám přinese. Ale Jezus nechodí, ten je ukřižovaný. Hmm. Tak takové je vysvětlení.
1: Staňko, děkuju. Jo. Děkuju moc. Přeju dobrou noc.
2: Děkuji a dobrou noc.
1: Tady nevím, co dělají čápy. A vlastně něco mě napadá, ale nechci to říkat. Jak se rodí děti? Dospělí na tuhle otázku často nejdřív stichnou, potom se třeba zakuckají a nakonec začnou mluvit o čápech, vranách nebo zelí, jenže děti se samozřejmě nerodí ani z kapusty, ani z obálky, ani z tajné objednávky přes internet. Jak jste jim to vysvětlovali a jak dlouho vám to věřili?

0: proč. Tady je Noční linka, vysílá Praha, Honza Macoun, téma Když čáp přestane stačit, a volá nám jako další, a to jsem si poznamenal, Jarka. Krásný večer vám.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Taky, taky.
1: Já mám takové, bylo mi tak kolem 9 roku.
0: Ano.
1: A měl se narodit brácha můj, ale to bylo před 70 rokama.
0: Ano.
1: A tatínek to vyřešil po svém. My jsme byli, nebo jsme teda věřící rodina, a on prostě to znají v náboženství a to všecko. On mě vysvětloval, že mámku osvítil Duch Svatý jak panu Marii. Takže u nás žádný čápí. Ale já jsem se na to ani neptala, jo? A on prostě tak to vysvětlil.
0: Dostala jste zdravou minutku sexuální výchovy.
1: Ano.
0: Jo.
1: A to bylo všecko až později, protože to byla taková doba, že o ten se doma vůbec nemluvilo. Mě až, myslím, tak sedmičce nebo tak nás měla učitelka, která tady toto všecko, a ona nám to všecko povykládala prostě kolem toho, a to myslím, že takové vzdělání až v té škole, že byla, tak se na to, a to nebyla žádná výchova sexuální.
0: No a Jarko, řekněte mi, když jste byla těhotná a šla jste to oznámit rodičům, tak vás taky osvítil Duch Svatý?
1: No to už asi věděli.
0: No já, jenom jestli jste to taky použila, aby to bylo 50-50.
1: Aha, ne. Ale já jsem to brala tak nakonec. Ale chtěla jsem právě říct, že u nás teda nebylo i čápí, ale bylo toto, no.
0: Tak to si znamenám, to je také zajímavé, osvítí.
1: No je to zajímavé.
0: No, je to...
1: Jak pana Maria osvítěna Duchem Svatým, no.
0: Milé to je.
1: To tak bylo, nám to nedošlo úplně, tak prostě on to měl vyřešené a hotovo.
0: Jarko, děkuju, pobavila jste mě náramně, děkuju.
1: Že jo, já jsem opravdu se chtěla dovolat, že jenom čápy nenosí teda, no.
0: Žádné zelí, nic takového, nikde na trhu se nekupují, ale Duch Svatý za to může.
1: Tak.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Není za dobrou nočem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nový člověk vzniká v těle maminky, nejdřív je úplně maličký, potom roste, vyvíjí se a několik měsíců je schovaný v břiše. Maminka ho nosí, cítí jeho pohyby a tělo se na porod postupně připravuje. Když přijde správný čas, miminko se narodí, někdy přirozeně, někde lékaři pomohou císařským řezem. No, pro malé děti je to možná jako velká záhada, pro rodiče velká změna a pro doktory každodenní zázrak. Ať už se o tom doma mluví vážně, opatrně nebo s úsměvem, určitě jedno je jisté. Otázka, jak se rodí děti, jednou přijde skoro v každé rodině. A já se ptám, když to přišlo, jaké to bylo a co se tak jako říkalo. Fakt mě to zajímá, protože jak sami slyšíte v rámci dnešního vysílání, můžeme být všichni překvapeni i tím, že osvítí Duch Svatý. Tak pojďme ještě dál. Honza u telefonu, kdo volá teď?
3: A dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zvětkova.
0: Zdravím.
3: Já taky.
0: Taky vás to pobavilo?
3: Ano.
0: No
3: jo,
0: mě velmi. U vás čáp nebo taky něco nadpozemského ještě?
3: Že to byly samé perličky, ty příběhy, no, tak u mě dá se říct, že možná, že jo, protože já jsem 90. ročník a za mě frčely už barbíny.
0: Ano.
3: A já jsem měla zrovna takovou barbínu, jestli víte možná, jak měla takové to otvírací bříško, u mě bylo takové to malé miminko. A já jsem podle toho právě si myslela, že takhle se rodí děti, že prostě po určitých měsících to miminko zaklepe nožičkama nebo ručičkou na to bříško se otevře, pak nějak zmizí a to miminko vyleze ven.
0: A tak myslela jste si, že tam je klička třeba zevnitř teda, nebo tak nějak klika?
3: No, to ani tak nevím, já myslím prostě nějak, že No jak, najednou...
0: Tu barbínu jste otevírala jak? Tak, jako, tak tam musela být...
3: Ta barbína tam měla takový jakoby naříznutý otvor a v tom bříško byla drážka, takhle jsem tam sunula.
0: Tak, ale, tak to už bylo po chirurgickém zákroku, nebo připraveno s chirurgickým zákrokem. Já už jsem to tady vyprávěl mockrát, jako když byla doba barbín, tak sestra dostala barbínu a já jsem se v té době cítil být vlastně dítětem, které chtělo dělat až později jsem zjistil chirurga, ortopeda a to byla móda kloubové barbíny, takže když dostala kloubovou barbínu, tak já jsem samozřejmě hned šup klouby tam, až kam to šlo, jo? A na druhou stranu samozřejmě. Tak si umíte představit, jak to dopadlo? No, bohužel, chirurg ze mě nebyl už tenkrát, jsem si říkal, že se na to vybodnu. Sestra mě zavrhla na mnoho měsíců, protože jsem jí zničil dárek pravou od matela. No, bylo to tak. Každopádně i je docela pozoruhodné z toho, co jsem tak nějak sosal za informace ze svého okolí, že se fakt většina lidí stejně uchyluje k tomu čápu. Nebo k čápům, jako kde to vzniklo?
3: To je zajímavý, no. Já ještě teda bych vzpomenula, že jsem kdysi dávno viděla část takového zvláštního dokumentu a tam byl asi takovej 8letý kluk s tatínkem, bylo to nějaký americký show, myslím, nebo tak někde, to už nevím, a on tam vyprávěl ten chlapec přesnou cestu, jak se narodil, že prý si to pamatuje, což teda přišlo takový ujetý, jako no, nevím teda, jestli to může být pravda, ale opravdu to popisoval, jak ta hlavička procházela těma rodidlama, tak no.
0: Třeba se dozvíme, ještě další varianty, nebo taky i to, já to jdu schválně vyhledat, proč právě čáp je ten, který může za to, že se rodí tolik dětí, nebo ne tolik, ale že se rodí děti do rodin. Jsem taky zvědav, ještě máme na to hodinu 10.
3: Já bych ještě na závěr řekla rychle vtip takový, předpokládám, že to nespletu, tak rozmlouvá synek s tatínkem, a ptá se o tatí to, jak jsem se dostal na svět. A tatínek říká, no jak by přinesl tě čáp? A kluk říká, no a Seglu taky přinesl čáp? A tatínek říká, no jasně, taky Seglu přinesl čáp. No a klučina se tak jako zamyslí a řekne, hele, tati, neměl bys ty navštívit psychologa? A tatínek mu říká, prosím tě, proč? No já jenom protože naše mamka je taková pěkná ženská a ty spíš s čápem.
0: Dobrou noc, děkuju.
3: Tak děkuji, dobrou noc.

A ptáme se na to, jak se rodí děti, jak se to vysvětluje těm nejmenším dětem, kterou pohádku jste slyšeli vy, kterou jste říkali vy vlastním dětem, anebo jak se na to reaguje třeba ve školách, ve školkách. Samozřejmě, že největší rozum bradové chodí, až když začnou navštěvovat mateřinu, tak zkuste vzpomínat na tu dobu, jestli to byla otázka pro vás třeba taky zásadní do života, že jo? Protože třeba najednou se objevila sestřička, že? Nebo bratříček, a kde se to vzalo? Neříkejte, že všude jenom čáp, už víme, že taky Duch Svatý. To mě fakt pobavilo. Velmi 731 800 900 můžete volat, psát na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Taky prosím pěkně, omlouvám se, jestli máte někdo vysílání noční linky na sluchátkách nebo hodně na hlas a možná uslyšíte nějaký křik, tak to prosím vás, tady se nerodí děti, ale tady se omladina zase v Kajzlových sadech, v Praze, v Karlíně dělá páteční večerní párty. No a já u toho mám otevřené okno, abych taky trochu nasosal toho chladnějšího vzduchu konečně po dlouhé době. Tak koukám se dál, taky i do vašich příspěvků, které jste odeslali, ano. Hned tady třeba Blanka napsala, dobrý večer, všichni jsem ročník 53. A tehdy bylo všechno, myslím tím o intimnostech, pochopitelně tabu. Od rodičů ani od dvou starších sestrách jsem se nedozvěděla nic, všechno jsem se dozvěděla až ve svých 12, 13 letech od kamarádek. Kamarádka Věra mi řekla, že milování se říká soulož, tak se mějte, zdraví Blanka z Přeloučska. Bedřich napsal, dobrý večer, škola vám nic pořádného nevysvětlí, to je chyba. Pavel, snad nebude vadit malý vtípek. Paní učitelka se ptá dětí, jestli ještě někdo věří tomu, že děti přináší čap. Karolínka se hlásí a paní učitelka se ptá, Karolíno, ty ještě stále věříš tomu, že děti přináší čap? A ona odpoví, že ano. Asi o tom přesvědčená. A Karolínka odpoví, ano. Taky paní učitelka řekne, ať jí zavolá zítra do školy maminku a druhý den do učebny vstoupí paní a říká, dobrý den, já jsem Čápova a prý se mnou chcete mluvit, děje se něco, přeji všem dobrou noc, Pavel.

0: Tak se mi to podařilo najít. Proč děti nosí většinou čáp? No, protože čáp měl vždycky prý dobrou pověst. Je velký, nápadný, důstojný, vrací se na jaře, staví hnízdo vysoko na komíně nebo na střeše a lidé ho měli spojeného s domovem, štěstím a novým životem. Když se čáp usadil na střeše, bralo se to jako dobré znamení pro celou rodinu. Navíc se čápy vracejí na jaře, tedy v době, kdy se příroda probouzí, rodí se mláďata a všechno začíná znovu. Pro dospělé to byla kdysi pohodlná odpověď na dětskou otázku, odkud se berou miminka. Místo složitého vysvětlování stačilo říct, přineste čáp.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den. Je tu sobota 8.8.2026. Podle kalendáře koukám ostřím, slaví svátek Soběslav. Podle příjmenáře Červený. Tak všem jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, posílám úsměv a miminko.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Proč děti nosí většinou čáp? Měli jste v tom guláš, když jste byli malí, když vám řekli tuhle tu odpověď na to, když jste se ptali, jak to, že se tady zjevila sestřička nebo bratříček, nebo jak se oni dostali vlastně na svět. Myslím, že Jiří Schellinger má tu nejtrefnější písničku k tomu dnešnímu nočnímu povídání ve vysílání Českého rozhlasu.

0: skupina Františka, Ringo Čecha, Jiří Schellinger a Miminko. Je tady noční linka dnes z Prahy s Honzou Macounem a ptám se, když čáp přestane stačit. Ptali jste se jako malí doma napřímo, jaké zvláštní odpovědi bylo možné slyšet ve škole, nebo jak moc vás zaskočila samotná pravda? No, obecná pravda je jednoduchá, když dospělí mlží příliš dlouho, děti si odpověď stejně najdou jinde a ne vždycky přesně, citlivě nebo ve správnou chvíli. Proto zůstávají v rodinách historky, kterým se po letech smějeme, i když tehdy bylo všem u stolu trochu horko, že?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, kdo nám otevírá další hodinu vysílání noční linky? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Božena.
0: Dobrý večer, Božena. Tak povídejte, u vás to bylo jak? Čáp? A nebo?
2: No, u nás čáp nosil jenom chlapce.
0: Ano.
2: A v ránu přinesl děvče.
0: Jo, tak.
2: No, u nás v rány nosili děvčata.
0: No to teda.
2: No ano, a tak se to u nás říkalo.
0: Kolikrát se u vás v rána otočila?
2: V rána byla u nás dvakrát. Čáp u nás nebyl.
0: Nebyl. Nějak nenašel správnou cestu, evidentně.
2: No, ale ta starší dcera, ta právě byla šťastná, protože říkala, maminko, až pojedeš do Kolína, tak tam počkej, až budou mít jenom holčičky. Já nechci bratříčka. A já jsem říkala, no jo, ale to prostě se nedá takhle to. Jo, holky říkali ve školce, že tam děti mají v sudu a musíš počkat, až tam budou holčičky, tak si vemeš holčičku a já bratřička nechci. No náhodou měla štěstí, že teda byla sestřička.
0: A to mi řekněte, to jí vlastně nedošlo, třeba i z toho, že jste měla bříško.
2: No tak já jsem se vždycky spravila tak po 6 kilo.
0: Jo, že to jako splynulo s tělem.
2: Takže u mě to bylo jako, když jsem se trošku spravila.
0: Teda, že se tomu usmívám, to samozřejmě ne na téma váhy, protože každá žena přibere při porodu, teda myslím.
2: No, někdo přibere hodně, no.
0: A já pak dávat to štěstí, dolů, že... no. Vycvičila jste to?
2: No, tak nějak, měla jsem asi dost práce, no.
0: No, to potom přišla ta druhá vrána, ne?
2: No.
0: Vlastně, to je jasné. No a teď ještě předpokládám, že i vaše děti to museli taky vysvětlovat třeba svým dětem. Už na to došlo?
2: No určitě. To už těmhletěm dcera, jedný už je přes 67, jedný 63.
0: Aha, tak to už jsou
2: babičky.
0: Tak to chápu, takže v tom případě tady už je to úplně jiný. Jak to může probíhat třeba v dnešních rodinách v roce 2026? Jako, a babi, dej pokoj, já se kouknu na internet, já to vím. Nebo...
2: To oni všechno vědí, oni vědí jsou to. Teď chytrý.
0: Jo, no tak předtím byli taky chytrý, že jo?
2: No jo, byli, no.
0: Ale stačilo jim málo.
2: Asi měli jiný, nebyli tak zvídaví, nebo jo. Já nevím, no. Tak se to tak nějak bralo.
0: Tak fajn, já si tady píšu k vám v rána dvakrát. Moc děkuju, Boženko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Když se děti ptají, odkud se berou miminka, rodiče po celém světě často sáhnou po pohádce. U nás a v části Evropy vede čáp. Přiletí, přinese uzlíček a dospělí mají na chvíli vyřešeno. Podobnou roli má čáp i v Německu, ve Francii nebo v anglicky mluvících zemích. Jinde se dětem říká, že se miminko našlo v zelí, v růži, v zahradě, v košíku a nebo ho přinesl anděl. No, to zelí, to prý souvisí hlavně s venkovem a zahradou. Dítě se našlo v zelí, protože zelí roste v hlávkách, je schované mezi listy a působí něco jako odkud se dá něco vytáhnout nebo objevit. Byla to lidová venkovská odpověď, jednoduchá, neškodná a trochu komická. Růže, ta je jemnější a romantičtější verze. Růže znamená krásu, lásku, něhu a nový život. Říct, že se miminko našlo v růži, zní něžněji, než vysvětlovat biologii. Košík, ten funguje prý proto, že košík je obraz bezpečného přinesení. Miminko v košíku připomíná dárek, něco opatrně uloženého a doneseného domů. No a ani tam ten se používá, kde je dítě vnímáno jako dar z hůry. Nábožensky nebo poeticky, miminko nepřišlo jen tak, ale bylo rodině posláno. Anděl tomu dodá čistotu, ochranu a zázrak a pak jaký parchan z toho vyroste. Všechny tyhle verze mají společné jedno. Dospělí se snažili odpovědět bez trapnosti a děti dostali příběh, který byl hezký, srozumitelný, no a na chvíli stačil. ...731-800-900 můžete psát na linka@rozhlas.cz a nebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, kdo nám volá teď? Halo, halo.
1: Dobrý večer, pardon, tady je Melanie.
0: Melanie, zdravím vás, prosím stlumit rádio nebo vypnout, ať nás neruší.
1: Ano, pardon.
0: Nic se neděje. Melanie, u vás je to jak?
1: No já vám to hned povím.
0: No pojď, já jsem jedno velké ucho.
1: Ano, zvětšte je. Tak já jsem byla jedináček. Strašně jsem toužila po sourozencích.
0: Ano.
1: No a dostala jsem radu v rány nosí holčičky spad za okno cukr. Čápy nosí chlapečky sypat za okno mák. Pytala jsem střídavě obojí a jednou ono to padalo i na zem a tak si vzpomínám, že jsem jednou dostala jednoduše od maminky na zadek a nějak mě to teda si přešlo a tak jsem se s tím musela smířit, prostě sourozen nepřišel. Ale pak jsem se vdala a narodil se mě chlapeček. Chlapeček začal chodit do školy a začal si dozvídat tajna a začal filozofovat.
0: Ano.
1: A jednou přišel za mnou do koupelny a ptal se, jak se narodil. No tak já jsem mu řekla, že všecko, co je maličký, se narodí z vajíčka. Ptáček, děti, zvířátka, všechno. Ale že je to velmi složitý, a že se to bude postupně učit a já mu to budu vysvětlovat. A on poroste a bude vědět. A on mě řekl, a když jsem se já narodil, byla po mně velká skořápka. A já jsem mu řekla, určitě, po tobě ano. A to s ní udělala. No i pan doktor jí, to se vyhodilo. A proč mě ho neschovala? No tak jsem to nechala tak, jak si jsem to zahrála. No, ale dneska je z něho úspěšný gynekolog a porodník.
0: Tak si myslím, že teda on poměrně přesně i bez pohádky ví, jak se to jako děje.
1: Teď už to bezpečně to ví. Ale jednou jsem to dala k dobrýmu mezi jeho kolegy a oni se jako se ťukli do čela a řekli, no jo, proto on je tak bohatý, že prodává ty skořátky.
0: Já mám takový pocit, že kdybych tohle to slyšel já, tak samozřejmě, než vyrostu do toho gynekologa, že, tak bych se obával jakékoliv smaženice, kterou byste mi udělala, nebo vařeného vajíčka.
1: To mě nenapadlo.
0: No, chápete to spojení, že jo? Kolik dětí jste zavraždila, kolik jsme jí snědli, že jo?
1: Jo.
0: Melanie, děkuju.
1: Teda, ano. No, tak z kořápky jsme teda ne. Potom jako ne. Při jídle se do toho dostalo novou dimenzí, to jídlo. Tak to se jako to neschovával. Ale to jsem choval v paměti a jak říkám teď kolegové, při jedné příležitosti, já jsem u ní taky byla, byla to nějaká večeře ve sklípku. Mu říkali, no jo, proto on je tak bohatý, protože on prodává ty skořápky.
0: No jo, tak ne. Třeba se budou hodit do dalších rodin, jsme zvědaví, do jedné hodiny ještě času dost, co nám ještě kdo povypráví, tak vám, Melanie, poděkuju. Pěknou skořápkovou dobrou noc.
1: Pěknou skořápkovou dobrou noc. Mějte se hezky.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku a dnes na téma, jak se rodí děti. Jo? Já myslím, že těch příběhů, příspěvků ještě pár zažijeme. Kdo se budete chtít připojit do našeho povídání, tak směle do toho, těším se na vás. Samozřejmě, čím neuvěřitelnější, tím lepší, ale zatím jako osvícený... Byla jsem osvícena Duchem Svatým, to myslím, že zatím vede. Eva napsala třeba zdravím vás, Honzo, i noční linku. Když mě bylo 6 let, tak že budu mít sourozence a že kluky nosí čáp, holky vrána, že v ráně se dává cukr za okno, tam byla ta miska s cukrem a v květnu přilétl čáp a přines bráchu a já ho nechtěla a že ho hodím na hnoj. A když jsem ho vozila venku v kočárku, tak jsem s tím kočárkem drncala, že ho skopce pustím na silnici. No, viděla to sousedka od silnice a zažalovala to mámě. Já dostala világoš, zdravím, z Krkonošova Eva. Mám tady další příspěvek, zdravím noční linkaře u nás, co si pamatuji, nikdy se nemluvilo o tom, že děti nosí čáp. Tak jsme tak nějak vždy věděli, že se rodí maminkám, téma předtuchy. Měla jsem předtuchu, která se vyplnila. Ano, poznamenám si. Daniela, dobrý večer, ještě dnes rdím, když si na ten trapný příběh vzpomenu. A po generaci mých vnoučat je naprosto nepochopitelný. U nás byla taková prudérní výchova, že když jsem se asi v 10 letech osmělila matky zeptat, řekla, milující se lidé si musí dát takový speciálně hluboký polibek a z toho se narodí děti. Asi takový? Byl to on? Ne. Nebyl. Ten nebyl tak hluboký, už jenom z toho důvodu, že vy tady pokračujete, že o sexu a těchto věcech se doma nemluvilo. Chodila jsem do prvního ročníku gymnázia, když za mnou přijel kamarád až z Bratislavy, s kterým jsme si psali. Od tehdy vlastně 22-letého kluka jsem dostala první francouzský polibek. Tak to už má hloubku, to je jasné. Zatmělo se mi před očima, zatočil se svět a večer jsem utíkala za kamarádkou a říká mi, že jsem asi těhotná. Pověděla jsem, co se stalo, moc se rozesmála a nevěřila, že v tomto směru jsem naprosto nevzdělaná. Byla jsem šťastná, že v 15 polibek přeživu a nebudu mít doma průšvih. Začala jsem pak trochu studovat odbornou literaturu. Dnes jsou mladí, mnohem informovanější, to je asi lepší. Daniela. Danielo, jestli to nebude úplně blbé, tak já vám taky posílám polibek, ale nic z toho nebude. Ta byla štípaná, teda aspoň myslím. A další volající už za chvíli pro vás téma, když čáp přestane stačit. Těším se na vás, na vaše zavolání, tak teď je ta vhodná chvíle.

0: Chvilku před půl jednou z vysílání taky Petr Spálený. Dojde i na hudební vránu, na tu si ale počkejte. Aničko, pěknou noc přeji i vám.
1: Dobrý večer, ještě jednou zdravím vás i všechny posluchače. A zažila jsem taky to, že se mě moje malá v první třídě zrovna se vyskytující Pavlínka přišla zeptat, jestli je to pravda, že jí vyndali mě z bříška a takhle byla velká a ukázala ručička má asi 10-15 cm. Tak já jsem říkala, no, byla si velká a ukázala jsem těch půl metru asi takhle a je pravda, že tě vyndali mě z bříška. A ona mi říká, a jak mě vyndali? A já jsem říkala, no v nemocnici pan doktor a já to zaspala. A ona zase říká, a ty si teda nepamatuješ, jak mě vyndali? A já říkám, nepamatuju, Pavlínko. A ona se zamyslela a říkala, no a taťka si nepamatuje, jak mu vyndali Vítka.
0: Ježišmarja.
1: Domnívala, že klukci asi se vyndavají tatínkům z bříška. Tak jsem jí zase řekla, že i Vítek byl takhle velký a že i Vítka vyndali mě z bříška.
0: Ježiš, tak aspoň něco jste uvedla na pravou míru.
1: No,
0: jako.
1: A tak jako zase se říkala, a jak? A já říkám, Pavlínko, já to zase zaspala. Pan doktor v nemocnici ho vyndal a já jsem to zase zaspala.
0: Z vás neberte ty prášky na spaní. Podívejte, to dítě jo. Z toho nemá rozum do dneška.
1: Takže zažili jsme příhod s dětma moc, velice krásných a já spíš bych vám řekla vtip, který jsem všechno to, co říkají ostatní posluchačky, že se o tom nemluvilo, že ta doba byla taková, že opravdu jsme

0: a, nebo kde se teda vzal. A maminka mu říkala, víš, Pepíčku, já byla mladá, tatínek byl mladý, mezi náma byla velká láska. A z té lásky si se narodil ty, nebo si vzniknul si. A pak jsem tě 9 měsíců nosila pod srdíčkem, no a pak mám dole 2 dírky a tou přední dírkou si po těch 9 měsících vypad. A Pepíček se zamyslel a říká, no to je báječný, maminko, představ si, kdybych vypad tou zadní, tak jste měli hovno a ne Pepíčka.
1: Ježišmarja. Děkuju.
0: Takže to byl vtip, který byl říkaný i v jiných jazycích.
1: Moc děkuju, děkuju, ať se daří.
0: Na mě byl teda tenkrát, mě bylo, já nevím, 20, když jsem tohle slyšela. Nic. Všem přeju hezký večer.
1: Ano, i vám.
0: A dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkujeme.
0: Taky děkuju.
1: Prodloužila jste nám život, to se zase musí ocenit.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
1: Kdo mi píše? Ema z Olomouce. Dobrý večer všem. Když jsem na mamku vyrukovala s otázkou, jak jsem se narodila, tak mi odpověděla, že táta praštil dveřmi a já jsem se vyskytla v květináči. No byl to šok. Tak jak já jsem se bála praštit dveřmi. Hezkou dobrou noc přeje Ema. Tady už dlouho nepromazali dveře, ale jak když se na ně podívám dobře a za ně, to máme taky nějakou květinu, ale nikdo v ní není. Nikdo, nikdo. Ani Petr Kubala tam není. Není. Ne, ne, ne. Tak tady je to v pořádku. Poprosíme případně namazat. No a ještě jeden příběh jsem tady zaznamenal. Kdo mi to napsal? Nemám podpis. Jo, mám v mailové adrese, takže Majka. Zdravím vás i posluchače. No asi v 6 letech, kdy se mě měl narodit sourozenec, tak se má mamince objevila brožurku, jak se přichází na svět od začátku až do konce. No a tak jsme to s kámoškou proštudovali a došli jsme k závěru, že to my nikdy dělat nebudeme. Žádná děcka nechceme. Ale pak se mi narodili ségry, dvojčata, to víte, že přiletěla vrána hned 2x a to už jsem nechápala vůbec. 7 let, nic a naráz 2. V knížce nebylo ani zmínky, jak vzniknou dvojčata. Tak dobrou, dobrou.

Ani vám nevím, jestli zpívající Radek Pastrňák má sestřičky, ale jestli jo, tak ta písnička k tomu sedne, jak sedinka na hrnec.

0: 731 800 900, taky dost píšete jako Veronika, dobrý večer, ve školce, kde jsem pracovala jako provozní, jsme s dětmi zažili mnohé veselé situace. Jednou přišla návštěva, žena, která byla půvabná, chlapeček se na ní zadíval a paní učitelky se potom ptá, proč ta paní nosí pod tričkem melouny. No, když se potom v prosinci chystaly mikulášské masky, chlapec jménem Jirka si vystřihl poměrně hodně dlouhý jazyk, který vložil do mikulášské masky. Obratem ho ale vyňal a zasunul si ho za tepláčky. Všechny jsme se smáli. Chvilku to byla legrace pro učitelky i děti. Doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu. Protože může říct, jak to chodí, bude autoritou, děti k němu budou chodit pro radu. Pokud nevysvětlíte, stane se terčem vtipu a posměchu. Krásný večer, Veronika. Veroniko, je pravdou jest, co jste určitě napsala, obzvlášť když je pravdou také to, že vaše obecně rady musí mít zákonitě váhu, protože každá z těch učitelek mi zcela jistě a včetně vás potvrdí, že nejvíc informovaný o rodině jste právě vy. Takže proč si budeme lhát, že? A další volající, kdo je na druhé straně, tady Honza.
1: Dobrý den, tady Eva z Krkonoš.
0: Zdravím, Evi. Povídejte, jak jste se dostala na svět, víte?
1: No tak já jsem se to dověděla docela brzy, už ve školce, a tak trochu podle, no vlastně úplně podle pravdy, protože moje mamka měla dva mladší bratry a oni oba si pořídili rodinu. Takže já jsem vzala tetičky s příškem, tak jsem se samozřejmě ptala, co v tom břišku je.
0: No 3 plus 1.
1: že tam je miminko. Takže já jsem už ve školce byla za hvězdu, ostatní věřili, že je přines čáp nebo vrána a já jsem vehementně hlásila všem, že miminka jsou z bříška. No, když jsem pak měla já syna a byly mu 3 roky, tak se to trošku opakovalo. Moje sestra čekala miminko, zase bříško, takže syn se ptal, co tam bude, že jo, miminko. Jenomže pak na to nějak trošku pozapomněl, a na Vánoce k nám přijeli s tím malým miminkem sestra na návštěvu a můj 3letý syn si myslel, že mu miminko přines Ježíšek pod stromeček. Tak jako dobrý, on to nejdřív neříkal, že to, ale když odjížděli, tak se tak divně tvářil, proč mu to miminko berou. Protože si myslel, že mu tam zůstane.
0: Jo, takhle, takovýhle dárek.
1: Jo, takovýhle dárek. A on se mě teda potom taky ptal, jako kde se to miminko vzalo, že jo? Tak říkám, no teta ho měla v tom bříšku a tím jsem myslela, že to skončí, ovšem ono to tím neskončilo. Tím se mě ptal, jak jsem dostala ta malá kačenka, ta jeho sestřenička, do toho bříška. No, jenže to bylo necelý 4letý dítě, že jo, tak teď já taky, jak mu to vysvětlit, jsem nevěděla. No ale pak mě napadlo, říkám, tak měla se teta sestra, jdou se měli moc rádi, no a z toho je kačenka, jo. No tak naštěstí mu to stačilo, nemuseli jsme to moc rozvádět, takže ty podrobnosti se samozřejmě dověděla, že byl trošku větší, ale někdy nás opravdu ty děti dostanou docela do úzký.
0: Věřím, ale jsem rád, že jste vlastně povídání začala tím, co píše Veronika, o které jsem vlastně mluvil, vlastně před vámi do vysílání, že doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu, protože může všem říct, jak to chodí a bude tou autoritou. Takže to jste teďka potvrdila. Takže vám za to děkuju. Děkuju moc.
1: Přeju vám hezký večer.
0: Děkujeme. Naschledanou.

0: A další čapí okénko tady máme, anebo vraní. Mám tady příspěvek od koho? Koukám. Dobrý večer. Já jsem celkem brzy přišel na to, že děti nepřináší čáp. Přišel jsem na to, že děti přináší paní Vaníčková z Bedrnic. Bylo to asi 26. dubna 45. Mě byly 3 roky, když k nám přijela babka. Jako malý kluk jsem nakoukl do pokoje, kde mamka ležela, ale oni mě vyhodili. Po nějaké době jsem si to dal do souvislosti, že ta babka nám dovezla bratra Vladimíra. Asi se s ním moc netahala, protože vážil jen necelé kilo. Podle naší mamky byl bratříček udržovaný v krabici od bot a v troubě u kamen. Byl to první inkubátor. Nakonec bratr dorostl až do metráku v dospělosti. Zažil jsem ještě 2 porody bratrů, to už mi bylo 10. Mamka si pro ně vždycky jela do porodnice do Moravského Krumlova. František.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající, halo, kdo nás poslouchá?
2: Červená, tady Eva.
0: Ano, a vy povídejte.
2: Já mám takovou legrační příhodu, já jsem se narodila v Praze, žiju teda v Českých Budějovicích a už jsem stará, hodně stará baba.
0: Ano.
2: A když jsem se asi v 6 letech ptala mého otce, s kterým jsem chodívala po Praze, po památkách, kde jsem se narodila, tak on mi řekl, v Londýnský ulici, pojď, já ti to tam ukážu. No, tak jsme tam šli, to byla tenkrát na tu dobu jako dobrá adresa na porodnici a on, já jsem se hrnula dovnitř, no tam dovnitř nesmíme, nejdeme nikoho kupovat. Oni mi tě prodali. Tam byly regály a řekli mi, když si vezmete tady tu holčičku, tak mám dáme ještě 300 kg.
0: Ježišmarja.
2: A já to, mě to vůbec jako nevadilo, mě to naopak, to byl otec strašný srandista. A mě to hrozně bavilo, všem jsem to vyprávěla. Asi do 10 let jsem to tak pořádně nevěděla. A pak mi to matka jako vysvětlila.
0: No, co tě, ježiš, s tou dětskou hlavou, já bych hned tatínkovi...
2: Ale tohle to, že mě jako koupil ve vnoc.
0: No, já bych ale položil hned doplňující otázku a byla jsem ve slevě třeba, nebo tak?
2: Prosím.
0: Jenom jestli jste nebyla ve slevě třeba, nebo jestli jste byla na bodíky.
2: No, ne, ještě mu dali 300.
0: Jo, 300, tak to bylo ještě takhle. No jo, no.
2: Aby mě opravdu odnes. No a já jsem mu to věřila, jako všichni příbuzní se tomu hrozně smáli. No ale jako neměla jsem z toho žádný trauma. Prostě já to vyprávím ještě teď a budeme 80.
0: 5 rohlíků, 1 červené mlíko a 1 holčičku.
2: Než to vemete, a jaká paní furt mě tam odháněla, no tak jsem vydržela. Tak jsem ráda.
0: No
2: ráda vás poslouchám. A tohle mi napadlo, že tenhle ten jako příběh se sem hodí.
0: No, sedlo to nejenom příhodou. Děkuju, zdravím do Budějovic a jinak máme adresu.
2: Ať se vám daří a je ano. To moc hezký pořad.
0: Děkujeme. Dobrou noc. Mě těší, že jsme teda jako oba dva z té Prahy 2 nebo 2 z Prahy z té porodnici v Londýnské, teda ono už tam není, ale byla, teda máma říkala, vy jste mi to teď vlastně částečně potvrdila, ale vlastně to teď, když nad tím přemýšlím, tak asi maminka s tatínkem taky tam asi šli na nákupy a mě koupili. Nebo nevím.

0: No, tak nevím, kdo je lepší, jestli Čáp nebo Bocian, ale slyšeli jste zpěváka, který se jmenuje Pavol Hamel. Pěknou noc přeji komu a kam?
1: Dobrý den, tady je dobrná, přejeme dobrou noc, dobrou noc, hezkou noc, Petra. Já občas vyučuji děti, čtvrtou, pátou, šestou třídu. A vím, že ty děti jsou zvídavé a oni to chtějí vědět, oni jsou zvědavé, oni na to čekají. Ale hlavně totiž můžete to pojmout jako lekci, jako hodinu vědy, hodinu výuky, prostě můžete to vzít v noci, pod stan, kamkoliv jinam, tak je úžasná příležitost se těm dětem v tomhle věnovat. A můžete to vzít, prostě nastudujte si biologii, jak to funguje, a v podstatě až dojde na tu skutečnou věc, tak můžete říct, a proto, aby se dvě dynky spojily, jsou rodiče vybavení tak a tak, to je jenom návrh, ale můžete to opravdu vzít technicky a vyhnete se takovým těm nepříjemným otázkám a pak už to půjde samo.
0: Jo, jo,
1: to funguje. To,
0: děkujeme, děkujeme, zdravíme, ať se daří, děkujeme moc. Naschledanou, dobrou noc. No, je to pravda, člověk by měl říct asi tu pravdu hned, nebo čím dřív, tím líp. A teď vlastně otázkou je, a to myslím, že budeme probírat i v některé z dalších nočních linek, právě ta rodičovská lež, ale tak jako obecně, když se rodiče třeba rozvádějí a teď zalžou tomu dítěti tím ten správný důvod toho proč. Ale o tom příště, teď ještě musíme doprobrat téma, když Čáp přestane stačit. Tak kdo nám to uzavře, to dnešní povídání? Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Tady je čtenářská z Valašska, posluchačka.
0: Ano, zdravím vás, povídejte, jak to bylo u vás?
2: No, já jsem měla dvě dcery, jsou o roku, po roku od sebe a byli jsme někde na vyšetření ve vojenské nemocnici v Olomouci, to si pamatuju, v čekárně nebyl nikdo a oni měli 3-4 roky. A ve školce se něco doslechli, tak přišli, že mami, jak jsem se narodila. Tak já jsem nevěděla, co říct, tak jak ta paní, říkám, tak tam dole tou malou dírkou si vylezla, byla si bříško a no mami, ale to jsem nemohla vylez. No vylezla si, to tě vytáhli ven. No a tím to skončilo, se zamysleli, přišli domů, byli zavřeny v pokojíku, já říkám, holky, co se děje, a oni brečeli. A měli v ruce, dřív byly takové ty mimina, bylo jak dítě velké. A my dívej se, jakou to má hlavu. A ta dílka je tak malá, to nevěla. Takže tím to pak zméně to vysvětlovali samozřejmě ještě.
0: Tak to už jste potom museli říct zpravdu ven, ne? Chudák, hlavička zavařená. Tak děkuju i vám, moc vás zdravím a díky.
2: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Tak tohle bylo rychle, tak víte co, ještě dáme jeden telefon, tak to bude na vás. No a taky poslední příspěvek čtený, takže než se nikdo dovolá, tady to mám. Ivana mi napsala, to je stručná zpráva. Našich známých farářů v synek prohlásil, že až budu velký, tak budu mít dvě děti. Známý na to. Pán Bůh rozhodne, kolik dětí budeš mít. Jo, ale já to vím, budou dvě. Ohmatal jsem se a mám dvě vajíčka. Všem klidnou, dobrou noc, Ivana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tučník i Michal Tučný si na nás udělal čas v rámci nočního vysílání Českého rozhlasu, v rámci noční linky na téma, když čáp přestane stačit. Tady mám ještě taky reakci od Martina, který napsal vlastně reakci na to, když jsem tak jako do plezíru hodil, jestli Radek Pastrňák, který naspíval písničku Vrána, nebo Vrány, tak jsem vzal to jako takovou úvahu, jestli to znamená proto, že se narodili jemu sestry, nebo jestli má dcery, tak tady vidím reakci. Zdravím tě, Honzo, jim chci potvrdit, že Radek Pastrňák má dvě starší sestry. No, prosím. A pak, že to nejde. Jde to. Tak kdo bude poslední, kdo nám zavolá do noční linky? Kdo bude přepojen a kdo to celé uzavře? A doufám nějakou milou než plačtivou vzpomínkou. 731 800 900. Vám se to podařilo? Halo, halo, kdo jste?
1: Dobrý večer, pozdní večer, tady Zita. Já mám jednu takovou kratičkou příhodu. Jela jsem autobusem, babička tam cestovala se dvěma dětma, takový, řekla bych, chlapeček, první třída, holčička, menší. No a babička by je zabavila, tak jim říkala zvěrokruh a tak. No a najednou chlapeček se zamyslel a říká, já jsem blížené. No to se tatínek s maminkou blízali a tak jsem vznikla. Takže tohle to bylo prostě rezumé dětský úvahy.
0: Moc děkuju i za to, i za tu stručnost, protože fakt musíme končit. Ať se vám daří.
1: Já vím, co jsem to zkrátila.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Já taky. Mějte se hezky. Dobrou noc.
0: Ať se daří, samozřejmě děkuju všem, kteří jste přispívali do dnešního vysílání, do noční linky. Vážím si toho, že jste si udělali čas, chtěli jste zavolat a podělit se i o to, co třeba pobavilo vaši rodinu, nebo čím vás zaměstnala hlava, když jste dostali odpověď na to, proč do vaší rodiny zavítá čáp a přinese toho či onoho, nebo ta vrána, případně osvícený Duchem Svatým. Všechno se počítalo, tak ještě jednou děkuji všem vám, kdo jste se dovolali a kdo jste napsali, ať už Zita Růžena, Eva, další Eva, Anna, Melánie, Božena, Jana, Jarka, Staňka, Petra, Věra, Lenka a Jana. Děkuju, děkuju, děkuju, děkuju. Takže teď už víme, jak se rodí děti, to je zásadní informace. Samozřejmě zaznamenal jsem i na internetových stránkách, tam, kam děláte své příspěvky k tématům, tak ty, které byly pro dnešní vysílání, tam budou až do páté raní, to znamená rozhlas.cz/linka. A v pět ráno se to překlopí do nového tématu, do nové noční linky, která bude začínat už dneska hodinu před půlnocí v sobotu 8.8.2026. Tetelím se blahem, to vám teda řeknu už teď, protože to téma, to jste vlastně tak nějak vymysleli vy a tak nějak já jsem se poměrně rychle ujistil v tom, že proč ne, Honzo, protože tohle tě bude bavit a posluchače snad taky, protože železnici tu můžete milovat anebo nenávidět. Ale když je někdo posedlý železnicí, určitě o někom takovém víte, jak se to projevuje, co všechno je člověk schopen udělat pro železnici, jak moc vy máte rádi železnici, jste jí posedlí, jste šotoušem, víte, kdo je to šotouš? Budu moc rád, když se zapojíte do noční linky i vy. Ano, i vy, kteří jste dneska pasivně poslouchali a jenom tak jste přemýšleli, že byste mohli zavolat, ale ta železnice, to je váš revír, tak se na to těším, až přijede Žehlička, Hurvínek, anebo až budeme muset vyskakovat za jízdy, protože vlak nezastavuje, protože máme zpoždění. Nemáme zpoždění v rámci konce noční linky. Je tu závěr. Drahý se loučí Honza Macon, přeju vám pěkné sny. Samozřejmě klid, pohodu, úsměv. Loučím se do regionu, do sítě Českého rozhlasu, taky do stanice Pohoda. Jsou pro vás připravené další pořady. No a já se na vás těším, už dneska jdu to vyspat pořádně. Doufám, že se mi nebude zdát o žádném zvířectvu. Ta moje bára mi stačí. No ale když to tak vezmu, k báře by se hodil taky přírůstek. Asi bude úplně jedno, kdo by ho přivedl nebo jak by přiletěl. Ale já myslím, že jako čáp by byl fajn, ale nevím, jestli tomu porozumí. Nic, to je jenom moje úvaha. Moje posedlost železnicí, téma další noční linky. Loučí se z Prahy Honza Macoun, z Karlína, z karlínského studia Českého rozhlasu. Uklízet, ať nikdo tady nenadává, že jsem tady ponechal nepořádek, nešknuli bordel. A plný páry zítra naslyšenou. Zítra. Do uvozovek.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
2: Posaďte se.
1: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
2: Nepovídejte.
1: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
2: Ano, sunejte brýle.
1: Proč?
2: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
1: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
2: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
1: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají.
2: No podívejte se, tak co pak je vám?
1: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
2: Já už to mám.
1: No sláva.
2: Vy nejste vy.
1: Ale už toho nechte. Já jsem já, moderátor Českého rozhlasu.
2: Všecko znáte?
1: Všechno ne.
2: Ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíra? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
1: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.

0: kašlu a že byl hrad, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomínal Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nevěděli. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to
2: ano.
5: Točí,
2: Radku, to nás spojilo.
4: To prostě. Jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pár člověk a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latrny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menších, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisér, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, poslavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskaviny. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. No prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
7: Tak
5: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost!
5: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
5: Ta sakra, musí se snažit.
8: No ale znáš ho, ne?
4: Tady něco vyklapím. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A i zůstává rozum stát.
5: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
4: To by to musel nejdřív najít.
5: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
5: Podívej, jsou nějaký prachy?
4: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
5: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
4: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
5: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
5: Protože seš důvěryhodnej.
4: A já ne.
5: Ale ty mlč, ti v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem v parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
5: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
4: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
5: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studený.
7: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej na mě, spolehne.
5: No jo, fajn. A fantoma máme vlastně.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
5: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
8: Prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
5: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
7: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
9: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
7: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
9: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
7: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vášně.
5: Něco takového.
9: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
10: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět o přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich, a nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Já jsu nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesky, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bůsta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš pánbu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídím. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od 2, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Jseš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
4: Lenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Vy mě každý pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Nelejzo, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych,
3: no.
4: Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co, když se ta komise za mnou vydá? Co, když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši.
3: No.
4: To jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmalý, tady to musíš být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No,
3: kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
4: No počkej. Najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, fafejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. Ten samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrd myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá.

0: až má. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
1: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl moudrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomouce, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
2: Tonda přijel.
3: Tonda zase někde ukradl, co?
2: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
3: Já to bych musel říct, řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
2: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
4: No, hlavně, že se vám dobře daří, děti.
3: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem, vezu já.
4: Jenem, aby jsme neušpinili.
3: Možno, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál, fůru, peněz.
4: A
3: stavil jsem se cestou na přehradě.
5: Ukaž, Maža.
4: Pane Luši, jú.
3: To je.
4: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
3: Kusí, co? Jedu.
5: Já.
2: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechniku. I tak by bylo dost.
3: To znáš, Maža.
4: Ona já.
3: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
4: Já, babi. Toj. Ta vidí, milý synku, přes 3 dní.
2: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
3: To roba.
4: Správná roba. Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. A to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu. Tak, Robi.
3: Čus a robečky napijeme. Lučíme se svobodu.
4: Vejdi do života a neškoď. Jdeš na svobodu ní, ale otrávit chrobaka.
2: Tondo, přivez si to na svatbu.
3: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
4: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí slapnout na špunt.
2: Ukažte to, chlopi, já to schovám.
4: Tak, a máš to. To jsme se s tu svobodu rozlučili.
2: Gizdi, na to jich už je.
4: A když by to ani chlopi nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky. a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
6: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa, já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, on říká, jo, bude tam hrát kapela, on je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi a říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpolední představu. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hled na štěstí novomanželu. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak jsem nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo šouplutý, rozumíte? A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalít kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa menšík. On říká, jaký menšík, já žádného menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích, jak Utopit doktora Mráčka, Což takhle dáci špenát, a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou, nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to, prosím, tak souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, prosím, jste říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás obvykle karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
2: Ke Karbanu? Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce, jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím, děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: Já jsem vyhrávala, páč od Švindlova.
4: Já že Švindlova?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švindluje, jako by čeně vyhrává, on prohrával, protože...
3: Já bych chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, řekl, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
3: No, tak...
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
2: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jeňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Hrado, kdyby vám šeptala jeňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: No, já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špítání jeňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, přitom se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Aha. Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho, kdy si využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl i jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčích zbyt pomoravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuli na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky samčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla, to je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mě ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se samčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.